kraje 90. let přišel někdejší hudební režisér Elvise Presleyho Joe Garcia s nápadem, aby se do slavné baladické nahrávky Nat King Cole, kterou zesnulý zpěvák pořídil v druhé polovině 50. let, vespívala právě jeho dcera Natalie. Vzhledem k tomu, že Nat King Cole byl v té době už 26 let v hudebním nebi, virtuální duet s jeho dcerou okouzlil nové generace posluchačů. V roce 1992 na předávání prestižních výročních hudebních cen amerických Grammy získal duet hned tři hlavní ceny. Za píseň roku, nahrávka roku, za nejlepší tradiční popový pěvecký výkon. O pět let později se v posledně jmenované kategorii situace na ceremoniálu udělení cen Grammy opakovala. Otec a dcera, Nat King Cole a Natalie Cole, získali trofej za svůj další virtuální duet, píseň When I Fall in Love, Až se zamiluji.

Nat King Cole a Natalie Cole dospívali slavnou píseň When I Fall in Love. Nat King Cole ji nahrál už v roce 1957, kdy se poprvé při práci na novém albu spojil s vynikajícím aranžérem a skladatelem Gordonem Jenkinsem. Nat King Cole za doprovodu smyčců, na které byl Jenkins na slovo vzatý odborník a naprosto typický zvuk houslí, naspíval nádherné milostné balady se stejnou lehkostí a nenuceností, jakou oplývají černí tanečníci a sportovci. To vše díky svému eroticky intimnímu zastřenému hlasu, i když nevelkého rozsahu, ze kterého Nat King Cole učinil jednu ze svých největších předností. Na nahrávkách alba Love is the Thing, Láska to je věc, se pohyboval v baritónové poloze se světlou tenorovou barvou a ukázal jako snad nikdo jiný před ním a po něm, jak mají zpívané tóny lehce a hladce plout po hladině smyčcového doprovodu. Když jsem tuhle desku začal doma, tehdy v Okrouhlické ulici Pražských Kobylisích pouštět, bylo rodičům hned jasné ve vedlejším pokoji, že mám dámskou návštěvu. Tohle album totiž nikdy nesklamalo. Vždycky vytvořilo patřičnou atmosféru a já bych byl rád, kdybyste se dnes při poslechu písní Natalie Cole cítili stejně příjemně a uvolněně, jako já se svými návštěvami na sklonku 50. let. Díky krásné hudbě se dá skvěle uniknout realitě a já bych byl moc rád, aby vás poslech následujících písní na chvíli odvedl od každodenních problémů, starostí a od zpráv. Mnohokrát jsem se sám na sobě přesvědčil, že hudba tuhle sílu má.

To byly znovu dcera a otec Koulovi, tentokrát v písni Acerca te más, ještě blíž, slavného kubánského skladatele Oswalda Farrese. Nat King Cole naspíval v Havaně, v hlavním městě Kuby, ve druhé polovině 50. let první ze svých tří alb ve španělštině a slavil s nimi úspěch jak v severní, tak Latinské Americe. Na Kubu Nat King Cole doprovázela v roce 1958 i jeho tehdy 8letá dcera Natalie a otcův úspěch se pro ní stal obrovskou, doslova životní motivací. Záhy začala s otcem cestovat po celém světě a nedávno zavzpomínala v jednom interview, jak v Mexiku latinskoameričtí fanoušci zavalili jejího tátu až manifestačními projevy obdivu a úcty. A zavzpomínala také na to, jak ve folklorním kroji pózovala pro fotografy jako malá señorita. A právě jednu z oněch 55 let starých fotografií najdete v bukletu zatím posledního alba Natalie Cole En Español, které představí 13. července na svém koncertu v pražském kongresovém centru. Natalie Cole doprovodí její rytmicko-vokální sekce a Český národní symfonický orchestr pod taktovkou dirigentky Gail Dedrick.

Stylově patří Natalie Cole do oblasti soulu a rhythm and blues, ale často, jak ještě dnes uslyšíte, se zaměřuje i na písně hlavního písňového proudu a mnohdy byla ovlivněna také tvorbou bílých rockérů. Když v roce 1975 vydala své první album Inseparable, neoddělitelné, byla na něm píseň This Will Be An Everlasting Love. Tohle bude věčná láska, která jí o rok později přinesla hned dvě ceny Grammy. Píseň si teď poslechneme a bude-li vám povědomá, pak vězte, že ji nedlouho po premiéře naspívala česky Marie Rotrová s textem Pavla Verby a pod názvem Má se stát.

Natalie Cole, která se narodila v únoru roku 1950 v Hollywoodu, prožila krásné dětství. Byla druhým z pěti dětí už několikrát zmíněného legendárního barevného zpěváka a pianisty Nat King Cole a někdejší zpěvačky orchestru Duke Ellingtona. Sice se jmenovala Mary Hawkins Ellington, ale s vévodou jazzu Ellingtonem neměla nic příbuzensky společného. Šlo prostě jen o schodu příjmení. Natalie ještě nechodila do školy a už zpívala na otcově vánoční desce a v 11 s ním poprvé stála na jevišti. Vystudovala sice dětskou psychologii a němčinu, ale touha jít v otcových stopách byla silnější. Ale snažila se ze všech sil utajit, kdo je její táta. Všechny totiž zajímaly jenom písně jejího otce, který zemřel, když jí bylo 15. A nikdo nechtěl v jejím podání slyšet rhythm and blues a už vůbec ne rock. Měla z toho deprese, ze kterých se snažila dostat alkoholem. Natalie Cole, která se od 90. let začala výrazně orientovat na jazz, byla třikrát vdaná. Z prvního manželství má 37letého syna Roberta Adama, který hraje v jejím doprovodném souboru. 2 roky po synově narození, 89., naspívala Natalie Cole jeden z největších hitů své kariéry. Píseň Miss You Like Crazy. Bláznivě mě šibíš.

0: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Natalie Cole vydala před 14 lety svůj knižní životopis nazvaný Anděl na mém rameni, ve kterém otevřeně popsala nejen svou závislost na drogách, ale také to, jak se z drogové pasti snad už jednou provždy dostala. V knize prozradila, že byla tak závislá na heroinu a kokainu, až se stala nespůsobilou ke všem právním úkonům a její majetek svěřil soud do opatrování její matce, se kterou si přestala rozumět hned po otcově smrti. K půlroční odvykací kůře ji přivedl až fakt, že se její syn málem utopil v bazénu na zahradě její vily, zatímco ona o sobě kvůli drogám vůbec nevěděla. Když v roce 1989 vydala mezinárodně úspěšné album Good to be back, Je dobré být zpátky, byla už z nejhoršího venku. Tak to bývá vždycky u zpěváků, když vydávají nové album, jsou z toho venku. S klidem a nadhledem tak mohla zpívat píseň, jistě ne náhodou nazvanou Starting Over Again. Začínám znovu.

Frank Sinatra byl pro Natalie Cole od dětství strejda Frank, který společně s jejím otcem pomohl vybudovat úspěšnou gramofonovou firmu Capitol. A nejen to, oba pro tuhle firmu, která na rozdíl od jiných nesídlila v New Yorku, ale v Hollywoodu, nahráli své zásadní písně. Když v jejím studiu A v roce 1993 natáčel Frank Sinatra své první album duetů, nemohla na něm Natalie Cole chybět. Byl to zvláštní pocit jít do nahrávacího studia na frekvenci se strýčkem Frankem a na stěnách vidět fotky táty a našeho rodinného přítele Deana Martina, zavzpomínala loni Natalie Cole u příležitosti oslav 20 let od vzniku prvního Sinatrova alba duetu. Kakaová kráska Natalie Cole a modrooký Frankie spolu naspívali slavnou píseň bratří George a Ira Gershwinových They Can't Take That Away From Me. To mi nemohou vzít.

Na přelomu 80. a 90. let dostala Natalie Cole nabídku, která se neodmítá. Spolu s hvězdnými tenory Plácidem Domingem a Josem Carrerasem vystoupila za doprovodu vídeňských symfoniků a vídeňského dětského operního sboru na vánočním koncertu v rakouském centru ve Vídni. Záznam z tohoto vystoupení vyšel nejen na albu A Celebration of Christmas, oslava Vánoc, ale díky televiznímu záznamu ho vidělo na 50 milionů diváků. O 20 let později se situace opakovala takřka do puntíku přesně. Natalie Cole si na svůj vánoční koncert pozvala 360členný mormonský sbor ze Salt Lake City, který vznikl už v roce 1847 a který někdejší americký prezident Ronald Reagan nazval americkým národním sborem. S tímto ansámblem vystoupila Natalie Cole na chrámovém náměstí v Salt Lake City před 85-tisícovým publikem a koncert nazvaný Nejkrásnější čas v roce pak díky televiznímu záznamu viděli opět miliony diváků. Když v roce 2011 slavil vydáním druhého alba duetů své 85. narozeniny americký zpěvák a jak dobře víte můj veliký oblíbenec Tony Bennett, nemohla devítinásobná držitelka ceny Grammy Natalie Cole mezi pozvanými interprety chybět.

0: Po duetu Watch What Happens, hlídej, co se stane, který jste slyšeli v podání Natalie Cole a Tonyho Bennetta, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Mayer uzavřel objednávku u velkoobchodníka Longmarka a před odchodem si stěžuje, proč nemáte na schodišti světlo. Vždycky mám strach, že se na těch vašich kluzkých vyšlapaných schodech zabiju. Časy jsou zlé, musíme šetřit, říká Longmark. To je zajímavé, že můj konkurent Bayer má u vás větší cenu než já. Podle čeho tak soudíte, prosím vás? Moc dobře vím, že když k vám přijde on, zapálíte lampu, sejdete s ním po schodech a vyprovázíte ho až na dvůr. Přitom on platí směnkami, když to já hotově. No to je logické, namítá majitel. Když si na našich schodech zlomíte vás vy, o nic nepřijdem. Když si ale zláme vás on, kdo nám ty směnky proplatí.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Album ve španělštině chtěla Natalie Cole naspívat už léta. Jednak na počest svého otce a jeho nestárnoucích písní, jednak jako hold latinsko-americké hudbě, kterou miluje. Ale teprve velké utrpení a tragédie ji loni přivedly k jeho dokončení. Před 4 lety bylo totiž Natálii diagnostikováno selhání ledvin a musela začít docházet 3x týdně na dialýzu. A začalo také hledání vhodného dárce ledviny pro slavnou zpěvačku. Zdravotní sestra Esther, která o Natalie Cole během jejich pobytů v nemocnici pečovala, jednou vyprávěla své neteři Jessice, že udělá všechno proto, aby vhodného dárce našla. Ani ne za 2 měsíce. 30letá Jessica, která byla tehdy v 8. měsíci těhotenství, náhle zemřela. Její teta okamžitě nabídla Natalie Cole její ledvinu, protože Jessica se ještě za svého života rozhodla, že pokud by se s ní něco stalo, chce se stát dárcem pro život nezbytných orgánů. Jak Esther, tak Jessica pocházeli z rodiny imigrantů z přímořského státu Salvador ve Střední Americe. Když se Natalie Cole dozvěděla, že se pro ní našla ledvina, byla zrovna v nemocnici u lůžka své milované a těžce nemocné sestry Carol. A protože lékařský zákrok byl v případě Natalie Cole neodkladný, nebyla se svou sestrou, když opustila tento svět. Album En Español věnovala Natalie Cole nakonec nejen památce svého otce Jessica a Carol, ale rovněž své matky Marie. Na sklonku jejího života se totiž matka s dcerou konečně usmířili.

Natalie Cole a italský tenorista Andrea Bocelli dospívali zřejmě nejslavnější bolero všech dob, píseň Besame mucho, moc mě líbej, kterou v roce 1940 napsala mexická skladatelka Consuelo Velázquez. Na sklonku 90. let hudební encyklopedici uvedli, že právě tohle bolero se stalo nejčastěji nahrávanou mexickou písní všech dob. Album En Español uzavírá Natalie Cole slavnou španělskou písní Amapola, Mák, kterou se s vámi pro dnešek rozloučím i já. Před 5 lety jsem totiž tuhle skladbu naspíval v duetu s andělským hlasem z Řecka se zpěvačkou Nanou Muscuri. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Všimněte si, kolika lidem to nedá a tahají sebou na výlety i prázdninové cesty fotoaparát. Snad všude je možné koupit dokonalé pohlednice, ale člověku to nestačí a fotografuje sám. Pro vzpomínku. Ovšem, když dva dělají totéž, není to totéž. Fotograf Ladislav Sitenský také hodně cestoval a vždycky sebou vozil fotoaparát. Protože se dovedl dívat a dokázal stisknout spoušť v těch rozhodujících chvílích a protože tak činil po dlouhé desítky let, snímky zajímají nejen jeho známé. To dokládá úspěch jeho knihy Praha mého mládí, vyznamenaná i cenou nakladatelství. Mnohé snímky zachycují historii a za každým tím obrázkem je současně i kus jeho života. Ale to už fotografie pouze naznačují. A jenom Ladislav Sitenský ví, co prožíval, když v tom kterém okamžiku zachycoval svět kolem sebe.
1: Chcete vědět něco o mém životě? To není tak jednoduchý, protože nebo to, jestli chcete vědět něco o mém životě fotografickým, nebo válečným, nebo skautským, nebo po každém by se dali psát jako romány. Takže já se pokusím od každého říct trošku. A vzhledem tomu, že já rád mluvím od Adama, vždycky všechno začínám a hodně ze široka, tak bych měl začít trošku u těch mých předků. Já jsem měl to obrovské štěstí, že jsem jako měl rodiče a i jejich rodiče teda, nejenom hodný, ale vzdělaný. Takže mě mohli být po všech stránkách vždycky v životě vzorem. A nikdy v životě jsem na to nezapomněl. Já se vždycky považuji jakýmsi článkem řetězu mezi mými rodiči a mými dětmi a mými vnoučaty. Těch vnoučat už mám dneska dost, jako celkem, nemyslím dost, jako že bych měl dost, ale požehnaně, protože mám 3 děti a 6 vnoučat, 3 kluky a 3 holky. Takže ty kluci ty jsou dneska větší než já, ten nejstarší, tomu bylo 17. Já jsem vždycky měl obrovský obdiv k lidem, který něco dovedou. Opravdu po této stránce se vždycky hluboce skláním, ať je to herec, ať je to truhlář, ať je to kdokoliv. Já vím, že třeba můj dědeček, který byl z Tábora, byl ve své době, to znamená koncem století minulého, jednička v hospodářství a zemědělství. Byl to člověk, který napsal první hospodářský slovník naučný. A jeho syn, neboli můj otec, zas byl naprosto perfektní právník, který byl diplomatem a který mezi dvěma válkami opravdu jezdil po všech mezinárodních konferencích po cizině a snažil se pro nás vždycky vybojovat ty nejideálnější podmínky. Takže díky tomu jsem taky vlastně od malička celý život cestoval. Což mě samozřejmě dávalo rozhled. Já to cestování považuji za velice důležitý, nejenom, že to je příjemný, ale že člověk jako má možnost srovnávat, protože jak můžu vynášet o něčem soudy, když nevím, jaký to je jinde. Za války jsem tady taky nebyl. Ale vás bude možná zajímat, co to bylo s tím fotografováním. Já už jsem začal hodně brzo, teda v těch 14. A myslím, že kdybych se znova narodil, že bych začal už v 10, protože těch 14 se mi zdá skoro pozdě, protože byl bych toho mohl zachytnout víc. A vždycky mě spíš bude mrzet to, co jsem nevyfotografoval, než to, co jsem udělal. Těch věcí jsem prošvihnul hodně. Že? Ale zase na druhé straně, na rozdíl od jiných lidí, většina lidí si dělá buď to jenom nějaké takové fotografování rodinný, anebo něco uměleckého, dejme tomu, ale já mám tu výhodu, že mám prakticky zmapovaný celý život. Dřív, teď už dávno ne, ale dřív jsem prostě měl aparát vždycky s sebou, vždycky jsem všechno, co jsem viděl, tak jsem fotografoval. Tenkrát jsem ovšem to dělal jenom pro svoji zábavu a netušil jsem, že to jednou bude vlastně záležitost historická. Že jsem vlastně dělal kronikáře nejenom Prahy, ale tím, že jsem byl za války v zahraniční armádě a jak u pozemní armády, tak u letectva a navštěvoval jsem i stíhače, i bombardéry, tak vlastně mám pokrytou celou tu válku z hlediska toho našeho odboje. Akorát jsem měl tu smůlu, že během té války jsem byl tak špatně technicky vybavený, že ty fotografie bohužel nejsou tak dokonalý, jak bych si byl přál.
0: A teď jsme se dostali k tomu hlavnímu, proč jsem se za fotografem Ladislavem Sitenským vypravil. Válečných snímků našich jednotek na západě jsme zatím mnoho neviděli. Hlavně proto, že jsme je ani neměli vidět. Tudíž je důležité, že Ladislav Sitenský tam na západě za války byl, bojoval a také fotografoval. Všechny negativy má pečlivě uložené a nyní je zpracovává, aby nám mladším mohl ukázat, jak to vlastně všechno bylo. I když na otázku, proč začal fotografovat, vám vůbec nebude vyprávět o tom, že chtěl zachytit historii.
1: No, proč to je jednoduchý? Protože mě tatínek koupil aparát asi za 350 korun. Že jo, ten aparát mám do dneška, to je jako jednoduchý. Ale já jsem měl hroznou radost, že se můžu nějakým způsobem realizovat. Mně to bylo jedno, jestli budu malovat, nebo jestli budu zpívat, no protože na ty druhé věci jsem neměl, no tak jsem prostě použil tento způsob. Že jo. Já jsem měl ovšem strašně moc zájmu jiných, to nebylo jen to fotografování. Já jsem hrál tenis a dělal lehkou atletiku a ovšem moje odjak živa vůbec největší vášeň byly hory. Já jsem maturoval v roce 1938 a pak jsem měl dva ročníky architektury a pozemního stavitelství. A v roce 1939 jsem ještě fotografoval okupaci 15. března. Mimo jiné, já jsem měl první samostatnou výstavu od 1. března do 15. března zrovna v Dejvicích v budově techniky. No a pak to bylo jako dost komplikovaný a přesto se mi podařilo 14 dní před válkou dostat se do Paříže. A vzhledem k tomu, že vypukla válka, tak hned v září jsem se přihlásil v Paříži do armády, no a když mě v říjnu povolali, tak jsem nastoupil. A na jaře 40, v roce 40, už se mi podařilo dostat k letectvu, což bylo snem všech pěšáků. Takže když padla Francie, tak do Anglie už jsem se dostal z leteckou skupinu a tam jsem byl od začátku do konce roku 42 u 312. stíhací perutě. Já, jakmile se někomu zmíním, že jsem byl u stíhačů, tak samozřejmě každý automaticky myslí, že jsem lítal ve stíhačce a sestřeloval a podobně. A ono si jako málo lidí uvědomuje, že aby jeden člověk mohl být v luftě, tak že musí moc lidí pobíhat kolem něj. U perutě na jednoho člověka, který jako lítá v letadle, je 8 příslušníků pozemního personálu, kteří jako mu to umožňují. A celkově u letectva je to dokonce 1:200. 200 lidí všech možných oborů se stará o to, aby jeden člověk mohl být ve vzduchu. Takže to... Když někdo je třeba s tím lidi zklamu, no ale já jsem tam na druhé straně zase místo toho létání jsem fotografoval a filmoval a tak myslím, že jsem přeci jenom zachoval aspoň tu historickou část toho našeho odboje. No a teďko připravuju, teď už je v tisku veliká publikace, která se bude jmenovat Z válečného deníku. Tam bude 350 celostránkových fotografií a na toto samé téma připravuju velikou výstavu. Když se uskuteční, to nevím, to záleží spíš na mých silách, protože výstavu o Praze, tam mě trvala příprava, mě trvala 5 let, no tohle to možná, že zvládnu za rok, ale ten rok minimálně to bude trvat, než to bude připraven. No já jsem se snažil dostat se do pilotky, ale když už jsem tam konečně měl odletět, tak generál Janoušek vzal rozkaz zpět, respektive změnil rozkaz v tom smyslu, že si mě povolal na inspektorát, abych mu tam dělal fotografa. Takže já jsem potom vyjížděl k perutím, k bombardovacím stíhacím, fotografoval jsem u nich a dělal jsem jim fotografa. Potom jsem se potkal s režisérem Weissem, kterého jsem trošku znal z Prahy, a ten mě řekl, že bude filmovat u obrněné brigády u Dunkerku, tak jsem si říkal, to by nebylo tak špatný a nakonec mě letectvo půjčilo 3 měsíce na to filmování a fotografování na frontu k Dunkerku. Takže tam jsem zase trošku jako zapracoval, přitom jsem se tam i oženil s dívkou, kterou jsem už znal od předválky, protože v roce 1937 jsem měl fotografovat světovou výstavu do Paříže a odtamtud jsem měl strávit dovolenou k moři, do Británie. Tam jsem se s ní seznámil, pak jsem za ní přijel v roce 1938, potom v roce 1939, no a nakonec ještě za války v roce 1945 Co jsem si odskočil se podívat do Paříže, jestli náhodou jako ještě není vdaná, jestli jako ještě by mě třeba chtěla. No a měl jsem na to 3 dny, přijel jsem do Paříže, tam jsem jí sebrala, odjel s ní zpátky k frontě, kde jsem čekal na povolení k sňatku, které přišlo z Londýna. Načež v dubnu 40 jsme se vzali. No a jen jsme se vzali, tak já musel hned druhý den zpátky na frontu a ona se vrátila do Paříže a já jsem se potom z té fronty musel vrátit zpátky k letectvu do Londýna. No ovšem domů nás nepustili hned, když skončila válka. Vlastně my jsme byli připraveni pomoct Praze. Měli jsme odlítnout, jenže protože si západ a východ rozdělil Evropu, tak jsme nemohli odlítnout a dokonce domů nás pustili až 15. srpna 45. Takže jsem byl na den přesně 6 let venku. Já bych vám řekl třeba jednu příhodu ze začátku války víceméně a z druhou z konce. Já jsem si čas od času psal deníček a mám tady deníček z roku 39. A napsal jsem si tady 27. listopadu 1939, což je trošku přes 50 let, toto. Jsem nesmírně vděčen skautingu, který mě výborně připravil v každém ohledu na život, hlavně na tento. Snáším vše lehce a kdybych nebyl býval 10 let skautem, snad bych teď spáchal sebevraždu. Je tu dost lidí, hlavně starších, kteří vše snášejí velmi těžce a mají často těžké duševní deprese. Jsem připraven na vše a jsem dobře připraven. To jsem si napsal v těch 20 letech. Ono totiž to nebylo tam nic jednoduchého. My jsme tam bydleli v barákách po španělských uprchlících, spali jsme tam v zimě na polých pryčnách s jednou tenkou špinavou přikrývkou přes sebe. Uniformy jsme měli z první světové války, boty jsme ani všichni neměli, někteří měli jenom dřeváky. A já jsem například přijel do Anglie v roce 40 v lyžařských botech, přestože to byl červenec, protože jsem si je koupil od jednoho kluka, který odsud utíkal z protektorátu přes Šumavu v zimě. No a ty boty, co jsem tam měl, ty se už nedali nosit, no tak jsem přijel do Anglie v letě v lyžařských botech. No, ale my měli třeba pušku z roku 1907. Můžete si představit, jak jsme byli vybaveni, že jo? Ani vyzbrojení, ani vycvičení, nic, akorát nás tam hlavně učili prostě zbraně, s tím bychom jako před těma Němcema toho moc nezvládli. No a druhou příhodu bych vám řekl vyloženě zase ze samého konce války. Už nevím, jak se to stalo, ale v den, kdy skončila válka a Londýn začal oslavovat, tak jsem zrovna ležel v nemocnici. Měl jsem angínu a měl jsem horečku, byl jsem se zláblý a byl jsem samozřejmě strašně nešťastný, že se těch oslav nemůžu zúčastnit. Tak přesto jsem byl v tak špatné kondici, tak jsem je prosil, aby mě pustili, že bych si to rád šel vyfotografovat, protože říkal jsem si, oni nebudou čekat na mě, až já se uzdravím s těma oslavama. No samozřejmě, že mi to odmítli a zakázali. No a když to nešlo po dobrým, tak jsem to udělal po zlým. Vzal jsem si do toho bílého mýho pláště, jsem si zabalil uniformu a v koupelně jsem se převlíknul a prostě jsem z té nemocnice útek. No, fotografoval jsem celý den a celou noc v Londýně, jak lidi bouřlivě oslavujou. Ovšem viděl jsem to tak trošku v mlhách, protože jsem se tam vlastně potácel. A vůbec vyvrcholení toho bylo, že davy se tísnili před Buckinghamským palácem, protože pořád čekali, že se král objeví na balkóně a nějakým způsobem se chtěli prostě vybouřit. Bylo to něco podobné, jako když lidi na Václaváku čekali na Havla, že jo? A já jsem si chtěl pořídit snímek nějak z toho nadhledu, aby to vypadalo nějak. A jediný způsob bylo dostat se na takový vysoký kamenný sloup, který byl mezi těmi mřížemi kolem toho náměstí před Buckinghamským palácem. A to už bylo obsazené nahoře. A já do dneška nevím, jak se mi podařilo nahoru se dostat. A měl jsem tam takovou malininkatou jako plošinku, na kterou by se sotva veverka vešla. No já jsem se na ní přece jenom dostal a z ní jsem to vyfotografoval, ale že jsem se tam dostal a že jsem ho tam tuď nespad, to do dneška nepochopím. Ale fakt je, že jsem to fotografoval jako ještě i v noci a teprve po půlnoci jsem se vrátil spokojeně na lůžko a zhroutil jsem se tam. Ale hlavní je, že jsem ten konec té války přece jenom vyfotografoval.

Mě to chvilku trvalo, než jsem pochopil trošku anglický charakter. Jistý je, že pravděpodobně žádná jiná národnost, žádný jiný národ by se nebyl choval, nechci říct tak statečně, ale prostě tak klidně nevyrovnával s tím bombardováním jako Angličani. Myslím, že to by nedokázali ani Francouzi, ani Češi, ani já nevím, jakákoliv národnost. Oni opravdu do těch krytů se chodilo velice málo, kdy pravda je, že v noci v Londýně byli lidi, spali v metru i s dětma. To bylo nepříjemné, ale ve dne prostě, kdyby se bombardovalo sebe víc, tak život šel dál a pracovalo se. Já si vzpomínám jednou, když bylo to bombardování jako jo, velice těžký, a že už jsem toho jako měl dost, tak jsem u Hyde Parku zalez do krytu a zjistil jsem, že jsem v tom krytu sám. Přestože to bylo venku opravdu válka jak první linii. No tak jsem zase byl zven, říkal jsem si, no tak když oni můžou hodit, tak co já tady budu dělat sám v tom krytu. Jo. Já myslím, že vždycky s odstupem člověk víc zapomíná na ty horší věci a vzpomíná si jenom na ty hezčí a veselější. Já jenom vím tolik, že ještě dávno před válkou, jako kluk, dejme tomu 15 letej, i když jsem, můžu říct, že jsem měl nádherný mládí, opravdu, jestli jsem ho někdy měl jako komplikovaný, tak jenom vlastní bych řekl lenosti, že jsem se dost dobře neučil a tím jsem si způsoboval vlastní problémy, to ano, ale mimo to jsem měl naprosto krásný mládí a přesto jsem si uvědomoval, když jsem slyšel jako ty starší vyprávět o minulosti, že vlastně říkají jenom, jak všecko bylo krásný a říkal jsem si, toto nesmím je dopustit. Toto se mně nesmí stát. Já až budu starý, já se budu snažit zapamatovat si i ty stinné stránky, nejenom ty krásné. Když si představíte, že u takových bombardovacích posádek, že měli naději jenom 12%, že si dožijou konce turnusu 200 hodin, který měli odlítat nad Německem, no tak to teda, chápete, to, co to muselo být za život. A hlavně, jak se špatně některým lidem budu děčili tady. No, já měl hodně kamarádů, kterým se to na rozdíl ode mě povedlo a kteří se dostali do té pilotky a kteří byli buď to střelci nebo piloti. A bohužel dost z nich to nepřežilo. Ne každý zemřel hned, takže na to se jako špatně vzpomíná. Ale člověk měl dojem, aspoň já jsem se snažil dostat do té pilotky z toho důvodu, že jsem si říkal, že člověk má jedinečnou příležitost vlastně první a poslední v životě, kdy ze sebe může vydat maximum. Rozumíte? Když polezete na nějakou těžkou horu a zabijete se při tom, no tak to je vaše vlastní riziko a tam jste riskovali jenom za sebe. Jenže když to děláte jako za národ a něco jako tím dosáhnete, no tak pak je to něco, to je oběť, ano. A když to přežijete, no tak dobře, ale když ne, no tak vlastně máte čistý štít. Jeden z nich byl Jarda Jelínek z Budějovic, ale s tím by to bylo stejně špatně dopadlo, protože to byl člověk, kterému by tady poválečné období nebylo svědčilo a ten by skončil na šibenici. A takhle skončil v Biskajském zálivu s Wellingtonem. Jiný, třeba Mirko Čáp, já když jsem přišel o svůj aparát v Gibraltáru a v Anglii jsem neměl čím fotografovat, tak s náma byl u Perutě Mirko Čáp, to byl syn, jak byl na Václaváku, jak je dům módy, tak to býval před válkou Prokopa Čáp, tak to byl syn toho Čápa a ten mě půjčil aparát a s tím jsem tam určitou dobu fotografoval, než jsem se zmohl jako na vlastní. Ale ten se bohužel srazil v mlze ještě s jiným letadlem, takže oba se zřítili a zahynuli. Ale těch bylo víc. No, za války nás bylo v Anglii asi 2500 letců a z toho se jich na letadlech vystřídalo asi tisícovka. Ty byli výkonní letci. A z té tisícovky se jich 540 přibližně jich zahynulo teda. Takže domů se nás vrátilo necelých 2000, ale nich už dneska jich žije přibližně asi tak 200. Jejich věk se pohybuje tak kolem 75 let, některým už je hodně přes 80 a já jsem vlastně mezi nimi jeden z nejmladších se svými 70 lety. Takže jsem taky koncem loňského roku, kdy ty dny byly tak pohnuté, považoval za svou povinnost, abych jako
trošku se jejich jménem ozval. A z tohohle důvodu jsem taky vystoupil pětkrát na scéně Národního divadla a odtamtud jsem za let se promluvil, tak jsem přečetl prohlášení našeho přístupu a souhlasu s občanským fórem. A taky jsem se zmínil o tom, jak byli letci diskriminováni po válce, hlavně po 48. roce. Byl přímo vydán výnos směrnice, aby letci byli vystěhováni z bytů a zavřeni. Například Jan Prokop z Plzně si odseděl 17 let ve vězení a ještě tam navíc byl mučen. A poručík Koukal, který málem uhořel v letadle, na těle utrpěl popáleniny z 71%. Podstoupil 22 plastických operací. A opravdu, když se vrátil domů, tak člověk by byl předpokládal, že aspoň takovýmhle člověku se trošku nějak jinak odměnějí, než v tom smyslu, že dostal všeho všudy 700 korun důchodu a z toho musel živit sebe, ženu a dvě děti. Nebo to, jak si žili v té době ty, který mu tuhle tu penzičku přiklepli. Ale to není všecko. Já jsem potom, když jsem o tom mluvil, já jsem dostal dopis od syna, pana Koukala. A já bych vám z toho rád přečet pár řádků. To jsem ještě netušil, že vás uvidím prostřednictvím televizní obrazovky na jevišti Národního divadla, ještě téhož dne večer. Tak dále. Náhle jsem uslyšel jméno svého tatínka a následující pravdivá slova, kterými jste ho vzpomněl. Před válkou pracoval jako zkušební pilot v továrně na letadla. Jeho vojenská uniforma byla v době míru založena ve skříni. Navlekl si na sebe ve chvíli, kdy to národ nejvíce potřeboval. V té době byli u nás i takoví vojáci, kteří udělali pravý opak. Uniformu uložili do skříně, aby se v zápětí hlásili do služeb Němců. Tak to také jeden z předválečných, jinak výborný pilot, akrobat, udělal. Hned nastoupil na uvolněné místo po tatínkovi a po dobu války zaletával letadla pro Němce. Po válce dle své povahy vstoupil i hned do strany KSČ a stal se tak nedotknutelným člověkem, který se navíc ke skutečným bojovníkům, kteří se vrátili, otočil zády. Jaká to byla spravedlnost, která vyměřila 4-násobně vyšší důchod pilotovi, který celou dobu války létal pro Němce, proti pilotovi, který 6 let bojoval za národ a jeho osvobození, utrpěl 71% popálení těla a prodělal 22 plastických operací. Navíc se tatínek setkal po válce s takovými urážkami, které po celý život nemohl vzpomenout. Uvedu jednu z nich. Když se vrátil po válce na vojenské správě ve Vysokém Mýtě, řekl mu důstojník páchnoucí naftalínem tato slova. Nemůžete být vojákem z povolání proto, protože nejen že máte pokroucené ruce od ohně, ale hlavně proto, že máte zohyzděný obličej. Co k tomu říct? Ač byl tatínek nervů pevných, po těchto slovech se mu draly slzy do očí, jak sám přiznal. A tak dále. No, ty diskriminace byly opravdu jako tvrdý. To je bez debaty. A nebyli jsme jediní, že jo. Ale tak, jak řekl generál Svoboda a tak, jak řekl prezident Beneš, odcházeli jsme z republiky první a vraceli jsme se poslední. A ty Angličani si toho dodneška velice váží.

0: Já jsem začal publikovat fotografie v časopisech už v roce 35 a myslím, že nastala taková kuriózní situace, kdy já jsem časopisy před odjezdem sem do Anglie, vlastně do Francie, těsně před válkou, natolik zásobil fotografiema, že jim to vystačilo na tištění po celou dobu války. Takže jsem byl jeden z mála lidí, který tisknul fotografie jak v Anglii, tak v protektorátě. Ovšem, protože potom to bylo nebezpečné to tady tisknout dát pod mým jménem, tak to za války tiskli pod jménem S. Ladislávek. Ale já, když jsem se vrátil, tak jsem pokračoval s tím, co jsem vlastně dělal před válkou. Už jsem odmítl jsem dodělávat architekturu, protože mi bylo jasný, že se budu věnovat jenom fotografování. A tak jak jsem před válkou jsem měl takový široký rejstřík, fotografoval jsem prakticky všecko, což mělo své výhody i nevýhody, tak po válce jsem zase v tom pokračoval, zase všecko. Ale teprve postupně se to jako zužovalo ve fotografii jenom přírodních krás a Prahy. A samozřejmě při mých cestách do ciziny jsem fotografoval hory a zase země, takže díky tomu teďko dodělávám knížku o Řecku a ještě mě má letos víc knížka o francouzských Alpách. No ale mám toho naplánovaného vzhledem k svému věku trošku moc, protože připravuju nejenom válečnou výstavu, ale výstavu známých osobností, výstavu Študáci a kantoři 30. let, výstavu o moři, výstavu o Řecku a monografii, biografii a já nevím co všecko. Nehledě k tomu, že mám tu výstavu Prahy, co jsem měl v Muzeu města Prahy, tak ta má být uskutečněna nejdřív v Paříži, potom v Americe a potom ve Vídni. Takže těch plánů mám trošku moc a už mě to trošku zmáhá, teda baví mě to a dokávat mě zdravíčko bude sloužit, tak myslím, že budu dělat. Ovšem takhle, když se mě lidi ptají, jestli dneska ještě fotografuju, tak řeknu, že prakticky ne, protože já budu mít co dělat příštích 20 let, abych zpracoval to, co jsem udělal ve svém mládí, takže to zase nechám už těm mladým to současné fotografování. Já si myslím, že bych mohl v tomto směru citovat akademika Harváta. Já jsem si kdysi popsal něco, co on řekl a někomu jinému se to taky líbilo, takže to vyvěsili na zdi na Karláku v nemocnici. A on to řekl takhle. Nevím, zda mají biologické systémy ještě nějaký jiný smysl než zachování jedince a udržení druhu. U člověka to však určitě nestačí. Musí po sobě zanechat přinejmenším kus poctivé práce. To si myslím jako, že je velice správný pojetí života. Já si myslím, že si málo kdo ujasňuje vlastně, co od života chce. Každý samozřejmě nemůže realizovat své sny. Ale já měl naštěstí tu kliku, že se mi to povedlo.
1: Je opravdu štěstím, když se člověk může otočit a zadívat se na prožitá léta s vědomím, že je dokázal smysluplně využít. Fotograf Ladislav Sitenský to může s klidným svědomím udělat. Až za čas vyjde jeho kniha nazvaná Z válečného deníku, která kromě několika stovek fotografií bude obsahovat i záznamy o tom, co tehdy během válečných let v Anglii prožíval. Snad si vybavíte i jeho dnešní vyprávění. A snad si díky tomu vzpomenete i na všechny, kteří za nás bojovali a na které jsme měli zapomenout. Inu, fotografie vždycky děláme pro památku.

0: Dekáda na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Thank you.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává. Při téhle písničce se mi vždycky vybaví zamlžené svítání, do kterého jsme s Michalem žourali z rychlíku, jím jsme se 18. června 1967 vraceli z Ústí z historicky prvního ročníku Porty.

Šeptající sosny Whispering Pines, které o hezkých pár let později proslavil jako háj modřínů Karel Kahovec. Jedna z písniček, které vynesly klasicky akustickou sestavu Rangers s dočasně hostujícím Michalem Tučným na první místo Porty. V dnešní dvoraně v živé nahrávce z jejího prvního ročníku. Snadným počtem zjistíte, že letos se Porta konala už po 49. a my se na ní vypravíme díky autentickým záznamům Českého rozhlasu Dvojka. Dnes na nejzajímavější část autorské soutěže, jejíž program otevírali Petr Meluzín s Milanem Novotným, tedy folkové duo Melda a spol. Z Boskovic. Nesoutěžní písničkou Koukaje z okna.

Marii. Ti dva se shledají, budou je vídat, zas na lávce snídat. Potom jak dřív čaprouvník saze a malá srdeční tsunami.

Vzkaz vláhvy Milana Pilaře přivedl do letošní autorské soutěže skupinu 4 nadšených muzikantů z Mostu a okolí, působící už od roku 2006 pod firmou Vítr ve vlasech. I když jí porota dvakrát nepřála, patřila tahle písnička bezpečně k něm, které se zaručeně nestratí. Totéž platí i pro Bodlák, s nímž letos přijela na portu do Ústí z Bánské Štiavnice Maria Beňová.

0: Ďakujem vám veľmi pekne. Pekný deň, ahoj.
1: 59-letá Mária Beňová jako Maja a její písnička Bodliak. Už jsem se zmínil, že v autorské soutěži se neprosadila, ale za to jí vysloužila dnes už populární trofej Ústecký stříbrňák. Příjemným osvěžením pro porotu i diváky bylo vystoupení kvartetu původním povoláním elektromechanika, 20 let křesťanského duchovního a dnes televizního hlasatele, kytaristy Jindřicha Černohorského.
2: Proč málo kdo mě chápe, když s tebou chci

Lásky je míň, tvrdil ve své soutěžní písničce zpívající kytarista Jindra Černohorský s basou Petra Mlícha, klávesami Štěpána Plicky a bicími Lukáše Buka. Společně si z letošní Porty odnesli cenu Českého rozhlasu. A snad nebude od věci připomenout, že autorská soutěž vstoupila do programu Porty už v roce 1968 a jejím prvním vítězem se stala krinolína kapitána Kida.

Písnička s prapodivným, ale rytmicky dokonale padnoucím názvem Zip Eddie Duda patřila od roku 1946, kdy se objevila v Disneyově filmu Song of the South, k absolutně nejpopulárnějším. A o rok později slavila největší gramoforové úspěchy v podání kvintetu Moderners. Patrně nejdokonalejší vokální sestava 40. let tehdy oprášila i Evergreen Margie z roku 1920.

Paul Dickinson, Paula Kellyová, Chuck Goldstein, Bill Conway a Ralph Brewster neboli Moderners a z jejich vokálního holdu swingovému orchestru Tommy Dorseyho z roku 1963 nestárnoucí Swanee River. Stále stejně lákavá jako klasika Na sluneční straně ulice.

světový evergreen On the Sunny Side of the Street z roku 1930, tak jak ji o 33 let později vyšperkovala vokální pětka Moderners. A rychle zpátky do Ústí, kde nás díky záznamu Českého rozhlasu

0: čeká defile elitní trojky letošní autorské porty v Ústí nad Labem.
1: Je ticho a prázdno opuštěných dlaní.

0: lehkou úklonou, třeba někdy příště. Před prázdným hledištěm, dech se ti krátí, je konec příběhu, je ticho, nikdo netleská ti.
1: 34letý absolvent lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zpívající kytarista Martin Čepelík s Andreou Minevou a Šeříky, kterému podle výroku poroty vynesli třetí místo autorské soutěže. Pro stříbro přijela do Ústí jedna ze současně nejvýraznějších slovenských folkrokových osobností, zpívající kytarista Janko Kulich s triem Collegium a dokonale napadnutou písničkou Zubatá.
2: Včera som zomrel.

0: Pekný deň, Ústí nad Labem. Ďakujeme veľmi pekne.
1: Baskytarista Jaro Vojtko, fúkací harmonika Štefan Hloška, kytarista Richard Pacelt a Janko Kulik živé nahrávce stříbrné písničky Zubata. Takže teď už je před námi jen vítěz letošní Porty v Ústí nad Labem. Brněnská pětka Nebe z tebe a její Babylon.

Už zase mám svůj den, kdy na mě všechno padá, je dobrá nálada, je ráda, že ho udělala trada a já píšu punkový texty o tom, jak jim je úplně všechno jedno, ale to není pravda, mý srdce jednoznačně strádá tím, jak na mě padají další patra nade mnou a já si říkám, jestli to není babylonská věž.

zase mám svůj den, kde na mě všechno padá, i dobrá nálada je ráda, že udělala prada. Já píšu punkový texty o tom, jak je mi úplně všechno jedno, ale to není pravda, mý srdce jednoznačně strádá tím, jak na mě padají další patra nade mnou a já si říkám, jestli to není babylonská věž.

poslední, co padá na mý záda, i když to trochu zebe.

0: nebez tebe.
1: Štěpán Hulc s partou Nebez tebe, s níž se toulá po festivalech a klubech už od roku 2008 a jeho Babylon, vítěz letošní autorské porty.

Chtěl bych věřit, že si stále užíváte léta a že vás vůbec nic netrápí. A pokud se snad tu a tam vyskytne nějaké to dilema, že si s ním poradíte stejně elegantně jako v téhle písničce Michal Tučný. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka. A už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: Dobrý den a příjemný poslech přeje z Tandemu opět Jan Rosák. Dáma, kterou za okamžik v Tandemu přivítám, si se mnou v našem studiu povídala už několikrát. Ovšem vždycky sama. Svou sestru, se kterou je přitom přímo bytostně spjatá, sebou zatím nikdy nepřivedla. Až dnes konečně je tu se mnou slavná dvojice komplet. V Tandemu vítám zpěvačky Martu a Tenu Elefteriadu.
4: Ahoj, dobrý.
3: Tak to mám radost. No, mezi náma ona i ta poslední návštěva Marty na Tandemu je dost letitá. Povídali jsme si Martu tenkrát před 11 lety, si představ. Takže jsem hodně zvědav, co nového pro nás Marta a Tena mají. Vám, milí posluchači, přeju hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Takže mám radost, konečně Martáte na komplet a byl nejvyšší čas, protože jestli se nepletu, tak jste oslavili 50 let.
2: No, my bychom...
1: Mně to nejde ani přes posud.
2: My bychom nic nebyli slavili, ale máme takový dva hodně blízký kamarády, kteří se šťourali v archivech a vyhrabali tam všelijaké věci a zjistili, že vlastně naše první nahrávka v brněnském rádiu byla před 50 lety. A tak začali vykonávat různé oslavy s náma.
1: No tak on je to příjemný nakonec, že jo, když si to uvědomíš.
2: A nejenom
1: že...
2: to, ale ještě nám vydali takový, jenom ale privátní pro nás, jako ne na prodej, ale CDčko, které dáváme svým přátelům, kde je 8 písniček, které nikdy na žádném CDčku nevyšly.
1: Počkej, ale proč to dáváte jenom přátelům, když potom by se muselo zaprášit na pultech, ne?
2: No, to by musela nějaká, asi nějaké vydavatelství no. vzít. No.
1: Prosím tě, a pamatujete si, holky, teda mimochodem tu první písničku, vůbec, kterou jste nahráli v tom Brně? Tenom, pamatuješ?
3: Houby,
2: Přání
3: vůbec,
2: děravé
3: ločky. Vůbec.
2: Ano, Přání děravé ločky.
3: Jo, aha, tak...
2: A bylo to, první, pro, bylo to pro firmu, která se jmenovala Discount. A vlastně taková jenom malinkatá nějaká firmička, protože tenkrát existoval jenom Suprafon, Pantone. Může no, se jasně. to ještě říkat, že?
1: No, já myslím, že už jo.
2: No a tam právě vyšla první taková... Single. A tam bylo to Přání děravé ločky.
1: A na druhé straně...
2: Ojo, to by někdo věděl.
1: To potom je chci moc věc. A zanotovala by se...
3: Stařec a dvě holky, ne?
2: Asi takový rakec, který pro nás napsal fakt, Aleš Zikmund, no, krásný rakec. No.
1: Teda mezi náma, děvčata, o Alešovi Zikmundovi tutově ještě dneska popovídám.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Já si myslím, že Marta a Tena mají být na co pyšné. Minimálně na těch 50 let profesionální pěvecké kariéry, která opravdu je naprosto unikátní, protože si držíte fantastické nivo. Myslím si, že jak si veřejnost to pořád taky oceňuje. Vůbec si určitě nemůžete stěžovat na to, že byste měli třeba prázdno na koncertech, co?
1: To ne, to je jako když...
2: No všichni tři diváci vždycky přijdou.
1: Ale teď mě nevtipkuju, vezmou tě vážně.
0: No, tak myslím si, že jo. Vystupujete dost často ještě?
1: No, jakž tak někdy. Ono je to v takových vlnách, jako nějaký měsíc to nakupí, jiný měsíc, jako máme celkem lehárko. Dobrý, ale ono je pořád co dělat i mimo to, no, to koncertování.
0: To chci právě říct, že kromě takového, jako řekl bych, běžného koncertování, to znamená, že vy dvě prostě vystoupíte s kapelou na pódiu, ještě děláte jiné taškařice, jako například řecké večery.
1: Řecké tance, kurzy.
0: Jo.
1: Jezdíme do Řecka s takovým blízkým okruhem lidí právě, který se rekrutuje z těch tanečníků řeckých tanců, ti, co s náma zůstali, kteří se vzali jako svýho vlastně celoživotního koníčka a nemůžou od toho upustit. Nechceš přijít někdy?
0: Tak někdy bych mohl, no. Prosím tě, já sleduju například na Facebooku tvoje stránky, ale vidím tam hezký obrázky, ale pak jsem ztracený, protože tam píšeš řeckým písmem něco.
1: To taky, ano.
0: Tak to už já jaksi nemůžu sloužit.
1: No a když jsme u té řečtiny, no.
2: Já se to snažím vždycky napravit a přeložím to do češtiny těm, co nerozumí.
1: Máme tady totiž překladatelku, ale ještě máme bezvadnou činnost, že jsme s jedním psychoterapeutem a psychologem Petrem Vladykou udělali takový víkend učení se řečtiny nebo jazyků, on dělá i jiné jazyky, učení se pravou hemisférou. To znamená, že je to něco jako škola hrou nebo něco takového. Žádný papír, tuška, biflování slovíček a neustálá pozornost a tak dál. Je to víkend, který je plný neuvěřitelných překvapení, kdy ty lidi za 3 dny naučíme několik set řeckých slovíček, který by mohli potřebovat, když se poprvé objeví v Řecku.
2: Kolik slovíček si říkala?
1: Řekla jsem několik set teni.
2: Tak tam já nejdu teda.
0: Prosím, a máte vážně jaksi efektivní výsledky?
1: Určitě, protože oni kromě toho těch materiálů potom o tom víkendu, který dostanou, ještě dostanou i návod, co dělat dál, aby si ty věci, které si nahloucali do hlavičky jako během 3 dnů,
0: aby si je tam uložili dobře.
1: Aby si je tam dobře uložili. To znamená, že za 14 dní jedno opáčko, za měsíc další opáčko.
2: Martí,
1: za
2: půl to znamená další opáčko. Uložit nebo uložit jako?
1: Uložit.
0: Je vidět, že používáš moderní technologie, uložit jako, ano. Ale prosím tě, když jsme u těch vašich aktivit, tak už tady zmínila taky jedno takové kouzelné slovíčko, že ten na něco přeloží. Protože já vím, že ty si dokonce přeložila knížky, nebo knížku. Je to tak?
2: Knížku? Mám jich přeložených víc, ale mám je v šuplíku.
1: To je škoda.
2: Ale ta jedna mě vyšla.
1: Něco se s tím musí udělat.
2: Já jsem vždycky na váškách, jako co tady českýho čtenáře bude zajímat, když vlastně řeckou literaturu neznají vůbec. No, teda v podstatě.
0: A co si teď přeložila?
2: Já jsem přeložila takový, to má zajímavý název v češtině, to má takový název Deník ctihodné prostitutky.
1: A v originále se to jmenuje Slzy Boha, Tadákria Tufeu. Ale no, asi to vydal.
2: Ten název je hrozně výstižný v češtině.
0: A je ten tvůj překlad o tom samým, co psal ten autor originál?
2: Úplně, totálně. Měla jsem korektorku, která na mě byla hrozně přísná, přestože byla v šoku, když jsem jí řekla, že jsem překládala tu knížku za pochodu, že jsem jí předtím nečetla. A přímo jsem ji překládala. Já jsem jako čtenář chtěla být překvapená a zároveň se překládala teda. Takže pro mě to byl stejný šok, jako když si to někdo cizí přečte jako v té češtině.
1: No, a mimochodem je to strašně tlustá knížka. Mě úplně, já bych se nepustila ani do její četby a ona rovnou do překladu.
0: Promiň, ale ten název, ten to bude prodávat raz dva, že?
2: Ale bohužel je to vyprodaný.
0: No,
1: přesně to vydavatelství totiž usoudilo, že v Čechách by se ty slzy Boha těžko prodávali, zatímco...
0: Jasně, to je výborný tak, to se mi moc líbí.
2: Nejasný název Slzy Boha.
0: To se mi moc líbí, ale aby si nezůstala Marto ty teď stranou, když teda jako ten teď tady září jako překladatelka, tak ty si natočila zase další pokračování toho svýho cyklu Postřehy od jinut.
1: To už je druhý cyklus.
0: Druhý cyklus, viď? No. Tentokrát to bylo z ostrovů.
1: Tentokrát ano.
0: Ty si vybíráš sama? Jsme dělali, ta ano, témata, místa?
1: To je fantastický, že tam mám absolutně volnou ruku ve výběru témat, lidí, míst a všeho. Vlastně celý stoček musí vymyslet sám. A ten první cyklus byl zpevněný, dělaný a většinou na takový témata, které jsou zajímavé, třeba řecká káva, řecké jídlo, řecké tance, řecká hudba a různá místa, jako muzea a tak. A to další, to jsme si řekli, že uděláme po ostrovech a nejdřív to byla taková jako divoká představa, že budeme hodně jezdit z ostrova na ostrov a tak dál. Jenomže pak, když jsem si uvědomila, že třeba z takový Kréty bychom měli udělat třeba jenom jeden postřeh, tak je to strašná škoda, protože ta je neuvěřitelně bohatá, zajímavá. A tak jsme vlastně se to potom skrouhli na tři ostrovy, na Krétu, Karpathos a Rodos. To jsme dělali teda loni na podzim. Nádherná práce jako která mě těšila. Musím říct, že to zabíračka jak blázen, protože v 7 ráno se stává, to je pro mě neobvyklá hodina. A v 7 večer se končí, protože tam je hodně světla, že jo? Takže se dá točit vlastně celý den.
0: To je na tebe zase moc brzo končit.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Přestože mám dnes naprosto neobvyklé hosty, unikátní, dokonce dvě sestry, dokonce tedy dva hosty, tak dodržím i taková pravidelná, takovou pravidelnou rubriku, kterou míváme u nás v Tandemu, a to je Hrdina dětství. Ptám se svých hostů na to, kdo utvářel její dětství. A protože u vás, děvčata, vím, že vy jste vlastně se narodili tady, tedy v České republice, tehdy v Československu, a Řecko jste poznali až...
2: My jsme se nenarodili v České republice.
1: Počkej, vy jste se narodili vlastně cestou, viď?
2: My jsme se narodili v Jugoslávii vlastně, jo, v Srbsku.
1: Cestou na útěku. Ano, no jasně, ano, tak takhle. Ale brali jste rozum tady v Česku?
2: Rozum jsme brali v Česku, ano.
1: A Řecko jste poznali.
3: Já jsem ho ještě nedobrala.
2: Ten ještě nabírá.
1: Je problém, kterým se můžeme zabývat později. Ale vy jste v podstatě Řecko poznali až teprve jako dospělé holky,
2: ano,
1: že jo?
2: Nebo... Ano.
1: Tak mi řekněte, odkud pochází vaši dětští hrdinové? Kdo utvářel vaše dětství? Jestli pak to byli, já nevím, hrdinové z českých knížek, od Boženy Němcový?
2: Já jsem si musela teda hodně brzo uvědomit, že ta hrdinka jsem sama prostě. Že se do toho musím pustit, protože není nikdo nikde, od kterého bych něco mohla odkoukat nebo se zblízka něco naučit. A vlastně, když se člověk ocne bez rodičů v tom dětském domově, v té hromadě těch dětí, tak to se musíte jo sakra rychle naučit, že se musíte postarat sám o sebe.
1: To je pravda, ale i holčičky v dětských domovech nepochybně sní o něčem, čtou si z knížek, nebo koukají se na nějaký filmy, já nevím, jestli to bylo možný tehdy, a sní si. Představuji si, že jsou třeba, dejme tomu, já nevím, Heidi, nebo myslím, holčička z hor, nebo...
2: Honco, já za sebe ti můžu říct, já tě zklamu tady v tom, že určitě nic takového. Vůbec si nevzpomínám, protože já jsem byla velký čtenář a zhltala jsem absolutně všechno, co se dalo.
1: No, co se ti nejvíc líbilo?
2: Různý blbosti. Čuk a gek.
1: Čuk. No prosím, to je taky moje mládí, moje dětství. A co ty?
2: To, co nám podstrčili, jakože máme číst, víš. No.
3: Já jsem přesně nerozuměla slovu hrdina, takže jsem žádnýho neměla, když jsem byla malá.
1: A co si čítávala ty, ale?
3: Nic.
1: Taky čukákeka, nebo nic?
3: Nic jsem nečetla.
1: Jak to, že ne?
3: No prostě mě to připadlo takový, jako vždycky, když jsem začala číst, tak byly nakřivo ty písmenka.
1: Prosím tě. To si děláš legraci teď.
3: Ne.
1: No ale víš, jako Čuka Gek, já tomu docela rozumím, protože my jsme v podstatě stejná generace. Děvčata, mezi náma, já jsem se vetřel mezi vás ročníkem narození.
2: Ale
1: jo?
2: Opravdu.
1: No jasně, že jo.
2: To jsi jako Helenka Vondráčková.
1: Tak, přesně. To znamená, že máme, že jsme stejná generace a že jsme čítávali...
3: My jsme dokonce naspívali písničku Čuka Gek a napsal text Ondřej Suchý.
2: Ano.
1: Čuk a Gek, o čem to je? Zkus mi
3: o Čukovi a Gekovi.
1: No, to jsem předpokládal, zkus mi zaspí jakousi.
2: To bylo do nějaké soutěže pro dětskou písničku tenkrát, nebo něco takového.
3: A Gek, jsou písničkou s námi, kluci, bratři, jak se patří, každý je zná.
1: To jsem slyšel, no jistě,
3: on
1: že ano.
3: On Suchý napsal text.
1: Vážně.
3: A to byly takový, každý měsíc se vybíralo téma v rozhlase a toto bylo dětská knížka téma.
1: No.
3: Jo, takže jich bylo víc samozřejmě. A tohle toto...
1: No
3: jako
1: vidíš, už jsme se k tomu konečně prokousali.
3: Ano.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Posloucháme povídání Marty a Teny Elefterieru, posloucháme taky jejich písničky, ale teď přijde na řadu písnička jiná, úplně jiného charakteru, protože děvčata stejně jako každý náš host si exkluzivně mohli vybrat někoho, koho chtějí slyšet ze zpívajících kolegů, případně kapel, vím já, koho máte rádi, tak jste se nakonec sjednotili, i když teda to bylo těžký, jo? Protože každá máte asi trošku jiný vkus, ne?
2: Udědí. Ano, Marta se sjednotila se mnou s pistolí u hlavy. Ano.
3: Pravda, takže Bruno Mars.
1: Bruno Mars, no?
2: Ano,
3: já s takovou pistolí, na který bylo pravda vítězí, takže teda zvítězila.
1: Jo, já vím, teda jedna taková slavná písa. A prosím tě, ty taky posloucháš ráda Bruno Marse, Marta?
3: Jo, jo, jo, no, on prostě máš menc. No.
1: Takže
2: nemusela
1: tě přemlouvat.
3: Ne, nemusela vytahovat. To pistoli,
1: ne.
2: Já jsem ji schovala, Marti, dobrý.
1: A v čem se vám líbí zrovna ten Bruno Mars?
3: Je sexy.
1: Je sexy, jo?
3: No, se vším všude.
2: No, on je sice sexy, ale úplně do jiného pohlaví, Marti.
3: To nevadí,
2: no,
3: teni, ale...
2: No, to nevadí.
1: Já to nechci tenor, ne, takovej, ne?
2: No, takovej vysoký hlásek má, no.
1: Já myslel, že spíš...
2: Ale výborně zpívá.
1: Že spíš holky mají rády takový ty basbaritony.
2: Já už nejsem holka, ale já jsem... muzikant, zpěvačka, no, takže
1: nevadí,
2: já to beru úplně jinak.
1: Já spíš jsem typoval Toma Jonesa nebo tak, ale dobře, no tak jo, tak Bruno Mars, máte ho mít holky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Už tady padlo to jméno, které v podstatě bylo pro Martu Athenu ale opravdu velice zásadní, protože jejich objevitelem byl kdysi v Brně, dá se říct, Aleš Sigmund, že jo? Je to tak?
2: Ano.
1: Nedávno nás tenhle ten výjimečný muzikant opustil. Co pro vás znamená třeba?
2: No, to byl člověk, který prostě první nám dal svou důvěru v tom, že teda by chtěl s náma dělat, že si myslí, že to stojí za to. Psal pro nás první písničky, úplně rozmazleně jsme si mohli vybírat každý den nějak z několika písniček, tohle jo, tohle ne, tohle jo, tohle ne. No, on byl hodně plodný autor a prostě to byl člověk, který to celý jako pro nás ty začátky jakoby ulehčil a držel to s náma, no.
1: On hodně znamenal vůbec pro to brněnský muzikantský podhoubí, že jo?
3: Já bych řekl, že určitě, a navíc si vážil toho, že pro něho jsme byli objev, prostě dvě řecký holky, mladý, prostě tak konečně jako ten repertoár, který v podstatě schovával v šuplíku dost, tak mohl aspoň uplatnit hodně věcí prostě, který tam měl, tak ty už jsme si my znárodnili dvě hned na začátku.
1: A on vám taky dost ten repertoár potom přizpůsoboval, že jo, vašemu natyrelu.
2: Ano. A třeba on, když objevil tu řeckou muziku, řekl, zaspějte mi něco řecky a tak. A my jsme mu zaspívali jednu písničku takhle jako stereo z každé strany jedna a luskali jsme si přitom do lichýho rytmu.

0: Kdo kromě Aleše na té vaší cestě 50 leté pro vás byl tak významný zase?
1: On, když postavil tu kapelu, tak tam se vystřídalo spousta vynikajících muzikantů. Potom pozdější Progress Organization, tak ti s náma třeba hráli taky.
2: Progresáci si hráli sezóny. Svoje, až náma si vydělávali peníze.
0: No takhle. No a osobnosti?
1: Ale potom, když jsem potkala Zdeňka Kluku po hodně a hodně letech, nedávno, asi před 5-10 rokama, nedávno, tak on mě říkal, Marto, to byl tak krásný čas s váma, já jsem se toho nejvíc naučil. Tak
0: no
1: mě potěšil, protože se hodně hrálo, že jo. A různorodý repertoár. My jsme nikdy nebyli jako stažený do nějakého jednoho úzkého žánru, protože nám se vždycky líbila obrovská plejáda jako různých stylů muziky.
2: Marta většinou mluví množným čísle, ale není to tak úplně.
1: Ale zpívala to ten, já to říkám, protože jsme dělali rockové věci, balady jsme dělali, no swing jsme dělali, no. Normální popový hezký písničky.
2: Já bych zůstala u roku, ale bohužel jsem měla smůlu prostě. Ta pop music.
0: Ty si narazila teď tenu na velice zajímavý téma. Hádali jste se někdy opravdu tak
1: jasně,
0: zásadně?
1: Jasně,
0: muziku, jo.
1: Jasně.
2: Já to považuji za naprosto samozřejmý se hádat.
1: Za prvé, s nikým se člověk tak kvalitně nepohádá jako s vlastním sourozencem. To je fakt, protože víš, že můžeš do toho jít do té hádky a přitom víš, že potom se nic nestane. On bude pořád tvůj sourozenec.
0: Jsou i případy, které se rozkmotří.
2: Celý život,
1: ale
2: to
1: my
2: jasný.
1: Jsme měli společnou práci a když jsme se hádali, tak většinou o něco, právě o něco, co nám šlo o to jedný i ty druhý.
2: To naše pojítko hlavní byla muzika samozřejmě.
0: A hádali jste se někdy o nějakého kluka?
2: Já ne.
0: Ne, ale
1: víš, co je zajímavý, Honco, že to je věc, kterou vždycky dostaneme takovouhle otázku od nějakých novinářů.
2: Já jsem se o žádný kluky nikdy nehádala prostě.
0: A ty jsi nemusela.
2: A když se mě někdo líbil, tak jsem
0: to
2: se
0: bylo
2: s nikým hotový. Nehádala.
0: Jo, aha. No,
1: ani s tím klukem. Ne, já chci říct, že to je taková představa, hlavně chlapů, že se nás na to vždycky ptají, jestli náhodou se něco takového nestalo. A takhle se nás pořád ptali, až nám čort napsal jednu písničku, která se jmenovala Pálí za sestrou. Tu teda zpívám sama, že zrovna. No a je to zrovna o tom. Takže můžeme si klidně
0: tak víš,
2: to
0: tak si...
2: zpívá Marta, protože tam stěžuje.
0: Jo.
2: Pálí za sestrou.
0: Tak teď si jde Marta postěžovat trošku.

0: To byla krásná písnička. A to opravdu chcete říct, že jste to nikdy nevydali?
1: Nevydali, no, nevydali.
0: Je to možný. Možná... Klenot, vyložený klenot. No, myslím si, že teď už jste poznali, že je chyba každou písničku dávat do šupliku. Takže jak současná situace? Točíte něco nového? Vzniká něco
1: Točíme,
0: nového?
1: Dáváme si dohromady právě písničky na řeckou desku. Už jsou vybraný. Některé už základy jsou natočený. Takže teď se zabýváme tady tímhletím. Jaký to bude mít název, ještě nevíme.
0: Ta poslední se jmenovala, jestli se nepletu, nejkrásnější řecké písně, co jste vydali.
2: To byla první řecká. Marti, a budou tam překlady, že? Aby tomu český posluchač rozuměl.
1: No, tak uvidíme, no. Třeba
2: musí tam být
1: když
2: překlady,
1: uděláš.
2: Protože z toho nic potom...
0: No,
2: nic
0: a moc. Uděláš je, ty překlady?
2: Udělám.
0: No.
2: Já se zapřu a udělám je.
0: Takže, točíte novou desku.
1: Ano, a jo, a dostali jsme docela zajímavou nabídku. To by mě teda nikdy nenapadlo samotnou. A sice namluvit tu knížku, kterou jsme kdysi vydali, Stenou, jmenuje se Martátena dvojhlasně. Každá jsme tam napsali tu svoji část, tak namluvit ji na desku, jako načíst ji.
0: Čili
1: jako,
0: na CDčko nebo...
1: No, na CDčko ji prostě načíst. A já jsem říkala, no jo, ale koho by to zajímalo. A oni mě ujišťovali o tom, že teďka lidi hodně poslouchají jako čtený knížky.
0: Samozřejmě.
1: Že třeba když jedou na dlouhou cestu autem, nebo prostě, aby si nenamáhali oči, mě sdělovali, takže asi je to nějaký vzrůstající trend, ale no, já o tom vůbec nevěděla.
0: A předpokládám, že to bude prokládat vaše hudba taky, ne? Vaše písničky.
1: To uvidíme, no. Někdo mi zase říkal, že když je...
0: Úžasný nápad.
1: Někdo by říkal, že když je právě to čtený a mezi tím se pouští nějaká muzika, takže lidi
2: je to nebaví,
1: že je to ruší, že prostě chtějí to čtený. Ale zase na druhou stranu, když je to sám autor, kdo to jako zpívá, tak možná to má zase jiný propojení.
0: A ještě navíc, když něco říkáte konkrétního k tomu, třeba jak ta písnička vznikla, že jo, tak to má tu genezi. To je ohromně zajímavé.
1: Jasně, to bychom vlastně mohli k těm písničkám, kdyby to bylo proložené písničkama, tak jak ty písničky konkrétně zařadili.
0: Přesně tak. No, nemusí být třeba písnička celá, stačí prostě motiv a podobně.
1: Jasně.
0: No, jestli chcete holky, já vám to zrežíruju.
1: Fakt jo. Protože, no, to ještě není. Režisér ještě není. Pozor.
0: Jo, no. Dobře. Chopím se toho.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Já jsem si na závěr nechal takovou lahůdku, protože já mimo jiné dělám kromě jiného v rádiu taky takový pořad s panem docentem Olivou o češtině a mám radost prostě, když zjistím, jak vznikala různá slůvka a tak. A zjistil jsem ke své veliké radosti, že ty, Marto, děláš něco podobného s řeckými slovíčky.
2: Ano.
1: Že hledáš, která slova, která jsou v češtině už v podstatě naprosto běžná, zlidověla, jsou původem řecká.
2: Ano.
1: Že to je zajímavé.
2: Já jsem totiž svého času dávala na Facebook do těch poznámek, ono to tam ještě pořád visí, klidně z toho může někdo najít. Nejdřív jsem dávala prostě slova, která, řecká slova, která se běžně v češtině používají, nemusí to být žádná terminologie vědecká nebo bůh ví co. A dávala se mi tam po deseti. Pak jsem zjistila, že to bych dělala hodně dlouho, tak se mi tam dávala po stovce. Vždycky jsem tam dala prostě sto. A vyšlo jich tam 10 dílů, asi 1000 slov,
1: fíha,
2: který nazvala jsem to jako umíte řecky a nevíte o tom.
1: Ano,
2: jo?
1: Ano, ano.
2: Protože se to člověk vůbec neuvědomí, jako co všechno, kritika, politika, teďka nemluvím o biologii, fyziologie, fyzika, matematika.
1: No v podstatě i v tom našem rozhovoru jsme jich určitě použili nejméně 50.
2: Ano, uděláme analýzu obsahovou.
1: To je ale hezký. No máš pravdu, my jsme dokonce v tom našem pořadu bádali nad slovem galaxie, protože to si přál jeden
3: mléčná
1: z našich posluchačů.
3: Dráha,
1: je to mléčná dráha.
3: Žála je řecký mlíko.
1: On právě vyšel z nějakého pokrmu Galactos? Se jmenuje, je to
3: nějaké...
2: Gala je mléko.
1: No a tohle to Galactos, nebo tak je nějaký prý pokrm z mléka a on se ten dotyčný posluchač zamýšlel nad tím, jestli to nemá něco společného s galaxií. Tak jsme zjistili, že má.
2: Ano,
1: samozřejmě.
2: Ano.
1: No a v podstatě vlastně galaxie, ta první byla jenom mléčná dráha, posledně se objevilo, že nejsme ve smíru jenom my, že? Tak se galaxie teď nazývá kde jaká galaxie. Tak takhle vy Řekové jste nám teda v podstatě
2: ano,
1: pomohli s češtinou.
2: Dali na podnose.
1: A
2: já jsem právě koukala, vlastně ty slovíčka jsem jako vypisovala z takového slovníku anglického. Tam je asi 80% slov z řečtiny. Ještě víc, než jich tady používáme
3: například
2: v češtině.
3: OK. Je taky z řečtiny.
1: No počkej, to mi musíš vysvětlit.
3: No, to znamená hola kala, to znamená všechno je v pořádku.
2: Hola kala, okay.
3: Dělám si sradu.
1: Ale dobro, ale
3: nebudu tě mystifikovat.
1: Ale teď jsem asi vypadal trošičku.
2: No, ještě, že jsme v rádiu, ale v televizi.
1: To je pravda. Děvčata, vám hrozně děkuju za dnešní povídání. Bylo to velice příjemné, jako vždycky. Děkuju vám i za písničky a i za ty písničky, které ještě uslyšíme v budoucnu. Ať se vám daří zpívání, ať se vám daří řecké večery a taky tancování.
2: Děkujeme moc a strašně rychle to s tebou uběhlo.
1: Díky a naslyšenou.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Tandem.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Písničky o městech a místech Čech, Moravy a Slezska po sedmé, to je téma dnešního pořadu Muziky muziky. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Tu první lidovou v úpravě Ády Doško nám zahrála Březovská desítka s kapelníkem Jiřím Homolkou a zavedla nás tím do Božejova, městyse ležícího jen 5 kilometrů od Pelhřimova na Vysočině a jen 2 kilometry od Lipkovy vody, po níž je pojmenována vynikající dechová kapela Lipkovanka s kapelníkem Zdeňkem Benešem. A ta nám teď zahraje písničku o lipkovodském kostelíčku od Jana Lipolda a Zdeňka.

touto písničkou jsme se vydali do historické země Slezsko. Lidovou písničku Tam v Opavě na Rynečku nám hrála slezská kapela a dodejme, že město Opava je rodištěm básníka Petra Bezruče a že se zde každoročně koná kulturní festival Bezručova Opava. Většina Slezska leží v sousedním Polsku a slezské zemi je věnována i následující písnička. Opět tam ji zahraje slezská kapela, napsali Vladimír Studnička a Hana Čiháková.

každý, kdož opustil chaloupky práh a do světa šel, vzpomeň na domov svůj a čas dětských her. Kdyby snad jedenkrát domů se vrátit chtěl, vítá tě rodný kraj, spíš

Dnes v pořadu Muziky muziky už po sedmé vybíráme písničky o českých, moravských a slezských obcích, ta, která právě dozněla, nás zavedla do Lhenic, zahrady jižních Čech, jak bývá tento městys s několika desetitisíci třešňových stromů nazýván. A Lhenický kostel svatého Jakuba Většího, o němž se v této písničce zpívá, je kulturní památkou České republiky. Pojďme dál, čeká nás zastávka na Šumavě v obci Stachy. Její obyvatelé se živili především obchodem a sklářstvím a výrobou dřevěného zboží. Známé jsou například stachovské dřeváky. Jsou i v lidové písničce, kterou nám zaspívá legenda šumavských muzikantů Karel Polata.

S dechovkou dnes cestujeme po českých obcích. Závěrečný kvapík je věnován Strakonicům. Napsal jej Ladislav Rom. Zahraje nám jej Nektarka ze Strakonic. Jaroslav Kopejtko se loučí. Ať je vám příjemně s rádiem vašeho kraje všude tam, kde nás posloucháte. Třeba v Nalžovských horách, Zavlekově, Mladicích nebo v Ústaleči. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Ty si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film, přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

slavnou španělskou píseň La Malagueña, kterou mi v roce 1992 otextoval Karel Šíp a nazval Malagu, když struny zvoní, jsem na úvod našeho dnešního hudebního setkání vybral proto, že 64-letá americká zpěvačka Natalie Cole vydala loni album zpívané ve španělštině. A v rámci hudebního festivalu Prague Proms uvede jeho skladby ve známost na svém koncertu v Pražském kongresovém centru, který se odehraje 13. července. A bude to její vůbec první vystoupení v České republice. Že vám její jméno nic neříká, nevadí. To, že ji znáte, si uvědomíte hned při poslechu následující písně nazvané Unforgettable, nezapomenutelný, či nezapomenutelná. Unforgettable.

kraje 90. let přišel někdejší hudební režisér Elvise Presleyho Joe Garcia s nápadem, aby se do slavné baladické nahrávky Nat King Cole, kterou zesnulý zpěvák pořídil v druhé polovině 50. let, vespívala právě jeho dcera Natalie. Vzhledem k tomu, že Nat King Cole byl v té době už 26 let v hudebním nebi, virtuální duet s jeho dcerou okouzlil nové generace posluchačů. V roce 1992 na předávání prestižních výročních hudebních cen amerických Grammy získal duet hned tři hlavní ceny. Za píseň roku, nahrávka roku, za nejlepší tradiční popový pěvecký výkon. O pět let později se v posledně jmenované kategorii situace na ceremoniálu udělení cen Grammy opakovala. Otec a dcera, Nat King Cole a Natalie Cole, získali trofej za svůj další virtuální duet, píseň When I Fall in Love, Až se zamiluji.

Nat King Cole a Natalie Cole dospívali slavnou píseň When I Fall in Love. Nat King Cole ji nahrál už v roce 1957, kdy se poprvé při práci na novém albu spojil s vynikajícím aranžérem a skladatelem Gordonem Jenkinsem. Nat King Cole za doprovodu smyčců, na které byl Jenkins na slovo vzatý odborník a naprosto typický zvuk houslí, naspíval nádherné milostné balady se stejnou lehkostí a nenuceností, jakou oplývají černí tanečníci a sportovci. To vše díky svému eroticky intimnímu zastřenému hlasu, i když nevelkého rozsahu, ze kterého Nat King Cole učinil jednu ze svých největších předností. Na nahrávkách alba Love is the Thing, Láska to je věc, se pohyboval v baritónové poloze se světlou tenorovou barvou a ukázal jako snad nikdo jiný před ním a po něm, jak mají zpívané tóny lehce a hladce plout po hladině smyčcového doprovodu. Když jsem tuhle desku začal doma, tehdy v Okrouhlické ulici Pražských Kobylisích pouštět, bylo rodičům hned jasné ve vedlejším pokoji, že mám dámskou návštěvu. Tohle album totiž nikdy nesklamalo. Vždycky vytvořilo patřičnou atmosféru a já bych byl rád, kdybyste se dnes při poslechu písní Natalie Cole cítili stejně příjemně a uvolněně, jako já se svými návštěvami na sklonku 50. let. Díky krásné hudbě se dá skvěle uniknout realitě a já bych byl moc rád, aby vás poslech následujících písní na chvíli odvedl od každodenních problémů, starostí a od zpráv. Mnohokrát jsem se sám na sobě přesvědčil, že hudba tuhle sílu má.

To byly znovu dcera a otec Koulovi, tentokrát v písni Acércate más, ještě blíž, slavného kubánského skladatele Osvalda Farese. Nat King Cole naspíval v Havaně, v hlavním městě Kuby, ve druhé polovině 50. let první ze svých tří alb ve španělštině a slavil s nimi úspěch jak v severní, tak Latinské Americe. Na Kubu Nat King Cole doprovázela v roce 1958 i jeho tehdy 8letá dcera Natalie a otcův úspěch se pro ní stal obrovskou, doslova životní motivací. Záhy začala s otcem cestovat po celém světě a nedávno zavzpomínala v jednom interview, jak v Mexiku latinsko-američtí fanoušci zavalili jejího tátu až manifestačními projevy obdivu a úcty. A zavzpomínala také na to, jak ve folklorním kroji pózovala pro fotografy jako malá seniorita. A právě jednu z oněch 55 let starých fotografií najdete v bukletu zatím posledního alba Natalie Cole En Español, které představí 13. července na svém koncertu v pražském kongresovém centru. Natalie Cole doprovodí její rytmicko-vokální sekce a Český národní symfonický orchestr pod taktovkou dirigentky Gail Dedrick.

Stylově patří Natalie Cole do oblasti soulu a rhythm and blues, ale často, jak ještě dnes uslyšíte, se zaměřuje i na písně hlavního písňového proudu a mnohdy byla ovlivněna také tvorbou bílých rockérů. Když v roce 1975 vydala své první album Inseparable, neoddělitelné, byla na něm píseň This Will Be an Everlasting Love. Tohle bude věčná láska, která jí o rok později přinesla hned dvě ceny Grammy. Píseň si teď poslechneme a bude-li vám povědomá, pak vězte, že ji nedlouho po premiéře naspívala česky Marie Rotrová s textem Pavla Verby a pod názvem Má se stát.

Natalie Cole, která se narodila v únoru roku 1950 v Hollywoodu, prožila krásné dětství. Byla druhým z pěti dětí už několikrát zmíněného legendárního barevného zpěváka a pianisty Nat King Cole a někdejší zpěvačky orchestru Duke Ellingtona. Sice se jmenovala Mary Hawkins Ellington, ale s vévodou jazzu Ellingtonem neměla nic příbuzensky společného. Šlo prostě jen o schodu příjmení. Natalie ještě nechodila do školy a už zpívala na otcově vánoční desce a v 11 s ním poprvé stála na jevišti. Vystudovala sice dětskou psychologii a němčinu, ale touha jít v otcových stopách byla silnější. Ale snažila se ze všech sil utajit, kdo je její táta. Všechny totiž zajímaly jenom písně jejího otce, který zemřel, když jí bylo 15. A nikdo nechtěl v jejím podání slyšet rhythm and blues a už vůbec ne rock. Měla z toho deprese, ze kterých se snažila dostat alkoholem. Natalie Cole, která se od 90. let začala výrazně orientovat na jazz, byla třikrát vdaná. Z prvního manželství má 37letého syna Roberta Adama, který hraje v jejím doprovodném souboru. 2 roky po synově narození, 89., naspívala Natalie Cole jeden z největších hitů své kariéry. Píseň Miss You Like Crazy. Bláznivě mě chybíš.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Natalie Cole vydala před 14 lety svůj knižní životopis nazvaný Anděl na mém rameni, ve kterém otevřeně popsala nejen svou závislost na drogách, ale také to, jak se z drogové pasti snad už jednou provždy dostala. V knize prozradila, že byla tak závislá na heroinu a kokainu, až se stala nespůsobilou ke všem právním úkonům a její majetek svěřil soud do opatrování její matce, se kterou si přestala rozumět hned po otcově smrti. K půlroční odvykací kůře ji přivedl až fakt, že se její syn málem utopil v bazénu na zahradě její vily, zatímco ona o sobě kvůli drogám vůbec nevěděla. Když v roce 89. vydala mezinárodně úspěšné album Good to be back, Je dobré být zpátky, byla už z nejhoršího venku. Tak to bývá vždycky u zpěváků, když vydávají nové album, jsou z toho venku. S klidem a nadhledem tak mohla zpívat píseň, jistě ne náhodou nazvanou Starting Over Again. Začínám znovu.

Frank Sinatra byl pro Natalie Cole od dětství strejda Frank, který společně s jejím otcem pomohl vybudovat úspěšnou gramofonovou firmu Capitol. A nejen to, oba pro tuhle firmu, která na rozdíl od jiných nesídlila v New Yorku, ale v Hollywoodu, nahráli své zásadní písně. Když v jejím studiu A v roce 1993 natáčel Frank Sinatra své první album duetů, nemohla na něm Natalie Cole chybět. Byl to zvláštní pocit jít do nahrávacího studia na frekvenci se strýčkem Frankem a na stěnách vidět fotky táty a našeho rodinného přítele Deana Martina, zavzpomínala loni Natalie Cole u příležitosti oslav 20 let od vzniku prvního Sinatrova alba duetu. Kakaová kráska Natalie Cole a modrooký Frankie spolu naspívali slavnou píseň bratří George a Iry Gershwinových They Can't Take That Away From Me. To mi nemohou vzít.

Na přelomu 80. a 90. let dostala Natalie Cole nabídku, která se neodmítá. Spolu s hvězdnými tenory Placidem Domingem a Josem Carrerasem vystoupila za doprovodu vídeňských symfoniků a vídeňského dětského operního sboru na vánočním koncertu v rakouském centru ve Vídni. Záznam z tohoto vystoupení vyšel nejen na albu A Celebration of Christmas, oslava Vánoc, ale díky televiznímu záznamu ho vidělo na 50 milionů diváků. O 20 let později se situace opakovala takřka do puntíku přesně. Natalie Cole si na svůj vánoční koncert pozvala 360členný mormonský sbor ze Salt Lake City, který vznikl už v roce 1847 a který někdejší americký prezident Ronald Reagan nazval americkým národním sborem. S tímto ansámblem vystoupila Natalie Cole na chrámovém náměstí v Salt Lake City před 85-tisícovým publikem a koncert nazvaný Nejkrásnější čas v roce pak díky televiznímu záznamu viděli opět miliony diváků. Když v roce 2011 slavil vydáním druhého alba duetů své 85. narozeniny americký zpěvák a jak dobře víte můj veliký oblíbenec Tony Bennett, nemohla devítinásobná držitelka ceny Grammy Natalie Cole mezi pozvanými interprety chybět.

0: Po duetu Watch What Happens, hlídej, co se stane, který jste slyšeli v podání Natalie Cole a Tonyho Bennetta, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Mayer uzavřel objednávku u velkoobchodníka Longmarka a před odchodem si stěžuje, proč nemáte na schodišti světlo. Vždycky mám strach, že se na těch vašich kluzkých vyšlapaných schodech zabiju. Časy jsou zlé, musíme šetřit, říká Longmark. To je zajímavé, že můj konkurent Bayer má u vás větší cenu než já. Podle čeho tak soudíte, prosím vás? Moc dobře vím, že když k vám přijde on, zapálíte lampu, sejdete s ním po schodech a vyprovázíte ho až na dvůr. Přitom on platí směnkami, když to já hotově. No to je logické, namítá majitel. Když si na našich schodech zlomíte vás vy, o nic nepřijdem. Když si ale zláme vás on, kdo nám ty směnky proplatí.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Album ve španělštině chtěla Natalie Cole naspívat už léta. Jednak na počest svého otce a jeho nestárnoucích písní, jednak jako hold latinsko-americké hudbě, kterou miluje. Ale teprve velké utrpení a tragédie ji loni přivedly k jeho dokončení. Před 4 lety bylo totiž Natálii diagnostikováno selhání ledvin a musela začít docházet 3x týdně na dialýzu. A začalo také hledání vhodného dárce ledviny pro slavnou zpěvačku. Zdravotní sestra Esther, která o Natalie Cole během jejich pobytů v nemocnici pečovala, jednou vyprávěla své neteři Jessice, že udělá všechno proto, aby vhodného dárce našla. Ani ne za 2 měsíce. 30letá Jessica, která byla tehdy v 8. měsíci těhotenství, náhle zemřela. Její teta okamžitě nabídla Natalie Cole její ledvinu, protože Jessica se ještě za svého života rozhodla, že pokud by se s ní něco stalo, chce se stát dárcem pro život nezbytných orgánů. Jak Esther, tak Jessica pocházeli z rodiny imigrantů z přímořského státu Salvador ve Střední Americe. Když se Natalie Cole dozvěděla, že se pro ní našla ledvina, byla zrovna v nemocnici u lůžka své milované a těžce nemocné sestry Carol. A protože lékařský zákrok byl v případě Natalie Cole neodkladný, nebyla se svou sestrou, když opustila tento svět. Album En Español věnovala Natalie Cole nakonec nejen památce svého otce Jessica a Carol, ale rovněž své matky Marie. Na sklonku jejího života se totiž matka s dcerou konečně usmířili.

Natalie Cole a italský tenorista Andrea Bocelli dospívali zřejmě nejslavnější bolero všech dob, píseň Besame mucho, Moc mě líbej, kterou v roce 1940 napsala mexická skladatelka Consuelo Velázquez. Na sklonku 90. let hudební encyklopedici uvedli, že právě tohle bolero se stalo nejčastěji nahrávanou mexickou písní všech dob. Album En Español uzavírá Natalie Cole slavnou španělskou písní Amapola, Mák, kterou se s vámi pro dnešek rozloučím i já. Před 5 lety jsem totiž tuhle skladbu naspíval v duetu s andělským hlasem z Řecka se zpěvačkou Nanou Muscuri. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším naslyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Žmolíkem.
2: A já vás moc zdravím, vážení a milí posluchači. Přemýšlíte o tom, co budete dělat o víkendu, když má být tak krásně. No co třeba zajet do Jaroměře, kde si budou královskými slavnostmi připomínat 900 let tohoto východočeského města. Pozvu vás tam už za chvíli. Taky vám povíme, co to jsou halucinace umělé inteligence a poradíme, jak se chránit před vloupáním do bytu. Chybět nebudou ani písničky, zaspívají třeba Iveta Simonová, Marie Rotrová, Josef Zíma a teď Karel Kahovec. Tak ať je nám společně pohodově.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Marta Kubišová dospívala a já už teď mám na telefonu Lucii Angeliku Tykalovou z odboru školství, kultury a tělovýchovy městského úřadu v Jaroměři. Tak zdravím do Královéhradeckého kraje. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, já vás zdravím z Jaroměře, kde se chystá něco velkolepého.
2: Ano, vaše město na soutoku tří řek letos slaví 900 let od první písemné zmínky. No a právě tenhle víkend vrcholí vaše oslavy královskými slavnostmi. Jaké ty slavnosti budou?
3: Slavnosti budou velkolepé, jak už jsem naznačila hnedka na začátku. A máme krásnou myšlenku, a to propojit slavnosti z historií až do současnosti. Opravdu celých 9 století se tam ukáže a proběhne. A bude to opravdu něco nádherného, velkého a neskutečného.
2: Tak zvijeme posluchače Pohody. Už dnešní večer, jak jsem se díval do programu, by měl stát za to. Je to tak?
3: Přesně tak, začínáme lampionovým průvodem, ve kterým bude trošku tajemný ten průvod. Budou v něm bubeníci z ohni, ten průvod není dlouhý, bude krátký a bude určen především pro děti. A jakmile se průvod ukončí tady u pódia v Masarykových sadech, tak proběhne pohádka o princezně a drakovi, která bude navazovat vlastně na ten průvod, protože se v něm také budou objevovat ohně a kejklíři, kouzelníci a opravdu obrovský drak, který chrlí oheň.
2: Je tedy na co se těšit. Kolik hodin máme být v Masarykových sadech?
3: Průvod začíná v 19:00.
2: No a co jste nachystali na zítřek, tedy na sobotu?
3: Tak sobota bude začínat už v 10 hodin na to slavnostním zahájením, ale také nás čeká průvod. Ten průvod už bude s knížetem Soběslavem, který přijede se svou družinou a zkontroluje vlastně, jestli je ten rok, který oslavujeme, tedy 1126, jestli je vše v pořádku připraveno. Průvod se ukončí, proběhne tady bitevní ukázka, proběhne ponožková bitva pro děti. Ten program bude opravdu členěný do několika zón, kromě teda ležení, kde si budou moct lidé prohlídnout všechno z toho 12. století. Bude zóna i pro děti a další zóna bude krásně postupovat právě napříč těmi stoletími. Bude se tam objevovat statické ukázky z první světové války, z druhé světové války, dobová kuchyně. A pomalu, když se přesuneme k tomu pódiu, tak tam vlastně už začínáme brousit do té budoucnosti a vystoupí tam kapely, které mají návaznost na Jaroměř.
2: Které to jsou. A taky jsem slyšel, že by u vás měl být kolega Honza Čenský.
3: Přesně tak, protože se jedná opravdu o pohádkový program, tak jsme potřebovali pohádkového prince, který by nám to tady uvedl. A Honza Čenský právě bude moderovat tu dnešní část, tu budoucnost, na které Jaroměř bude stát. A bude to od 16 hodin. Abych se vrátila k té první otázce, které kapely to budou, tak to bude Blue Star, což je swingová kapela Václava Marka. Pak to bude Factorial Orchestra, což je královéhradecký big band, který opravdu dokáže rozpohybovat veškeré diváky, které má před sebou. Bude následovat Emrys, trošku přitvrdíme. To je taková symfonicko-metalová kapela. A na závěr, jako třešnička na dortu, bude energická diva Daša a její kapela Pikey Pike.
2: Zkrátka, každý si vybere na královských slavnostech v Jaroměři dnes a zítra. Co vlastně se ví o počátcích vašeho města?
3: Vlastně 1126 slavíme první zmínku, tedy město nebo ležení nebo hradiště, to my nevíme, tady muselo být určitě dřív. Zůstáváme se tedy tak jedním z nejstarších měst v celé České republice. Ale první zmínka, která padla, byla v letopisech kanovníka Vyšehradského, kde se píše, že Kníže Bratislav je vězněn na hradě Jaroměř. A to tady právě dnes oslavujeme.
2: V Jaroměři, kam jsme vás teď právě pozvali. No a já jsem slyšel, že lví podíl na těch oslavách má právě váš tým odboru školství, kultury a tělovýchovy na městském úřadě. Kdy jste na tom začali pracovat?
3: Přesně tak. Pracujeme na tom několik měsíců, ale není to práce jenom mých skvělých kolegyň a toho malého jádra, jak já to ráda takhle říkám, malého jádra odboru školství, kultury a tělovýchovy. Ale je to vlastně projekt mnoha dalších spolků, příspěvkových organizací a lidí, kteří mají chuť a energii a vlastně na tomhletom spolupracovat, protože jenom s nimi vlastně dává celý ten projekt smysl a já bych jim tímto chtěla jako moc poděkovat, protože bez nich by to opravdu nešlo. A my jsme tady velice malý tým, a my jsme tady v 5 lidech, takže jak říkám, bez těch spolků a příspěvkových organizací by něco tak velkého nemohlo vzniknout.
2: No a je moc dobře, že v naší zemi takové lidi máme. Lucie Angelika Tykalová z odboru školství, kultury a tělovýchovy městského úřadu v Jaroměři nás pozvala na královské slavnosti tamtéž, které budou ode dneška do zítřejšího večera vyvrcholením oslav 900 let města Jaroměře na východě Čech. Tak děkujeme za pozvání a ať se všechno povede.
3: Já děkuji za rozhovor. Moc děkujeme a doufám, že se tady v Jaroměři uvidíme.

Josef Zíma to takhle rozjel na Pohodě. A teď mám otázku. Slyšeli jste někdy o halucinacích umělé inteligence, označované často zkratkou AI? No tak si to poslechněte. Zpráva britské poradenské společnosti KPMG o zavádění umělé inteligence, tedy AI, ve firmách, tento trend výrazně zveličovala pomocí falešných, takzvaných případových studií. Informoval o tom britský deník Financial Times s tím, že šlo nejspíš právě o důsledek takzvaných halucinací, tedy nepravdivých, zavádějících anebo zcela vymyšlených informací vygenerovaných velkými jazykovými modely. Ona zpráva, o kterou šlo, obsahovala řadu nepravdivých tvrzení o využívání AI například švýcarskou bankou UBS, britským státním zdravotním systémem NHS, švýcarskými spolkovými drahami anebo londýnským dopravním podnikem. A nebyla to bohužel výjimka. Šlo v tomto případě jen o nejnovější případ zjevných halucinací umělé inteligence ve veřejných dokumentech. Vloni se třeba kvůli halucinacím AI dostala do potíží velká poradenská společnost Deloitte, a to opakovaně. Australská pobočka společnosti měla vládě vrátit část z celkových 440 tisíc australských dolarů zaplacených za zprávu, která obsahovala vymyšlené citace z rozsudku federálního soudu a také odkazy na neexistující vědecké práce. Deloitte po kritice zprávu přezkoumala a potvrdila, že některé poznámky pod čarou a odkazy byly nesprávné. Vláda kanadské provincie Nový Foundland a Labrador zase požádala Deloitte o kompletní prověření citací v novém zdravotnickém plánu, neboť ve čtyřech případech byly odhaleny nesprávné nebo neexistující zdroje. Co dodat? No, všechno je, přátelé, třeba kontrolovat, i umělou inteligenci. A nadšení z mnoha objevů a nových technologií bývá často přehnané, bohužel. Což moc dobře víme i my všichni, co používáme nejrůznější takzvané chytré přístroje anebo aplikace. Ještě, že my lidé máme něco, čemu se říká kritické myšlení a také třeba selský rozum.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jak moc bude horko, to nám jistě poví meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno přeju.
1: A začněme předpovědí počasí na dnešek, tedy na pátek 19. června.
2: Bude jasno, anebo skoro jasno, přes den až polojasno, zejména na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti může objevit ojedinělé přeháňka anebo bouřka. Teploty dnes 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě 28 až 31 stupňů, na horách bude kolem 25. A proto platí výstraha pro část České republiky, třeba prostřední Čechy, Polabí především i vyššího stupně nebezpečí oranžová kvůli vysokým teplotám, respektive velmi vysokým teplotám. Je na severu, severovýchodě České republiky se tahle výstraha netýká.
1: Dnes tedy horko určitě bude a jako víkendu?
2: Bude to s teplotami ještě výrazně vyšší. Pro ty regiony, kde dnes bude jen kolem 30, to bude výrazné oteplení. Během soboty se můžou teploty vyšplhat až k 630 stupňům Celsia. Můžou se pak objevit i přehánky, případně bouřky. Nebude jich moc, ale mohou být lokálně intenzivní. Znamená to, že se v těch bouřkách můžou objevit přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm v bouřkách, které se tedy můžou ojediněle vyskytovat. Víc jich pak bude v neděli, ale to zároveň teploty mohou být o maličko nižší, zatímco tedy ta sobotní maxima až k 630. Na neděli se znovu vrátíme k teplotám, které se dostanou, ale i těsně nad 30 stupňů.
1: Před vysokými teplotami a také před přívalovými dešti teď varovala Alena Zárybnická z České televize. Tak děkujeme, naslyšenou.
2: Pěkný den přeju.
1: A co dodat? No nic naplat, přátelé. Léto už je tady.

0: Věra Špinarová zpívala o růžích, ale já se zeptám, chodíte do lesa na houby a sbíráte i lišky? Potom asi víte, že to je skutečná delikatesa. Lišky totiž mají velmi specifickou, takovou trochu štiplavou chuť, ale možná vůbec netušíte, že jsou také pomocníkem našeho zdraví. Víc už kolegyně Eva Bucharová.
1: Než se pustíme do kuchtění s liškou, ráda bych připomněla její účinky na lidské zdraví, které znali už naši dávní předci. Dobře věděli, jak se zbavit parazitů z organismu právě pomocí lišky obecné. Všimli si totiž, že některé jedlé houby nenapadají červy ani hmyz a že jsou nebezpečné pro většinu parazitů. Takovou houbou je liška obecná. Právě ta pomáhá čistit tělo od nezvaných hostů. Je to nejčistší houba, jakou v lese najdete. Jestli je hřib král, pak je liška mezi houbami královna. Lišky pokrájejte, usušte, rozemelte a máte připravenou přísadu do jídel na celý rok. Přidávejte ji až do hotového jídla. Mimo to, že vaše jídlo bude mimořádně zdravé, bude mít příjemnou houbovou chuť. Čerstvé lišky jsou výtečné v kulejdě, v italském risotu i s nudlemi se smetanou.

0: Nezmary jsme poslouchali. Léto, které právě začíná, je nejen obdobím dovolených, obdobím, které trávíme na chatě, na chalupě a nebo někde v zahraničí, ale je to taky čas zlodějů. Počet vloupání do bytů stoupá proti zbytku roku až o 20%. Jak se proti vykradení zabezpečit? A jak se správně pojistit? Tak to podrobněji probereme na Pohodě už za malou chvíli, jenom co dospívá Iveta Simonová.
1: Tisíce světel tu svítí, odevšetí.

0: Nepřišel.
1: Poškození vodou, ať už od souseda nebo kvůli závadě, anebo škody od ohně, tak toho se podle České asociace pojišťoven Češi u bytů a domů bojí nejvíc. Z vykradení má podle asociace strach jenom asi 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech skutečně klesá. Ovšem v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přece jenom vyšší než jindy. Proto se vyplatí dům či byt dostatečně zabezpečit a taky pojistit, přátelé.
2: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
3: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
2: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
3: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobených škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k vloupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
4: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
3: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
5: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
3: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
5: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
3: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Český rozhlas.

0: Svou píseň Lesů vota strání nám zpíval Petr Rezek. Necelých 7 minut zbývá do 9. hodiny a to znamená, že pohodové ráno s datem 19. června pomalu, ale jistě končí. Ještě bych rád pogratuloval všem Leošům k jejich dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, pánové. A za malou chvíli úderem 9. hodiny předám slovo kolegovi Janovi Rosákovi. Ten vám v tandemu tentokrát představí muzikanta a herce Jana Vodňanského. Vrátíme se do roku 2007. Tak přátelé, přeji krásný den a nejlépe s naší rozhlasovou stanicí plnou krásných vzpomínek a nostalgie.
1: Pohodové ráno a Václav Žmolík.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Příjemné dopoledne, milí posluchači, vám z Tandemu přeje Jan Rosák. Co lepšího se může stát spisovateli, básníkovi, textaři, než že některé z jeho myšlenek se stanou tak říkajíc lidovým vlastnictvím a putují od úst k ústům. Jistě jste už někdy zaslechli tenhle verš třeba. Ptáš se, jak mi dupou králíci? Skvěle, pojď si poslechnout. Sevřeně, v trojstupu, obcházejí chalupu, smělý úsměv na líci, tak mi dupou králíci. Autorem je písničkář, scenárista, režisér, skladatel, básník, prozaik a zpěvák Jan Vodňanský. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Nezlobíte se, doufám, že jsem celou vaši tvorbu zestručnil jedním jediným veršem.
3: Naopak, chtěl se vám popsat, aby vám též dupali králíc.
2: Moc děkuju. Já doufám přesto, že to v následující hodince dostatečně napravím. Takže všem přeju hezký poslech Tandem.
0: V Tandemu s Janem Rosákem.
4: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. V poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zasí.

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy, jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola,

obětovat a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají ruiničky a z univerzit na dříví kůlničky.

0: až spatříme dům. Z Kordiler až po Pamír, bez pánu a sluhů, budem slavit mír.
1: Písničkou jedné slavné dvojice se dostáváme k jiné slavné dvojici. Jejímž nedílnou součástí byl vždycky Jan Vodňanský. Říkám jednou, protože k němu se vždycky někdo přiřadil, nějaký partner, který provázel Jana Vodňanského na jeho cestě životem. Ať už to byl Pavel Šrut, ten s tím se začínal, potom třeba s Ivanem Vyskočilem. A myslím si, že vůbec nejdůležitější část vašeho vystupování na scéně, která znamená svět, bylo vystupování s Petrem Skoumalem. Programy s úsměvem idiota nebo Hurá na Bastilu nebo s úsměvem Don Quixota jsou do dneška jsou legendární. Bylo to v pražském černoherním klubu, který se tím taky proslavil. No, hezky si to poslouchá. Já, jak na to vzpomínáte?
2: Já to mám vzpomínat a asi i komentovat.
1: No určitě.
2: Já jsem to s potěšením vyslechl, já bych jenom chtěl říct, že ten každé to osudové setkání, jak bych to tak nazval, s těmi jmenovanými dnes už klasiky, by se dalo říci, že to bylo, každý měl jiný parametr. Třeba co se týče Pavla Šrota, tak to byl též tou dobou začínající básník, ale o rok starší než já a takový zároveň zasvětitel do všeho, co jsem pak dělal, který mě i pomocí takových básnických lstí víceméně přiměl k tomu, abych psal ty texty k písničkám pravidelně, protože když jsem nějak už mě to jeden čas neuspokojovalo a chtěl jsem toho zanechat, tak on mi předestřel formou takové básnivé mystifikace existenci skladatele, který sice existoval, ale nebyl to ještě Petr Skoumal, byl to sice reálný skladatel, jak se později ukázalo, ale Šrut si básnivě vyimaginoval, že po nějakém sebevražedném pokusu je v nemocnici v ústřední vojenské, si na vojně opravdu chtěl něco udělat nebo si udělal a to bylo všechno ale pravda. Ale básník si vyimaginoval, že on ho tam chodí navštěvovat a tento mladý skladatel čeká každý týden na jeden můj nový text a když by mu ho Šrut nepřinesl, tak ho zabiju prostě. Takže já jsem se skřípajícími zuby musel psát každý týden, jako student strojní fakulty tehdy, se musel psát jeden text písňový, aby ten člověk přežil a abych nebyl stíhatelný podle zákona o odepření první pomoci.
1: To je pravda. Víte, pane Vodňanský, vy jste natolik výrazná osobnost, že by člověk čekal, že se třeba takzvaně uděláte pro sebe a osamostatníte se. Budete vystupovat solově, ale vy jste vždycky inklinoval k tomu být v nějaké dvojici, což samozřejmě bylo vždycky sympatické, ano. Protože vám ta dvojice vždycky, nebo ten druhý, ten parťák vám vždycky jaksi ještě přidal na váze. I proto jste to dělal?
2: Já, jistě, to bylo dobrodružné pro mě a velmi inspirativní třeba to vzájemné oslovování hudby a textu při spolupráci s Petrem Skoumalem. Když jsme se prakticky scházeli denně nad novými texty mými, i když jsme třeba hráli večer v Činoherním klubu a přes den jsme se sešli u piana a když jsme ty písně dotvářeli takovým způsobem, který sám o sobě byl velmi vzrušující, že třeba Skoumal vyšel z mého textu pravidelně teda, ale najednou ta hudba ho vedla někam dál a chtěl připsat něco k tomu, nebo se zase ptal, zahrál několik variant a ptal se, kterou variantu hudby já bych preferoval a já jsem třeba vymyslel něco, co on tam neměl a říkal, no to je docela zajímavé, nebo zase on si vymyslel komentář mluvený do té skladby, do té hudby, třeba u písně tak jako ve staré Anglii. A to bylo velmi zajímavé. Teď zase mám mladou krásnou skladatelku Hanu Navarovou z divadla Sklep, kde vlastně je to nejen generačně zase jinde, ale je to tam i jako technologicky, že my se nemusíme scházet osobně denně, ale denně si třeba vyměňujeme ty texty a ty nápady k ním i hudebním mailem. Takže ta doba je zase někde jinde. A vždycky to má ten charakter toho setkání dvou tvůrčích individualit, které se vzájemně nějakým způsobem fermentují,
1: ano,
2: to řekl hezky, a oplodňují, vlastně to můžu říct.
1: Nebojte se toho slova.
2: Nebojím ani v případě Hany Navarové, tady je to tvůrčí oplodnění, protože naše děti jsou ty písničky. A z nich možná některou uslyšíme i v tomto pořadu.
1: Ano.
2: A píšeme hlavně tedy pro Magdu Rajfovou, která je převážně ty, které jsou pro děti, zpívá kouzelné školce, televizní kouzelné školce, ale zároveň máme i svůj pořad pro dospělé, Zanou Nabarovou, a ten se s úsměvem, ani ne idiota, ani ne Don Quixota, ale s úsměvem bytového jádra. Tam je zase ten posun, že na rozdíl od Petra Skoumala, Haňa, jak je její umělecké jméno na scéně, Haňa, nesedí u piana, ale se svými krásnými dlouhými vlasy víří po pódiu v rytmu těch písní, protože máme základy half playback nahrané a tím pádem jsme oba dva pohybově osvobozeni.
3: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Tahle ta písnička byla právě z tvorby s Hanou Navarovou.
1: Ano, s Hanou Navarovou a má zajímavou historii, protože vlastně Hana Navarová je částečně nebo popředcích Slovenka a já jsem pro ní napsal slovenský text Výsadkáry zo Žiliny, kompletně slovenský text.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, protože vím, že jste zhruba tak někdy v 80. letech nebo začátkem 80. let, kdy jste podepsal chartu a byl jste v podstatě zakázán, tak jste tak říkajíc emigroval na Slovensko.
1: Ano.
0: Je tenhle ten text například důsledkem toho, nebo respektive tam jste sbíral zkušenosti a jazykové znalosti?
1: Právě dlouhodobě zrálo. Můj vztah ke slovenštině začal ještě před tou emigrací. Mimochodem, ta emigrace, to je typický zapadá do teorie dandismu. Dandy jde vždycky opačným směrem než DAF a zatímco DAF šel na západ do emigrace, tak já jsem šel proti směru, na východ. A tam byly skutečně menší tlaky na zákazy mojí tvorby, sice jsem tam samozřejmě nemohl ani v rozhlase v televizi působit na Slovensku, ale mohl jsem třeba hrát s začínajícím divadelkem studentským, dnes už slavným divadlem Gunagu. A zpívat slovenské texty, které jsem pro ně skládal. No a co se týče mého stavu ke slovenštině, tak začala už asi v dětství na těch Královských Vinohradech, kdy jsem poslouchal z rozhlasu a jiné nebyly reportáže slavného slovenského sportovního reportéra Gabo Zelenaj.
0: Gabo.
1: To bylo uhranutí slovenštinou, protože ten Gabo vlastně stačil nejen popsat všechno, co se děje na ledě při nějakém rozhodujícím utkání našeho mužstva, ještě radil někdy i nadával jednotlivým hráčům, jako by byl jejich trenérem a ne reportérem, co mají dělat. A i trenérům, když byl neschopný trenér, neudělal to, co ten Gabo chtěl, tak křičel na toho trenéra. Na tom bylo to nejrozkošnější, že on ho nemohl slyšet. Jo. A i jiní lidé z mé generace říkají, nedávno mi někdo říkal, že komentoval tehdy Gabo vyloučení jednoho našeho hráče a křičel na něho do toho mikrofonu, do toho světa, kde, aniž to ten hráč mohl slyšet, tak dlouhou palicu nemáš, aby si mohl zasáhnout do hory z té trestné lavice. No, úžasné. A ta posedlost Gabo Zelenem třeba se pak projevila v tom, že jsem jeho stylu psal původní slovenské reportáže z fiktivních událostí, které se obvykle tímto temperamentním stylem nekomentovaly, třeba z hra se šachového finále nebo z operního představení. A takže tyhle tu posedlost tím chlapským maniakálním, úžasně temperamentním stylem Gabo Zelena je jsem zase doplňoval už v tom dětství a v rané pubertě takovou velkou zálibou poslouchání sentimentálních písní slovenských, které se vysílaly v našem společném československém rozhlase, jako byly tanga v podání zejména Melány Oláriové, Nečakaj ma už nikdy, ano, moje děvčátko zalúbené a podobné, kde jsem tehdy jako před vypuknutím sexuální revoluce 60. let se mi možná, nevím, jestli k mé škodě nebo prospěchu, zakódovalo, že láska je vážná věc, že to není žádná sranda, že jako to je osudové, že tam se lidi tam v Slovensku na těch rytmu toho tanga rozcházeli a scházeli za velice dramatických okolností, že šlo vlastně o život.
0: Víte, mě zaujalo, že se zabýváte takhle skvělou legrací, samozřejmě ovšem s vážnou tváří, protože tak to má být, ale přitom na druhou stranu zcela seriózně se přednášíte filozofii. Ano, jak se tohle to snoubí?
1: Já vám to prozradím, pane Rosáku, to se snoubí tak, že já jsem narozen ve znamení blíženců. A je to známé schizoidní znamení, protože blíženci jsou dva v jednom. Ano, ano, čili tam se snoubí. Toho 19. června, mimochodem jsem se narodil, ale jiný rok se narodil Jiří Voskovec. A kdo se narodil 19. června 41 jako já, to ani nechtějte raději.
0: Já to vím, to je Václav Klaus.
1: Ano, vy jste to prozradil. Ano, já to neřekl.
0: Ve stejný rok, stejný měsíc, stejný den.
1: Čili ano,
0: I dokonce ve stejné části Prahy.
1: Ve stejné části Prahy na Královských Vinohradech a podle teorie Břetislava Rychlíka nás vyměnili v porodnici. Takže vlastně já jsem měl být podle Rychlíka Klaus a on Vodňanský, což ovšem padlo, protože jsme si vyjasnili bez Rychlíka, že on se narodil v jiné porodnici než já. Tam jsou na Vinohradech dvě, jedna v Londýnské a druhá v Apolináři.
0: Teď si na hradě oddychli teda.
1: To slyšíme až sem do Karlína.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Ani dneska nepřipravíme posluchače Tandemu o jejich oblíbený výběr z archivu Legrace Českého rozhlasu. Vybírá samozřejmě můj host Jan Vodňanský a tím výběrem se vůbec nevzdálíme od toho, o čem si tady celou dobu povídáme, to znamená inspirací Voskovcem a Werichem, víte.
2: To se určitě nevzdálíme, protože motiv přezouvající se stonožky vznikl v improvizovaném komentáři na předscéně představení, kterým začínali v životě svoji zářivou kariéru, a sice ve West Pocket Revue.
1: Už tehdy byly ty předscény.
2: Ano, právě.
1: A už tehdy byly takhle slavné.
2: Podle legendy, ta první předscéna na scéně úplně obrátila původní chladný vztah prvních diváků k tomu ději a najednou se to rozsářilo a čistě náhodou, že tam je Paříž zobrazena na scéně, byla zobrazena štaflemi, co by Eiffelova věž. Ty štafle spadly, podle legendy, a jejich soubor složený ze samých stejně mladých lidí, z nichž později byli buď to slavní herci, nebo i slavní chirurgové a všichni inženýři a tak dále, tak ty vystrčili dvojici autorů před oponu s tím, aby něco řekli, než on znova postaví tu rozpadlou scénu s Eiffelkou představovanou štaflemi. Takže tak vznikla podle legendy. Ovšem podle jiných legend zase oni chodili už si trénovat takové improvizované přesceny na různá témata do jedné smíchovské kavárny, kde je laskavý pan Vrchní nechal sedět při jedné kávě několik hodin.
3: O čem byste rád zpíval?
4: No co třeba zkusit Odysea.
3: Odysea, kdo je Odysseus?
4: To byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
3: Iliáda.
4: Ano, Homer to napsal, Homer.
3: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
4: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
3: Ten obr, ten Polyphemes.
4: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
3: Ano, patentní obr nosil jedno oko vprostřed čela. Takhle.
4: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1.9. A samo spouštěč v nose měl ten obr.
3: Ano, a fotocelu v uchu.
4: Ano, bylo krásný snímky s tím dělal.
3: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně Řekové.
4: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
3: No to viděl toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
5: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte...
3: Povídá.
4: No, to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
3: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývojky.
4: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
3: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
4: No, s jedním vokem musíte rychleji, než se dvouma, že?
3: To je konečně pochopitelné. A jak mi nespal, Řekové to viděli, viděj tam leže takovou kládu
4: tak
3: velikou.
4: Tak ji rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčalo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
3: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu do smrti.
4: Jo, jenže...
3: Tom se ozvalo blbe, blbe, blbe.
4: Vovce tam měl.
3: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
4: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
3: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatuje pouštěl, aby mu Řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže Řekové chytrý, chytli se těch vovcí ze spoda.
4: Řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
3: A tak vyklouzli.
4: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránilo.
3: Tak je ta historie podle Homra.
4: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
3: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
4: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
3: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici, musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
4: Ano.
3: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
4: Výborně. Výborně.
6: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Chvíle, kdy jste po podpisu Charty 77 se musel odebrat do v podstatě exilu, jako šel Havlíček do Brixenu, tak vy na Slovensko, tak to určitě se dá počítat mezi ty krušnější chvíle vašeho života, pane Vodňanský, víte, ale třeba byly ještě horší.
2: Tak Havlíčka tam pokud jim poslali jako úředně, zatímco já jsem to Slovensko vybral, protože to tam opravdu bylo v ten moment mnohem příjemnější a hlavně mám tam spoustu kamarádů a já jsem se tam cítil možná lépe než ten Havlíček v tom Brixenu.
1: Tak říká se, že to ten Havlíček v tom Brixenu prý neměl zase až tak
2: ale já jsem to měl moc hezky na tom Slovensku a to se týče krušných chvíl, tak

0: Najednou to přituhovalo a tam bylo něco, že říkám nějaké protistátní věci na představeních veřejných a já jsem říkal, že to asi těžko by mohli prokázat, protože tam je spousta lidí, kteří tam chodili ne jako diváci, ale i kontrolovat z úředních důvodů náměstkové státního divadelního studia a že na to mám spoustu svědků, co jsem tam opravdu říkal. A on říkal, ten dotyčnej, víte, ale to jsou lidé vašeho druhu. A já jsem zbystřil pozornost a říkal jsem, pokud jim zákon nerozeznává lidi různého druhu, co se týče svědectví. A teď jsem dodal, dodal, ještě konec věty zněl. A váš tón mi připomíná dikci 50. let. Jo. A teďka se mu nahrnula několikrát krev do hlavy a zpátky. Vstal, šel kolem toho stolu v té Bartolomějské a začal mě řvát už ne vykání, ne pan inžinier, ale ty cucáku, kolik ti bylo v 50. letech, co víš o 50. letech, což byly se mě nejkrásnější leta jeho života a mládí. A ten moment se napsáhnul a ta možná původně dělnická pěst letěla takhle už na můj obličej a v ten poslední moment byla zachycena mladším příslušníkem, který už věděl, že se to nesmí, že by z toho ten soudruh mohl mít komplikace, kdyby ta rána dopadla, tak mu chytil opravdu jako brankářským, takovým brankářským reflexem tu pěst, než dopadla. Takže takhle to dramaticky začíná.
1: Na vás málem dopadla 50. léta?
0: No, přímo v podobě takové pěsti, která kdysi možná dělala nějakou poctivější práci.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Naše hodinka vymezená pro dnešní tandem už se pomalu chýlí ke konci a bylo by ještě tolik k povídání s mým dnešním hostem Janem Vodňanským. On je z rodu těch lidí, na které ta hodinka opravdu málo. Myslím, že se k mé opravdu veliké lítosti nedostaneme ani k vašemu přednášení třeba v Americe, kde jste přednášel tvůrčí psaní, ale určitě bychom měli zmínit přes 30 vašich básnických sbírek, například pohádkový muzikál na motivy filmu Pyšná princezna. V PC to máte prý napsáno jako Pišpr.
2: Pišpr, ano, Pišpr, to pokouzilo mojí krásnou mladou choť Ivanku, když našla v mém počítači heslo Pišpr.
1: To je pěkný. Velká alternativní encyklopedie ptákovin, která vyšla v roce 2004. Co obsahuje?
2: Obsahuje nejrůznější hesla, některá krátká, některá dlouhá. Já třeba z hlavy umím ta krátká, která mimochodem vstoupila do programu s úsměvem bytového jádra. Třeba heslo Blízký a střední východ. Je ten východ, který je nám jak blízký, tak střední.
1: To je hezký. No,
2: a nebo ano, pak je tam heslo Dementál. Dementál je sýr, po jehož požití dochází k prudkému poklesu IQ.
1: No, taky vyšly dvě sbírky krátkých básniček a sloganů Čerstvá zvěrstva. Zase se mi hrozně líbí, jak si hrajete s těmi slovíčky. Přírůstový stimul. A co mě teda opravdu, to bylo dokonce vydáno, jestli se nepletu, už na Slovensku. Že?
2: Na Slovensku, ale je to převážně česky a jmenuje se to prorůstový.
1: Prorůstový.
2: To známe z oblasti podnikání, biznisu, prorůstové stimuly.
1: A taky jsou slavné vaše patafyzické přednášky. Patafyzika, jestli se nepletu, ta vznikla někdy v 60. letech, nebo respektive byla velice jaksi slavná i díky divadlu Na zábradlí, ano. Tam se konaly jednak patafyzická představení, taky výstavy patafyzických strojků. Připomeňte mi,
2: Jíra, autor. Například Jíra dělá patafyzické strojky ano. A ta tradice samozřejmě až k té avantgardě z Paříže, jako Rál Ubu a tak dále, to jsou 20. léta.
1: A čeho se týkají vaše přednášky patafyzické?
2: Já bych chtěl říct, že moje přednášky spočívají tomu, že jsem rozšířil tu patafyziku i na patapsychologii a dokonce patapsychiatrii. Tematicky, protože některá témata jsou skutečně jako fyzikální, doplněná tím pata, ale některá jsou psychiatrická, třeba vznik psychodramatu. Jo, je to o Jungovi, o Freudovi, z obrázky na tabuli. Tabule se stala mojí nejlepší přítelkyní, protože v případě, že by se publikum házelo jablíčka rajská, co se nám nikdy nestalo se Zkoumalem, tak je možné se za ní i skrýt, jako podobně jako měli husité ty vozy, které byly jak ofenzivní, tak defenzivní, tak to je ta moje tabule. A na ní jsem rozvíjel ty svoje, a rozvíjím pořád ta svoje témata. Takže to je jedna přednáška je o psychodramatu, druhá je třeba astrofyzikální, o černých dírách, ale zase propojená na psychologii. Analogie mezi černou dírou, která vzniká hroucením hvězdy, gravitačním hroucením zářící hvězdy, a pak nitro umělce, citlivého umělce, který se často pod vlivem těch vnějších tlaků gravitačních také hroutí z různých důvodů a stává se už neprodukující, neemitující černou dírou, která nevyzařuje to svoje kouzlo té tvorby. Čili tam srovnávám takové dosud nesrovnávatelné entity ve svých přednáškách a pak je třeba se teorie divadla, teorie filmu, kde jsem dospěl k tomu, že když by se říkalo za totality, že jsou v některých kapitalistických zemí loutkové vlády, takže by mohlo být loutkový týdení, když by se zobrazovala loutková vláda. A ty teorie jsem prostě přednášel, dokud mi to bylo a tam, kde mi to bylo dovoleno.
1: Já vám moc děkuji za vaše dnešní povídání a přeju vám, pane Vodňanský, do budoucích dní, měsíců a let pořád takovou invenci v tom hraní se slovíčky, slůvky a větami, protože nám to samozřejmě dělá radost. Mějte se moc hezky a hodně zdraví samozřejmě a síly přeju.
2: Vám, pane Rosáku, i našim posluchačům, ať vám dupou králíci.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Hned na počátku našeho setkání mi inženýr Augustin Merta řekl.
1: Všichni moji vrstevníci potvrdí, že život je, byl a bude boj a umět se čestně probít, aniž by ztratil tvář, to potřebuje celého člověka vyzbrojeného pevnými mravními ideály.

0: Inženýr Augustin Merta vymezuje svůj život daty. První údobí začíná rokem 1914, kdy se v hornickém prostředí Ostravska narodil, a končí rokem 1938. Druhé údobí je vymezeno léty 1939 až 1948, další pak rokem 1948 až 1989 a poslední údobí začíná 17. listopadem 1989 a trvá. Nepředbíhejme však. Začněme údobím druhým, před nímž proběhlo dětství a dospívání v hornické kolonii na Ostravsku.
1: Především jsem zažil jako voják prezenční služby, mobilizací, obsazení hranic a pak potupné složení zbraní po Mnichovu. Tato tragická událost mě traumatizovala a vyvolala trvalou nenávist vůči nacismu a fašismu všeho druhu. Proto jsem se ihned po demobilizaci zapojil do odbojové skupiny obrany národa na Narodném Ostravsku. Po odhalení a částečné likvidaci skupiny gestapem jsem měl štěstí, že se mi podařilo spolu s manželkou překročit ilegálně hranice přes Alpy v oblasti Feldkirchu v Rakousku. Po krátkém uvěznění ve švýcarském Buxu jsme byli odesláni do Ženevy, kde během války pracovalo středisko československého zahraničního odboje vedené doktorem Kopeckým. Po kratším pobytu jsem spolu s dalšími 10 československými uprchlíky pokračoval v ilegální cestě do Marseille. Tam se o pokračování naší cesty do zahraniční armády mělo postarat další odbojové středisko. Po delší době čekání se naše skupina dohodla a vydali jsme se na vlastní pěst na další legální přechod přes Pyreneje s cílem dosáhnout na radu francouzských maky anglický konzulát v Barceloně. Nepodařilo se. Trvalý déšť a hlad pomohl k tomu, že jsme byli asi 50 kilometrů od hranic zatčení frankovskou policií Guardia Civil. Po výsleších a vězněních v Cheroně a v pověstném vězení Carcer Modelo v Barceloně, kde jsme byli po 30 namačkání v malých celách pro 4 osoby, nás v poutech převezli do koncentračního tábora Miranda del Ebro v Katalánii. Tam jsem se už setkal s dalšími 60 Čechy. V táboře bylo tehdy asi 3000 mužů různých národností. Během o něch 8 měsíců věznění a marných pokusech o útěk pod hrabáním pod táborovým opevněním jsem zažil mohutnou 8denní hladovku všech vězňů proti Frankově úmyslu vydat nás Němcům. To by bylo znamenalo smrt. Hladovka skončila vítězně. Diktátor ustoupil, protože již nevěřil ve vítězství Hitlera a Mussoliniho a začal hrát na obě strany. Na nátlak spojenců nás na jaře 1943 propustil. Po kratším pobytu v Madridu, kde jsem si našel chvílku k prohlídce slavných Goyových obrazů, jsme odjeli jako vyhoštěnci na Gibraltar. Tam nás k naší veliké radosti britské velení už vybavilo vojenskou uniformou, battle dressem s nášivkou Čekoslovákia. Čekali jsme několik týdnů na připojení k námořnímu konvoji z Alexandrie do Anglie. Zvykali jsme si na zvláštní poměry v britské armádě a ve volných chvílích jsme obdivovali precizní organizaci vojenského života na malém území okolo Gibraltarské skály, která střeží životně důležitou cestu přes Středozemní moře na Britské ostrovy. Po mistrném nočním manévru jsme se připojili k velikému konvoji se dvěma mateřskými loděmi, chránícími několik desítek lodí, které pluly ve tvaru mnoho kilometrů dlouhé šipky. Naše cesta vedla okolo Kanárských ostrovů a pak ve směru na Island, odkud jsme přistáli v Glasgow. Konečně tedy po 15 měsících se mi splnil můj sen a stal jsem se tankistou Československé obrněné brigády ve Velké Británii. Všude, kde jsme byli až do invaze posádkou, se k nám Angličané, Skotové a ostatní obyvatelé chovali velmi pohostinně. Bez vychloubání mohu říci, že my Čechoslováci jsme patřili k nejoblíbenějším spojeneckým vojákům. Patrně díky svému zdvořilému chování, ale především díky našim letcům Heydrichiadě a lidické tragédii. Svědčí o tom velká mramorová deska s poděkováním za záchranu Británie, zejména Londýna v době pověstného německého Blitzkriegu. Tato deska je umístěna ve starobylém Westminsterském opatství v sousedství nejslavnějších osobností této země. Je ostudou totalitního režimu, že k nejkrutěji pronásledovaným zahraničním vojákům patří o něch 10% letců, kteří přežili válku. Protože jsme byli s ženou jedni z posledních, kterým se podařilo ujít do zahraničí ještě před Heydrichiádou, byl jsem určitou dobu přidělen k londýnskému ministerstvu zahraničí, abych mohl podávat informace o obtížné situaci u nás. V té době jsem se seznamoval s často deprimujícím klimatem v naší politické a vojenské emigraci. A byl to vzácný člověk a pravý vlastenec ministr Jan Masaryk, který mi několikrát trpělivě vysvětloval složitou situaci mezi našimi krajany. S humorem jemu vlastním odhaloval všechno nedemokratické a zavánějící bojem o budoucí mocenské pozice. V té době jsem několikrát hovořil v českém i britském vysílání BBC. Když se schylovalo k invazi, navštívil jsem ministra Jana Masaryka a požádal jsem, abych se mohl vrátit ke své vojenské jednotce, protože se mi nějak příčila představa, že bych po tom všem, co jsem doposud prožil, se vrátil do naší rodné země s bílým límečkem a kravatou. Jako podporučík jsem se zúčastnil boju u Dunkerque. Mezi kamarády z našeho prvního praporu, kteří odešli z domova nebo po mobilizační výzvě z různých zemí, z opravdu ryzího vlastenectví, bez kariéristických záměrů, jsem si odnesl jedny z nejkrásnějších zážitků mého života. Se smutkem vzpomínám na ty, kteří se nedožili návratu do rodné země.

období 1945 až 1948 se zdálo, že moje profesní dráha je vytýčena. V této době jsem měl opět to štěstí pracovně se setkávat s ministrem Janem Masarykem, který pro mě stál vysoko svou mravní a politickou velikostí nad tehdejšími osobnostmi veřejného života. Setkat se s Janem Masarykem bylo vždycky požitkem, protože to byl člověk z lidu, jeho slovník byl srdečný, bez příkras, někdy i s použitím výrazů, které jsou nám tolik blízké. Na druhé straně člověk musel obdivovat jeho životní moudrost, státnickou velikost, nepřikrašlování a nezveličování kladu i záporu naší společnosti. Nejbolestnějším zážitkem pro mě bylo, když už jako vyhozený zahraniční voják, běhající po Praze a hledající obživu pro svou rodinu, protože mezi tím už jsme měli dva syny, byla poslední pocta, kterou jsme mu vzdávali v budově ministerstva zahraničí. To bylo, jak už jsem řekl, pro mě zážitkem tragickým, který ve mně posílil celoživotní nechuť a přímo bych řekl nenávist k totalitnímu režimu kteréhokoliv ražení. Únorový převrat. V roce 1948 jsem jako zahraniční voják přežil pouhých 6 dnů. Moje propuštění podepsal Vlado Klementis, tehdy netušící, že ho Stalinova zrůdnost brzy přivede na popraviště. Velice se mě dotklo a bylo osobní urážkou, když akční výbor Prahy 7 mě zbavil bez odůvodnění volebního práva. Po ostrém osobním protestu mě bylo toto právo vráceno. A tak jsem po třetí začal hledat nové profesní uplatnění. Našel jsem je díky náhodě, jak už to v životě bývá, setkáním s krajanem inženýrem Kopcem, který pro vývojový závod povrchových úprav kovu podniku Kovofiniš hledal člověka se znalostí cizích jazyků. Pověřil mě vybudováním útvaru pro patenty a vědecko-technické informace. Jeho požadavek zněl, uděláš ze mě nejlépe informovaného inženýra o korozi a povrchových úpravách v republice. Nikdy od té doby jsem neslyšel lepší pragmatickou definici nového vědního oboru informatiky. Tento obor se stal mým povoláním po dobu takřka 40 let. Začal jsem spolu se skupinou podobně postižených kolegů studovat otázku takzvané informační přípravy rozhodování v řídící tvůrčí a produkční činnosti. Přes takzvaný poradní sbor pro vědecko-technické informace při tehdejším ministerstvu těžkého strojírenství jsme začali upozorňovat na nebezpečí opakovaného výzkumu způsobeného nízkou informovaností o světové úrovni jednotlivých vědních a technických oborů. Uvážíme-li, že dnes celosvětový průměr tohoto opakovaného výzkumu dosahuje 20 až 25%, pak i v našich podmínkách ztráty materiální a zejména mrhání tvůrčí kapacity výzkumníků a vývojářů dosahují miliardových hodnot. Připočteme-li k tomu zaostávání účinné patentové a licenční ochrany našich vynálezů a neefektivního využívání zlepšovacích návrhů, pochopíme,
proč došlo k dnešnímu hrozivému zaostání naší vědy a techniky za světovou úrovní. Bohužel naše hlasy nebyly vyslyšeny. Naše upozorňování na nutnost vyšší profesionality manažerů všech úrovní nám v jedné kampani 50. let vyneslo osočení z propagování západních imperialistických ideí. Věc došla tak daleko, že po několik let byl prakticky téměř anulovan dovoz západních vědeckých a odborných časopisů. Snížení prestiže naší vědy a konkurenceschopnosti našich výrobků na světových trzích, které bylo důsledkem, vedlo k oficiálnímu odsouzení tohoto hloupého kroku, za nějž však nikdo nikdy nebyl pohnán k odpovědnosti. Dnes již se i u nás uznává takzvaná druhá gramotnost, spočívající ve schopnosti a dovednosti využívat technik práce s informacemi. Státní program hardwareové a programátorské informatizace k tomu v současné době podstatně přispívá. Bohužel dosud zaostává objasnění společenského aspektu tvorby sdělování a využívání informací ve všech společenských činnostech, což se obráží v současné nepříliš vysoké úrovni systémového inženýrství u nás. Již v roce 1975 jsem vypracoval v rámci programu státní informační politiky projekt komplexní výchovy uživatelů odborných informací, který zahrnoval výuku práce s informacemi oba systémy školního i mimoškolního vzdělávání. Bohužel dodnes není projekt realizován v patřičné kvalitě a šíři a začínáme i zde objevovat již dávno objevené.

60. letech došlo u mě k zlomové situaci. Tehdy jsme totiž jako českoslovenští zahraniční vojáci byli aspoň částečně rehabilitovaní. A tak po třech předchozích vyhazovech při různých kampaních jsem byl pozván zabývat se otázkami komunikace vědeckých informací na pracovištích Československé akademie věd. Po tříletém informatickém výzkumu byl prezidiem přijat návrh Střediska vynálezů a vědeckých informací na zlepšení toku vědeckých informací v badatelském výzkumu. Výsledky této teoretické práce z tehdejší doby jsem obhájil v disertační práci na téma společenské aspekty komunikace odborných informací a dosáhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hodnosti kandidáta věd. Když docent Drtina na počátku 60. let modernizoval tehdejší katedru knihovnictví na Filozofické fakultě a přebudoval ji na katedru vědeckých informací a knihovnictví, pozval mě jako externího učitele informatiky. Tuto funkci jsem přijal a vykonával až do loňského roku. Po odchodu do důchodu jsem posledních 12 let působil na této katedře jako interní vědecko-pedagogický pracovník s polovičním úvazkem. V současné době jsme spolu s manželkou připravili již jako důchodci anglicko-český slovník informatiky, jehož vydavatelem je Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. Nyní chystáme jeho česko-anglickou verzi. Za 40 let svého informatického působení jsem publikoval přes 150 pojednání doma i v zahraničí. Prosím, aby to nebylo chápáno jako vychloubání, ale kdo chce být zván na kongresy, výstavy a k účasti na vědeckých radách mezinárodních institucí, musí se prezentovat svými myšlenkami a názory. Byl jsem posledních 15 až 20 letech členem řady poradních orgánů doma v zahraničí. Například v UNESCO UNISYST, což je označení celosvětového systému vědeckých a technických informací, v FID, to jest v Mezinárodní federaci pro dokumentaci a informací, ve Vědecké radě Mezinárodního systému vědecko-technických informací a podobně. Po dobu mého 22-letého působení v Mezinárodní redakční radě časopisu Information Processing and Management se mi podařilo umístit tam okolo 40 příspěvků českých autorů. V zahraničí mám mnoho profesních přátel. Patří k nim profesoři Vickery, Foskit, patří k ním profesor Borko z Kalifornské univerzity, patří k ním ředitel Fifood Edinburghské univerzitní knihovny, patří k ním náš šéfredaktor profesor Fry a mnoho dalších. Přátelství vědeckých pracovníků začíná vždycky na profesionální platformě a většinou se přemění v hluboké přátelství osobní. Tak tomu bylo i v mém případě.

0: Myslím si, že ve své podstatě jsem optimistou. A proto tvrdím, že v mém soukromém životě jsem měl štěstí. Moje první žena, která zemřela v roce 1972, mi darovala dva dobré syny a spolu se mnou vytvářela pro ně, doufám, šťastný domov i v dobách nejhorších. Moje druhá žena, která je mi životní oporou a současně mojí spolupracovnící v oboru, je zároveň přísnou oponentkou. Často se mne ptá, kde beru energii pro některá téměř sisyfovská úsilí v naší práci. Sám nevím, ale myslím si, že je to sokolskou průpravou, skautingem v mládí a celoživotním sportováním. Nyní jsem se naučil i aktivně odpočívat. Snad jako každý Čech mám rád všechny druhy umění, ale zejména hudbu. Ale musím se přiznat, že jen velmi těžko hledám vztah k tomu, co se nám v posledních letech prezentuje v rozhlase a televizi s ohlušujícím třeskem syntetizátoru. To, doplněno bezduchými texty, připomíná Čapkovu vizi mlčích tanců. Avšak pozornost, s jakou naše mládež naslouchá písničkářům i vážné hudbě v poslední době, signalizuje lepší časy i v rozhlase a televizi. Nepotřebujeme cenzuru, avšak potřebujeme erudovanou kritiku, svobodnou, nepodbízivou a neúplatnou. V našem demokratickém diskutování nechť nás ale vede společná vůle a při vší úctě k tříbení názoru, hledejme to, co nás spojuje a rozeznejme včas, co nás rozděluje. Obojí je třeba uvážit. Důležitým tématem naší budoucnosti je umění spolupráce. Po letech jsem si znovu přečetl Chalupného Národní povahu českou a také Masarykovu českou otázku. Oba myslitelé upozorňují na klady, ale i zápory naší národní povahy. Když je zlé, dovedeme se sjednotit a bojovat o své bytí statečně a chytře, bez spoléhání na cizí pomoc. Proto si kladu otázku. Bude však platit i další postřeh, že naše sangvinistické nadšení brzy opadává, že český vzestup je rychlý, příkry, bravurní, ale brzy nastává sestup? Protože žijeme po staletí v opětovných nábězích a depresích, vynikáme v jednotlivých oborech vědy, techniky a umění, ale méně v politice, kde rozhoduje výsledek a ne úmysl nebo program, kde váží ne inspirace, ale obezřetnost a trpělivost. Myslím si, že něco z těchto charakteristik zůstává, avšak mnohé v průběhu 20. století zaznamenalo značný posun. Kladu si otázku, je tento posun k lepšímu nebo k horšímu? Dnes a denně sledujeme všichni počínání naší nové vlády a všeobecný a nesnadný zrod svobodného myšlení a konání. Domnívám se, že zkoumání současného etosu našeho národa je důležitým tématem pro naše filozofii a sociologii. Výsledky tohoto zkoumání by měly být zveřejňovány a diskutovány tak, aby se staly neúprosným zrcadlem nastavovaným v pravou chvíli v době zápasu o nový mravní kodex národa. No a zcela na závěr bych rád řekl s Karlem Čapkem na adresu našich politiků. Je nás dost, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco jiného. Děláme svou práci. Není to politická netečnost, říkáme-li, že chceme mít od politiky pokoj. Znamená to něco velmi vážného. Chceme, aby politika byla v pořádku, aby nás neotravovala nad našimi pracovními stoly, aby nás neponižovala. Rádi bychom považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od svého krejčího nebo zámečníka. Rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze tam, kam jsme si koupili lístek.
1: Hned na počátku našeho setkání mi inženýr Augustin Merta řekl, že umět čestně projít životním bojem si vyžaduje celého člověka vyzbrojeného pevnými mravními ideály. Z jeho životního příběhu jste jistě poznali, že on takovým člověkem vždycky byl.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Já patřím k těm nešťastně šťastným, protože mapu lásky vlastním. Zdánlivě je to bílý list, jsou na něm cesty.

odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá po jednou, stíny na kopcích, ticho hnízd.

vážným, všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí.

si známku na čelo. Razítkem omráčen přestanu vnímat vše, co mě celý život bolelo. A hned si začnu jiných věcí všímat. Říkají o mně, že jsem listonoš, že jsem listonoš. A já už tomu věřit začínám. Stejně se jednou stanu

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.

0: Dnes je pátek 19. června. Znělka v úvodu nám ohlásila, že posloucháte Na pohodě pořad Kolotoč. Svátek slaví Leošové. Co nás v následující společné hodině čeká? V kuchyni našich babiček si připomeneme recept na nádivkou plněné staročeské tašky. Jak se správně starat o srst vašeho psa, poradíme v hobby rubrice. A na výlet se vydáme do Hanáckého muzea v přírodě v obci Příkazy na Olomoucku. Přeji příjemný poslech, teď s Marií Rotrovou a písničkou Štěstí.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Na Pohodě vás zveme každý den na výlet. Jedinečný pohled na lidové stavitelství nabízí Hanácké muzeum v přírodě v obci Příkazy na Olomoucku. Najdete v něm dochovaný komplex staveb, zahrady s vzácnými odrůdami ovocných stromů, 3 špaletové stodoly a 1 unikátní roubenou stavbu z poloviny 16. století. Nechte se pozvat na Kameníčku v Grund s tamní průvodkyní Zdenou Zbořilovou a redaktorkou Petrou Ševců.
1: Vcházíme do obytné části Kameníčkova gruntu.
2: Tak ze dvora jsme se teďka dostali do Přesanko. Přesanek je část síně. Tady mohla mít hospodyně oložený některé věce, které třeba furt potřebovala ke své činnosti, ale v kochaní by jí zavazile. Protože tady si hezky dali zavřít dveře a ta parádní síň jí zostala nedotknutá, neporašená, oklazená.
1: A jdeme do kuchyně. Jdeme do kuchyně, protože tady vidíme krásná kamna.
2: Kochaň na Hanáckých grontech bývala největší místností. Centrálním nebo nejdůležitějším vybavením té kochaně býval dlouhý dobový stůl. Od tohoto stolu se 3x denně scházelo veškeré osazenstvo granto. To znamená, že nejenom rodina sedláka, která mohla čítat třeba 10 lidí, ale také čeledinní děvečky. A stůl na tým granto hanáckým představoval takovou pospolitost všech těch, kteří na grontě žele.
1: A my společně vcházíme do světnice. Ta je poměrně větší tady v Příkazích než kuchyň, kterou opouštíme.
2: V Hanácké světnice bývala typově třestěný kosená betko. To byla almara na oblečení, potom kostn, dneska se tomu říká prádelník nebo komoda. No a potom posledním tím kosem toho typického nábytku ve světnice bývala malovaná trohla. Ta dostávala mladá děvčata od svých rodičů. No a oni do ní skládali výbavu. No a s trohlou nám potom tato děvčata odcházela po svatbě do doma svého manžela začat nový život jako vdaná paní.
1: My vidíme krásný typický ženský sváteční hanácký kroj vystavený tady ve světnici. Kolem kroje projdeme a podíváme se ještě do jedné takové malé zajímavé místnostky.
2: Toto je takzvaná oficírská světnička. Oficíři to byli staří důstojníci. A kde se? Kasárna nebele. Proto, když někde v blízkosti dědine mělo dojít k bitvě, tak bylo potřeba obytovat vojsko, který vlastně do dědine přešlo na takzvané ležení. Oficír nebyl obyčejný voják. Co pak obyčejní vojáci? Te postrkali na grontě ledakdy. Ale oficír, ten musel mít něco extra. A to byla teda oficírská světnička. A dokonce ani koník oficíra nesměl být ostájený s koňma hospodáře. Musel mít samostatnou maštálku. Tady o nás na Kameníčkovém grontě je to poslední kamrlek v té hospodářské části ve dvoře. Když vendeme po schodech ze síně navrch, tak jsme v bývalých sépkách nebo špěcharech a na Kameníčkovém grontě jsou z nich oddělaný galerijní prostory, kde se čas od času konají všelijaký tematický výstavy zaměřený na lidovou kulturu a zveke na Hané.
0: Říká původním hanáckým nářečím průvodkyně Zdena Zbořilová. Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích u Olomouce můžete navštívit v otevírací době muzea anebo se vydat na některou z tematických akcí, které se konají v průběhu roku. Patří k nim ukázky sečení a výmletu obilí, podzimních prací na gruntu, ukázky hliněného stavitelství, jarmarky nebo velikonoční a vánoční programy zaměřené na lidové tradice Hané.

0: Když je něčeho hodně, popisujeme to v neformální češtině slovem, které jinak znamená něco úplně jiného. Vítejte u chvilky s naší mateřštinou. Dnes s kolegou Stanislavem Juríkem a jeho hostem.
1: Možná byste nečekali, že i tak běžné slovo, jako je mrak, se může stát námětem jazykového koutku. Co je na něm pozoruhodného, to vysvětlí Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Nebudeme dnes mluvit o slově mrak v jeho základním významu, tedy jako o zhluku vodních částic, který můžeme pozorovat na obloze. Půjde nám o užití v přeneseném významu, kde může sloužit jako vyjádření velkého množství něčeho. Užívá se v této funkci jen v množném čísle a doložíme si ho například větami jako z bažin večer vylétly mraky komárů nebo mužstvo dnes bohužel neproměnilo mraky šancí. Všimněte si přitom, že komáři létající ve vzduchu ve velkém množství skutečně mohou připomínat mrak, u šancí tomu tak není a přesto je i tady význam velkého množství přítomen.
1: A obojí mi zní jako celkem běžné vyjádření.
2: Ano, mraky jsou ve funkci vyjádření velkého množství už ustálené i tam, kde fyzická podoba s mraky není možná. Tím ale pozoruhodnost podobných spojení nekončí. Někdy u nich totiž nastávají problémy u mluvnické schody podmětu s přísudkem. Mám tím na mysli to, že se často najdou jak věty typu mraky dluhopisů ztratily hodnotu, kde je důsledně schoda s tvarem mraky, tak věty jako mraky dluhopisů ztratilo hodnotu, kde se tvar ztratilo evidentně neschoduje ani s mraky, ani s dluhopisy.
1: A čím to je? Je něco z toho třeba častá chyba?
2: Pokud jde o schodu typu mraky dluhopisů ztratilo hodnotu, můžeme si tvar vysvětlit analogií podle obdobných vyjádření velkého množství, kde je užito jiného slova než mraky a která jsou běžnější mimo jiné proto, že jsou stylově neutrální. Třeba mnoho dluhopisů ztratilo hodnotu. Neřekl bych přitom, že říct mraky dluhopisů ztratilo hodnotu je chybné, kdežto mraky dluhopisů ztratili hodnotu je jediné správné. Tendenci užít ten neosobní tvar na o, totiž při vyjádřeních blíže neurčeného velkého množství, pozorujeme i u dalších množstevních vyjádření. Například spousta lékařů odešla za hranice i spousta lékařů odešlo za hranice.
1: Myslím, že neuškodí ještě jednou jasně a zřetelně vysvětlit, co a jak se má užít.
2: Taky si myslím. Tak tedy, pokud jde o ty naše mraky dluhopisů, je jasné, že schoda s mraky je neproblematická. Mraky dluhopisů ztratily hodnotu. Tvar příčestí na o ale také neodmítáme. Tedy i formulace mraky dluhopisů ztratilo hodnotu je přípustná. Ostatně je očividné, že vyjádření množství, kde jako množstevní výraz stojí mraky, je neformální. Proto se s ním nesetkáme v přísně spisovných projevech a tak není třeba trvat na nějakých úplně striktních pravidlech. Neodolám pokušení podotknout, že zejména v běžně mluveném jazyce nebo v neformálním psaném jazyce dochází k různému míšení a křížení při řešení schody, zejména u sponových sloves. Považme větu, spousta věcí byla začouzených. Byla má tvar podle spousta, začouzených podle věcí. Vedle toho můžete mít také spousta věcí bylo, začouzených a tak podobně.
1: Mraky jako kvantifikátor, to bylo téma dnešního jazykového koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Jazykový koutek střídají pohodové melodie v podání Jitky Zelenkové a Pavola Hamela, které vystřídá recept na nádivkou plněné staročeské tašky.

0: etnoložkou Vladimírou Jakoubiovou dnes nahlédneme do jedné z oblíbených kuchařek našich předků a dozvíme se, jaké názvy moučníků se ještě před stolety používaly. A protože je před námi víkend, vybral kolega Jaroslav Hoření sladkou dobrotu, nádivkou plněné staročeské tašky.
1: V dnešním povídání o kuchyni našich babiček se ještě jednou zastavíme u kuchařské knihy Domácí cukrářství sester Verzbachových z roku 1910.
2: Když jsem touhle knihou listovala, zaujaly mě nejen samotné recepty, ale také názvy jednotlivých moučníků. Zase jsem si uvědomila, jak byly autorky kuchařek nejen jazykově nadané, ale taky vtipné. Některé z těchto názvů bohužel upadly v zapomnění. Alespoň mě už nic neříkali. Tak třeba borky, pečivo ve tvaru cihel, nebo hoblovačky, ty si od babičky pamatuju. Ale taky dlažební kameny, to je taky cukrovinka, stejně tak jako praskavky, cukrovinka s koriandrem či větry, to je sněhové pečivo, nebo máslové přesky, to je pečivo z pruhu těsta, pečené na obrácené formě. Mouřenín v nedbalce je kakaový moučník se šlehačkou. Zaujali mě taky veselí hoši, to jsou kolečka s rumem, zaječí ouška, to je pečivo z bramborového těsta. Výčet názvů dortů raději nebudu uvádět, těch je víc než 100. Některé moučníky a cukrovinky mají přídavné jméno místní. Italský, rakouský, srbský, indiánský, benátský, tyrolský, těch je asi nejvíc, ale taky tišnovský, šumavský, táborský nebo jen staročeský. Ty přidám, jsou jednoduché, vyzkoušela jsem je a chutnaly. Propracuj na vále 14 deka mouky, 14 deka másla, 6 žloutků a trochu soli. Pak to rozválej asi na 0,5 cm tloušťky, nakráj je čtverečky, naplň je nádivkou, přelož je tak, aby přišly všechny 4 cípky na sebe, dej na plech máslem lehce pomazaný, potři tašky rozkvedlaným vejcem, posyp je sekanými mandlemi a pec je prudce. Nádivku si připrav takto. 3-5 žloutků a 7 deka cukru tak dlouho, až to zhoustne, pak vmíchej do toho 7 deka oloupaných strouhaných mandlí a trošku marmelády.
0: Tak co, vážení posluchači, troufnete si rodinu překvapit a připravit k odpolední kávě staročeské tašky? Mluvené slovo střídá pohodová hudba a hned po ní následuje filmový kalendář Marie Formáčkové.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Filmový kalendář patří k pátečním stálicím ve vysílání Kolotoče. I dnes jsme připravili pro všechny fanoušky a milovníky filmového světa pořad, kde Marie Formáčková a Gábina Bláhová představují zajímavosti z filmového zákulisí. Dnes zavzpomínají na herečku Helenu Růžičkovou a dále si připomeneme herečku Violu Zinkovou.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Krásný pátek na pohodových rozhlasových vlnách přeje také Gábina Bláhová. První výročí, které nalistujeme, se váže k 13. červnu roku 1936. To se na svět poprvé usmála Helena Málková. Později nezapomenutelnou českou herečku, ale také tanečnici a baletku, však známe jako Helenu Růžičkovou. Osobní vzpomínku předá spisovatelka a publicistka Marie Formáčková.
3: Já jsem se s ní potkala hned úplně na začátku své novinářské kariéry. Byla první člověk, s kterým jsem dělala rozhovor. A vlastně jsme se kamarádili celý její jako život a můj pracovní život také. Napsala jsem s ní 10 knížek. Prostě je to člověk, který můj život ovlivnil tolik jako vlastně nikdo jiný. Takže já na ní vzpomínám s velikou láskou. A myslím, že Helenu ani není potřeba představovat jako jejími rolemi, protože trilogie o Homolkových nebo Slunce, seno, Zdeňka Trošky nebo drobě na třeba Třech oříškách pro Popelku, kdykoliv dávají nějaký film s Helenou, tak se na ní vždycky dívám. Možná ne každý ví, že Helena byla Srbka, protože jí maminka Dragica pochází.

0: Princezna Pampeliška je nezapomenutelná, ale Viola Zinková hrála také samozřejmě v mnoha českých filmech, pocházela z Prahy, její tatínek byl nakladatel a ona to herecké umění milovala od dětství, vlastně i díky tatínkovi, který k tomu vedl. No a pokud jde teda o její filmy, tak první film třeba, který natočila, se jmenoval Dravci, pak hrála V zdivočelé zemi, Stůj nebo se netrefím, Šťastnou cestu, Honzíkova cesta. Zkrátka těch filmů byla celá řada. A Viola Zinková také patří k těm lidem, na které je hezké vzpomínat.
1: Dodává Marie Formáčková. Přejeme hezký den a nejen pro milovníky stříbrného plátna, to budeme zase příští pátek v tomto čase.
2: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
3: Teď se můžete těšit na pohodové písničky v podání Karla Zicha, kterého bude následovat Jiří Jelínek, a za chvíli bude v hobby rubrice Na pohodě řeč o tom, jak pečovat o srst vašich čtyřnohých kamarádů.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Blíží se léto, kdy se mnozí lidé pravidelně těší na kratší sestřih, aby horka lépe přečkali. Možná, že stejný postup volíte i u vašich čtyřnohých miláčků, ale ne vždy je to tak správně. Například berenský salašnický pes, zlatý retriever nebo cocker španěl, to jsou plemena psů se srstí s podsadou, která vyžaduje pravidelnou údržbu, ale stříhat by se neměla, a to ani v létě. Proč je to chyba, se redaktorka Soňa Weizenbachrová zeptala Evy Durasové, majitelky psího salonu.
1: Srst má funkci ochranou pro toho pejska, takže i když máme třeba bernského salašnického psa, viděla už jsem ostříhaného, musíme v létě tu srst vyčesat, takže bude mít minimum podsady, ale pořád ta ochranná vrstva na tom pejskovi je. Když ji odstraníme, tak ten pes se nám okamžitě přehřeje na sluníčku a může mít i kožní problémy z toho. Je to srst, která doroste do určité délky a ten chlup vypadne. Takže když ho ustřihneme, je to špatně.
2: Ano, právě někteří pejskaři argumentují tím, že pes, když má dlouhou srst s podsadou tedy, pořád mluvíme o tomto, tak v létě, když se vykoupe, pak je teplo, sluníčko, že se zapaří a že je i pro něj lepší ta srst kratší.
1: To je taková výmluva, si myslím, protože srst se zapaří, pokud není správně vyčesaná.
2: Takže řekněme to natvrdo, majitelé si chtějí někdy, neříkám, že všichni, ale v některých případech si prostě jenom chtějí ulehčit práci.
1: Určitě ano, protože vyčesávání samozřejmě zabere nějaký čas, práci, případně práci v salonu, takže zase to stojí nějaké peníze. A ty majitelé by si měli uvědomit, že když si pořídí pejska s podsadou, takže opravdu musí mít správné nástroje na to a musí se té srsti prostě věnovat. Pokud tohle nechtějí nebo nemají na to čas, radši ať si pořídí pejska s kratší srsti nebo úplně krátkosrstého.
2: A jak často a jakým způsobem podsadu vyčesávat?
1: Podsada se vyčesává v období línání. Období línání nastává u psů jako všeobecně většinou dvakrát do roka. Používají se na to nástroje různé vyčesávací hrabičky, vyčesávací kartáče a před tím česáním vlastně je nejlépe toho pejska vykoupat, když už teda jako máme něco vyčesáno samozřejmě, takže ho vykoupat a vysušit a tím koupáním se ta srst hodně uvolní, takže potom do týdne, do 14 dnů, až do 3 týdnů, potom se nám úplně snadno vyčeše ten zbytek.
2: Někdo tvrdí i, že pomáhá tu srst provzdušnit fénem nebo perličkovou lázní. Jak vy to vidíte?
1: Provzdušnit fénem, když tu srst vysušujeme po koupání, to ano. Perličková lázeň spíše tu srst jakoby čistí, má to vliv čistící na kůži a na srst.
2: A ještě jedna otázka, vy jste říkala, že pejsci přelínávají dvakrát do roka. Znamená to, že pouze dvakrát do roka o ně budeme takto pečovat, vyčesávat je?
1: Ne, to ne, samozřejmě. Intenzivně vyčesáváme právě v tom období línání, ale jinak bychom tu srst měli pročesávat určitě jednou, dvakrát v týdnu, abychom viděli vlastně, kdy začne línat, nebo jestli ta srst je zdravá, jestli třeba se nám tam neudělal nějaký hotspot nebo nějaká zapařenina, nebo můžeme najít kliště, můžeme najít nějakou bradavičku nebo prostě něco na té kůži, co tam nepatří.
0: Prostě všichni psi potřebují stálou péči a pozornost, aby byli zdraví a šťastní. Podle zkušené pejskařky Evy Durasové je ideální postupně zvykat psa na česání už od štěněcího věku. Pak se může povést i to, že si péči o srst bude užívat a dokonce se na ní bude i těšit.
3: Posloucháte Kolotoč,
4: magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září. Výstava s podtitulem Habsburkové 500 seznámí návštěvníky s osudy korunovačních klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn v roce 1526 do konce 18. století. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou z korunní komory v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha v pondělí 14. září. Následující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Prezident Petr Pavel předloni rozhodl o tom, že budou klenoty na hradě vystavovány každoročně. Nevím jak vy, ale já se půjdu podívat ráda. Už jsem byla dvakrát a vždy se moc těším. Přeji vám, milí posluchači, příjemný víkend a pohodový poslech našich dalších pořadů.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Pod terasami Jovova letohrádku na ostrově Capri bije do skal moře. V zahradách letohrádku tryskají fontány a něžně zpívají. Mramorová nymfa si češe vlasy a bronzový satyrové křepčí kolem ní. Kamenní bozy se procházejí alejemi cipřišů, znepokojeni kořenými vůněmi stoupajícími ze zahrad. To vše pro císaře, neboť nenaleznuv za celý život krásu v lidech, obklopuje se v samotě krásou řeckých plastik a veršů. Po 12 letech své vlády v římském míru, ale za ustavičné války se senátní opozicí, přesídlil Tiberius s několika přáteli z Říma na ostrov Capri. Proč opustil milovaný Řím? Zhnusen nejen římskou aristokracií, chtivou moci a lačnou zlata, ale i plebejci, kteří ho nenáviděli, protože jim odepřel nákladné hry v cirku a v aréně. Odešel i proto, že v Římě mu šlo o život. A z té dálky vládl tvrdou a často hrubou rukou, podezíraje každého a všechny. Zde na Capri byl v bezpečí. Aspoň se tak zdálo. A přece žil v hrůze a strachu. Ale žil. Z přátel mu zbyl jen senátor Coccejus Nerva, který následoval Tiberia na Capri, ale i ten ho nyní opouštěl. Nerva umíral. Tiberius čekal. Čekal na Seneku a čekal od něho přátelství. Vždyť člověk tak vzdělaný a moudrý jistě rozpozná. Stalo se, co se stávalo zřídka. Když vstoupil Seneka, císař se zvedl na uvítanou a šel Seneku obejmout. Terasa se zarojila otroky, křesla, pláště, šály, zákusky, ovoce, zlaté víno v křišťálu. Seneka, zvyklý pít jen vodu, zaváhal, ale pak zvedl číši na zdraví císaře, aby bylo trvalé a pevné.
1: Moje zdraví, bez kazu, dosta let. Ach, to byl žert. Ať se Řím nebojí. Vydržím sotva 2 roky. Rok. Ale dost. Rád bych slyšel o tvé práci.
2: Dopisuji tragédii.
1: Zase? Proti tyranovi ovšem.
2: Ano.
1: Bereš si mne za vzor?
2: Co tě napadlo, můj nejvznešenější? Ty nejsi tyran. Tyran by nedal Římu bezpečí. Ty jsi mu dal svým hospodařením blahobyt. Za drahoty si sám doplácel obchodníkům, aby cena obilí i chleba nestoupla. A hlavně dal z říši věčný mír.
1: Dál, ale co z toho mám? Posměcha nadávky. Lakomec, který nám nepřeje zisky hry ani gladiátorské zápasy. Despota, který nám svým mírem udělal ze života šedivou poušť. Ach, pro ně, Seneko, je přece válka vzrušení a zisk.
2: Ano, můj Cezare, mnohým je mír obtížnější než válka.
1: Tyran, který se koupá v lidské krvi. Vida. A přece jen ty a já jsme v Římě jediní, kteří nechtějí, aby se při gladiátorských hrách zbytečně prolévala lidská krev. A proto nechci ani válku. Přesto, že krev prolévám a budu prolévat, byť ne z Bůh darma. Já, můj drahý, musím.
2: Mírnost je nejušlechtilejší vlastnost vladaře. Tou nejvíc prospívá svému lidu, říši. A lidská krev, odpust mi můj vznešený, ten obraz velikého vladaře kalí. Humanitas, To je vesmírný zákon.
1: Tvá humanita, filozofe, objímá celý svět a tím je příliš zředěná. Tvoje vesmírné zákony jsou pára nad mořem, létáš v oblacích, ale já musím chodit po zemi.
2: Lidský duch nade vším.
1: Ne, ne, hmota. Hmota je to, z čeho hněteme život. Vznášíš se v abstrakcích. Řečníš o tom, že člověk má být dokonalý. Jen o to ti jde, ať se děje, co děje. Je tu však rozdíl. Ty žiješ jen pro své myšlenky, kdežto já žiju pro Řím. Náš rozšafný Seneca se hlídá, aby svou dokonalost nepotřísnil blátem. Ale já chci prospět říši i za tu cenu, že si pošpiním ruce lidskou krví. Řekni mi, Seneco, v čem vidí urození Římané smysl života?
2: Smyslem života je pro Římana blaženost. Nebylo by to nesprávné, kdyby kdekdo nezaměňoval blaženost za blahobyt. Naši urození věří...
1: V bohy?
2: Bozy se dali na útěk před potopou zlata, můj Cezare. Řím s maskou ctnosti na tváři věří v zisk, požitky a rozkoš. A tuto víru obrací v čin tak hltavě, jako by dnešek byl jeho poslední den.
1: Ty mluvíš často o konci světa. Máš pocit jeho blízkého zániku, že v každé tvé tragédii je ničivý osud.
2: Jak nemyslet na konec světa, můj Cezar, jestliže je kolem tebe demoralizace a zkaženost. Jeden mokvá vínem, druhý dřevění zahálkou. Bohatství je táhne k zemi jako řetěz z koulí na noze otroka. Den ztrácejí ve strachu z noci, noc ve strachu ze svítání. Dusí se zlatem a hynou nudou. Tu pak zahánějí neřestí. Jak nebýt pln skepse a pesimismu? Jak nemyslet na zánik světa?
1: Třeba se blíží konec světa. Našeho. Snad je i jiný svět a ten se udrží.
3: Seneku ta myšlenka překvapila. Jiný svět? Jaký? Kde? Císař se mýlí. Ze Seneky promluvil kosmopolita. Hájil jednotný světový stát, v němž všichni lidé jsou spoluobčané. Není dvou světů. Jen jeden je, ten trvá a zanikne. Tiberiovi se příčil názor světoobčana, byl duší tělem Říman. Rozhorlil se.
1: Ty nejsi členem římského národa. Tobě není Řím vlastní. Ty nemáš za svou povinnost, aby ses třeba myšlenkou a slovem byl za slávu vlasti, abys za Řím bojoval.
2: Jak víš, můj Cezare, stoická filozofie staví duševní klid nade vše. A duševní klid, vyrovnanost, nelze získat, nevzdáli se člověk svých vášní, svého lpění na věcech. Dokonalý duch stojí vysoko nad lidským hemžením, usiluje o ctnost, o poznání nejvyššího dobra. A toto poznání, poznání, že vše na světě je pomíjející, kromě ducha, který je věčný, mu dodává duševní klid.
1: Hezky se to poslouchá, filozofe, a jak tě slyším, uvědomuji si, že já nikdy nedosáhnu ctnosti a duševního klidu. Já se nemohu stáhnout jako hlemíš do ulity a babrat se ve svém nitru. Já nemám den co den svátek, ale samé všední dny. Musím se starat o takové přízemní věci, jako je dovoz obilí, oprava vodovodu, pořádek a ten nepopulární mír, protože mám před dějinami odpovědnost za Řím. A komu skládá účty? Komu se zodpovídá ten tvůj duševní klid? Duševní klid. Pasivita je to. Ustrnutí, odtržení od života. Podívej se kolem sebe. Tvůj klid, jak ho tak vykládáš, je tvůj největší blud, můj milý. Herakleitos má pravdu. Všechno na světě je v pohybu, vše plyne, vše se mění. Život potřebuje pohyb. Klid je mu smrtelná rána.
2: Ctím názor Herakleitův, ale nemohu s ním souhlasit. Odpust mi. Pro mne zůstane autoritou Zenon.
3: Císař se podmračoval. S tímhle člověkem si nikdy neporozumí. Znechucen náhle převedl řeč na věci velmi konkrétní.
1: Doneslo se mi, že někteří nespokojení senátoři chystají cosi proti mně. Dokonce snad spiknutí. Ty jsi důvěrníkem skoro všech, řekni, co o tom víš?
2: Nejsem důvěrníkem senátorů, můj Cezare. Jak bych byl, nebažím po zlatě jako oni. Nikdo z nich by se mi s ničím nesvěřil.
1: Pověz mi, drahý Seneko, co bylo v Balbově divadle v tom mimu o pekařích? Makro hrulíčil tak, že skončil radou, abych znovu vyhnal všechny herce z Itálie.
2: Přeháněl, můj císaři. Šlo tu o pekaře a vztahovační lidé mysleli hned na senát. Pekaři v bílém pečou, uštipují, šidí. Úplatky dávají i berou. Fabius Scaurus byl výtečný.
1: Však je to opravdu obraz senátu, můj Seneko. A Makro troubí na poplach proti ubohým komediantům. Ano, urození senátoři mohou pod rouškou vlastenectví okrádat, loupit, cpát si chřtány na účet ostatních. Ale vidět se to nesmí. Vědět se to nesmí. Nařídím Macronovi, aby mi sem zavolal toho Fabia Scaura. Je to asi pěkný rošťák, když veřejně podlamuje úctu k senátu.
2: Pudí vítr je to. Nestojí za to, můj císaři, abys ty ztrácel čas s komediantem.
1: Pozvu si ho. Neviděl ses v poslední době se Serviem Curionem?
3: Seneku překvapila císařova nenadálá otázka. Císař to ví, i on, Seneka, je hlídán. Zoufale shledával, čím by se vysekal ze zlého podezření styku s vášnivým republikánem.
2: Nedávno byl Servius Curio u mne se svým synem. A víš proč, můj nejdražší? Lucius přišel po návratu z Asie složit poklonu svému bývalému učiteli. Vím, Curio byl starý republikán.
1: Byl?
2: Byl. Curio stojí dnes jinde. Na tvé straně.
1: A co ti druzí? Ulpius? Bibienus?
2: Nevím. Ulpia vidím jako starého, bláhového a zarytého snílka. Bibienus je mi z duše protivný. Vysvobozuje se z nudy flámováním.
1: A co říkají? Co říkají na můj zákon o urážce panovníka?
2: Ten zákon budí strach. Strach z tebe.
1: Jsem špatný vladař, že?
2: Spíše nešťastný. Vládce má být milován, aby mohl být šťasten. Má být obklopen přáteli, má mít mnoho přátel, nemá se stranit lidu v samotě. Milovat druhé jako sama sebe.
1: Radíš mi milovat zmije? Radíš mi, abych prosil o přátelství lidí, kteří mi strpčují život? Mám se podle tebe bratříčkovat s lůzou, ba dokonce snad s otroky? Ti přece, jak říkáš, jsou také našimi bratry. Já, rodem Clautius. A otroc, k smíchu. Kde by byla říše, kdyby se s otroky nejednalo jako s otroky?
2: Otroci, můj Cezare, živí Řím. Živí nás všecky. Spravují naše majetky, neobejdeme se bez nich. A lépe nám budou sloužit, když v nich uvidíme přátele a ne mluvící nástroje. I já musím mít otroky.
1: Vidíš, jsi boháč jako ti druzí. A co tvé výklady o vznešenosti chudoby? Podle nich bys majetek vůbec neměl mít, abys dosáhl největší blaženosti. Lehko se ti káže o chudobě v paláci úplných truhlic a stolů. Jak ale se to srovnává, můj filozofe?
2: Tuto námitku předhazovali už Platónovi, Zenonovi, Epikurovi. Také oni učili, ne jak žili sami, nýbrž jak by se mělo žít. Myslím si, můj vznešený, že ten, kdo ukazuje ideál ctnosti, už tím činí mnoho. Dobré slovo a dobrý úmysl mají svou hodnotu. Pokoušet se o něco velikého imponuje, i když se to hned nedaří.
3: Tiberius schladl. Uvědomil si, že ač je v Senekovi nějaká jiskra, která se snad rozroste v světlo, přece jen tu sedí u stolu proti sobě dva lidé nesměřitelných názorů. Kosmopolita proti Římanovi. Nereálná blouznivost proti chladnému rozumu. Abstrakce proti konkrétnosti. Opatrník proti bojovníku. Císař vstal.
1: Salve, Seneko.
3: Mlčky Seneku objal. Nad ostrovem Capri svítalo, když stráž přivedla Fábia Scaura před císaře. Tiberius seděl v křesle z cedrového dřeva vyloženého poduškami. V atriu bylo přítmí. Jenom skomírající plamínky několika kahanců osvětlovaly nádhernou místnost. Císař si prohlížel herce z podpřivřených víček. Skoro nikdy neprokázal tu čest plebejci, aby s ním hovořil. Proč chce dnes dělat výjimku? Rozmar. Vida. Velkohubý hrdina frašek, který zesměšňuje osoby vládnoucí Římem. Je bledý. Ví jistě, že z ostrova neodejde a přece drží hlavu zpříma a dívá se mu do očí. Tiberius se podbračil. Rád se pokochal děsem odsouzených, ne z krvelačnosti. Zemsty, že sám byl po celý život osudem trestán. Císař pokynem poslal stráže pryč.
1: Hrál v Balbově divadle, v Mimu o pekařích. Hrál s hrdinu lidu, jak jsem slyšel. Uvidíme, jaký jsi hrdina. Kdo tvrdí, že co herec, to bezpáteřný ničem.
4: Diváci, nás nutí, abychom měli každý den jinou tvář. My potom sami už nemáme žádnou.
1: Kdo napsal tu frašku?
4: Já.
1: Ty? Neřekli mi, že jsi také básník.
4: Ubohý veršotepec vznešený, pane. Chatrný neuměl.
1: Který rád střílí do vysokých terčů. Oč tam šlo?
4: Tvoji důvěrníci, pane, ti jistě pověděli.
1: Odpovídej!
4: Fraška jednala o pekařích a Édilovi.
1: Jinotaj.
4: Někdo snad v tom viděl podobenství římských senátorů.
1: A ty jsi v tom viděl? Ale nelži.
4: Totéž.
1: Jsi upřímný? A co ti vadí na senátorech?
4: Co mi na nich vadí? Je to v té hře, můj pane. Páni v senátě se usnesou, zdražíme chléb o 3 asy. Velký pekař ty 3 asy trhne na malém, malý na nás. A my nemáme na chleba. A kde to začalo? Nahoře.
0: Trudovitá tvář má sotva pozorovatelný úsměv. Hle, maličký histrion. Nicka v číslech dějin. A vidí zlodějům do hry. Zlodějům s maskou, v níž mohou tohoto červíka rozšlápnout. A on si troufá říci pravdu nejen 10 000 diváků, ale i císaři do očí. Tiberius zná cenu pravdy. Ví, že je to zboží nejvzácnější, které si ani pán světa za žádné poklady nemůže koupit. Všichni mu vždycky lhali. A tento člověk se nebojí mluvit, co si myslí. Císaře napadlo, že to, co se stalo v divadle, poškodilo obecnou kázeň. Ale v tu chvíli byla jeho zlomyslnost k senátorským velkoobchodníkům větší než státnická obezřelost.
1: Jsi buřič, Fabie Scaure. Troufal jsi příliš. Řekni mi, proč jsi neukázal i mne?
4: V Římě je ještě mnoho lidí, kteří nevědí, čí zásluhou pořád chudí chudnou a bohatí bohatnou. Jsou mnozí, kteří ani netuší, že se kšeftuje z úřady, že se berou úplatky.
1: Vida, vida. Ale odpověz, nač jsem se tě ptal. Proč jsi v Mimu neukázal mne?
4: O senátorech a o prodejných úřednicích málo kdo co ví, ale...
1: Ale...
4: Ale o tobě ví každý všechno.
0: Císař sedí v křesle jako skamenělý. O mně ví každý všecko. O senátorských ničemech si lidé mohou myslet ještě ždibec dobrého, ale o mně nic. Katan žíznivý po krvi. 1000 rozsudků smrti podepsal imperátor Tiberius Julius Caesar. Tratoliště, řeka krve. Zemsty, zášti či krutosti. Pro rozmar, pro zlato. Tak to vidí svět. Ale nevidí, proč je takový. Celý život musel snášet smrtelnou nenávist a pikle všech proti sobě jedinému. A on jim to neměl odplácet. Tiberius se zcvrkává v křesle. Dech se mu úží, sám sobě zoufale dokazuje svou pravdu. Nechtěl prolévat krev, musel srážet hlavy, aby zachránil svou. Aby Římu zachoval císaře. Proč dnes, kdy tento prašivý komediant zaštěkal, se té krve děsí? Fabius čeká. Čeká minutu, 2, 10. Kdo je tu v právu? On, kterého celý svět nenávidí, nebo já, který hraju lidem, aby chvíli zapomněli na těžké živobytí? Za mnou, křičí to ve Fabiovi, stojí 100 000 lidí z dobré vůle, z náklonosti, z lásky. Kdo stojí za tebou? Kdybys neplatil zlatem prétoriány, pak ani jediný člověk. Ach, skočit po něma zardou si do. Ne, nemůže. Má svázané ruce. Ale ať je tedy zabit sám, bez prodlení, okamžitě. Fabiův dech se zrychlil. Ze tmy před očima mu vyskočila rudá kola a rozvířila se. Vůle přestala fungovat. Put, bláznivý, dravý put ho hnal, aby si ukrátil trýzeň.
4: Proč trpíš, aby nás okrádali? Proč dopouštíš, abychom živořili? To jsi náš císař. Tak pečuješ o Řím.
1: Rozumím ti. Chceš rychlou smrt.
4: Vrháš příliš velký stín, Cezare. Nedá se v něm žít. Všechno v něm zajde strachem.
1: Každý člověk má strach. Já jsem také jen člověk, i když mám na ramenou císařský plášť. Jenomže Já mám jednu výhodu. Mám v ruce moc. Zachceli se mi, za minutu nebude Fabius Scaurus žít. Ty nemáš strach?
4: Ne.
1: Ty nebudeš prosit. Ty nepadneš přede mnou na kolena. Ty nebudeš řvát.
4: Nebudu.
1: Ty člověče, se nebojíš smrti?
4: Bojím. Mám milou otce, přátele.
1: Po mně jásot. Po tobě nářek. Jsi šťastný člověk, Histrione.
4: Byl jsem šťastný. My jsme prostí lidé, pane, ale i ze svého mála se umíme radovat.
1: Komediant vyrobí řemeslně i radost, hodí mu někdo peníz.
4: Odpust mi, Cezar, nemluvil jsem o komediantech, ale o lidech ze Zátiberí.
3: Tiberius zvedl oči. Ve své přezíravé píše zahrnoval pod slovo Řím mramorové paláce, senátory, spiklence a vrahy. Náhle spatřil statisíce tváří, davy lidí z ohavných činžáků, které vídal jen z dálky, z Palatínu, milion špinavců, hadrníků, ale nakonec taky lidí. Tiberius myslel na to vše. Měl toho plné oči.
1: Řím. Řím.
4: I my, obyčejní lidé, jsme Řím.
1: Řím jsem také já. Řím jsem také já.
3: A v duchu se rozhodl. Vrátím se do svého Říma. Náhle přestalo všechno císaře zajímat. Vstal.
1: Můžeš jít.
3: Teprve nyní si císař uvědomil, že dal svým slovem herci svobodu. Měl by dát zmáčknout tu štěnici. Je to buřič a bude pobuřovat zas. Srazit ho ze skály. Ale Klaudiovská pýcha se v Tiberiovi vzbouřila. Ten člověk si mi troufl říci pravdu do očí. Ať si táhne. Ať si štve proti senátorům dál. Císař zatleskal. Objevil se centurio osobní stráže.
1: Propusťte ho.
4: Děkuji ti za život, Cezare.
3: Fabius pokročil k východu z Atria a nerozhodně se zastavil.
1: Proč nejdeš?
4: Ty jsi řekl, že mohu jít. Ale senátoři...
1: Přej mi dlouhý život, herče. Pokud já dýchám, nikdo se neodváží na tebe sáhnout. Ale až zavřu oči, bozi s tebou.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojitka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Randem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Zrovna nedávno jsem viděl takovou věc. Cecílie dojila krávu vzhůru nohama. Já povídám, Cecílie, co je to za nesmysl? Ona říká, jaký pak nesmysl? Jak jinak bych docílila, aby ta smetana

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Tak ať nezboží se chrám, jak ty by si přál, ale život sám nám letí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to! Jo, ty mě chceš dál nad strach? No ne!

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky. Zpátky si dám tenhle film. Přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Píseň Nám dovol zpívat jsem na úvod našeho dnešního setkání vybral proto, že bych vás rád dnes pozval na zajímavé koncerty a muzikály, na které se v tomto roce můžete těšit a na které se můžete do hlavního města vypravit. A jak se sami přesvědčíte, je skutečně z čeho vybírat. Už za pár dnů, ve středu 9. dubna, se v pražském divadle Hibernia uskuteční slavnostní premiéra muzikálu Antoaneta, královna Francie. Tragický příběh dcery císařovny Marie Terezie ožije v romantickém muzikálovém dramatu scénáristy Jiřího Hubače, textaře Pavla Vrby a hudebního skladatele Jiřího Škorpíka. Muzikál nás zavede do roku 1789, období francouzské revoluce, kdy se dalo do pohybu kolo dějin, které doslova na ruby převrátilo životy obyčejných lidí i osudy králů a královen. V roli Marie Antoinety, Marie Antoinette d'Autriche, čili rakouské, manželky francouzského krále Ludvíka XVI. Se představí Monika Absolonová nebo Iva Marešová a v roli Ludvíka XVI. Krále Francie bude vystupovat Michal Novotný a Roman Vojtek.

Po muzikálové árii, co zbývá nám z muzikálu Antoaneta, královna Francie, podání Moniky Absolonové, se přesuneme z jednoho pražského divadla do druhého. Konkrétně z Hibernie do divadla Kalich. Právě tam na vás totiž čeká přelomový americký muzikál Jonathana Larsona nazvaný Rent, který od premiéry v roce 1996 přepsal dějiny tohoto hudebně divadelního žánru. Pro své hudební kvality i sílu výpovědi je často srovnáván s nejslavnějšími tituly newyorské Broadwaye. Kritika ho dokonce označila za nejlepší původní muzikál od roku 1950. Autentickým jazykem a moderní rockovou hudbou vypráví volně příběh slavné Pucciniho Bohémy. Děj Jonathan Larson přenesl do alternativní čtvrti jižní části New Yorkského Manhattanu, kde žije parta přátel, kteří se snaží nepromarnit své životy, které mají jen v dočasném pronájmu. V muzikálu Rent se na jedné straně mísí témata jako nebezpečí AIDS, situace lidí bez přístřeší, závislost na drogách, na straně druhé pak optimismus, umělecké ambice, víra v úspěch a nadějnější život. Muzikál Rent však zdaleka nekončí happy endem. Nad jeho hrdiny totiž nepřetržitě visí Damoklův meč smrti. Avšak naděje, láska, touha a víra v budoucnost, to jsou ty účinné zbraně v každé době a v každé situaci. Já vím, je to otřepaná fráze, ale jak to říct jinak?

Muzikál Rent, překladu nájemné, prostě činže, se rodil dlouhých 7 let. Po několika prvních a úspěšných reprízách mimo Broadway se autor muzikálu, skladatel a textař Jonathan Larson mohl konečně vzdát své 10leté profese číšníka. Premiéra muzikálu Rent byla naplánovaná na leden roku 1996, tedy ke 100. výročí prvního uvedení Pucciniho Bohémy. Během předpremiér však autor muzikálu Jonathan Larson náhle zemřel na srdeční slabost. Slávy a ocenění své dlouholeté mravenčí práce se tedy nedožil. Samotné autorově smrti spatřovali ostatní spolutvůrci muzikálu, stejně jako herci a zpěváci, nevyslovené poselství, že zítřek nelze nikomu zaručit. Že život se prostě nedá pojistit u žádné pojišťovny a za žádnou cenu. Muzikál Rent nakonec získal ta nejprestižnější ocenění, slavnou Pulitzerovu cenu, cenu divadelních kritiků a 6 výročních divadelních cen Tony, tedy divadelní obdoby filmových Oscarů. Stal se 9. nepřetržitě uváděným dílem v historii muzikálové Broadway. V roce 1998 měl premiéru také v londýnském West Endu a od té doby muzikál uvádějí národní produkce doslova na celém světě. Larsonův Rent přinesl nejen na Broadway příjemné rokové osvěžení. Po dlouhých desetiletích přišel konečně titul, se kterým se stotožnilo i mladé publikum. Dílo, které zbořilo propast mezi pop, music a muzikálem. Rent se stal oslavou života a lásky. Mně se to chce říct trochu pateticky. Lásky, která přesahuje hranice rasy, náboženství a sexuální orientace a smrti.

muzikál Rent dobře znám. Je to totiž nejoblíbenější muzikál mé manželky, která zná všechny árie na spaměť a mnohokrát mi je doma zpívala. Od března se pražské divadlo Kalich stalo scénou pražské inscenace muzikálu Rent. V režii amerického režiséra Steva Josephsona a v produkci Miriam Landy se první reprízy zkušebně odehrály formou workshopu během krátkého letního hostování v divadle Na prádle. Tam české nastudování anglické verze získalo respekt kritiky i obec nadšených fanoušků. Rent se hraje v českém překladu textaře, skladatele a herce Milana Malinovského a herce přímo na jevišti doprovázet bude živá kapela a nejen já jsem zvědavý, jak interpreti, kteří sotva se to naučili anglicky, což je teda opravdu nářez, se zhostí české verze. Jsme zvědaví a přejeme hodně úspěchu.

Dozněla muzikálová píseň Čas měř jen láskou z muzikálu Rent a já bych vás teď rád pozval do pražské O2 arény na koncertní vystoupení 3. června, kdy u nás poprvé vystoupí americký zpěvák Justin Timberlake. V jeho velkolepé show s vynikající choreografií, kterou propaguje svá dvě poslední alba, je tolik světel a laserů, že koncert prý může směle soupeřit s legendární zdí skupiny Pink Floyd. Po impozantním startu světového turné letos 33-letého amerického herce, zpěváka a producenta Justina Timberlakea loni v Brooklynu v New York Times napsali, že s vlasy dozadu s česanými a ve značkovém oblečení je Justin Timberlake každým coulem nejen bavič 21. století, ale také skvělý tanečník a zpěvák. Sám jsem zvědavý, jak se touhle bombastickou show a především svými písněmi, odkazujícími na to nejlepší z tvorby Michaela Jacksona a Prince, trefí Justin Timberlake, současný idol teenagerů, pohledný a 1,88 m vysoký interpret, do našeho středoevropského vkusu.

Justin Timberlake, kterému jeho faninky něžně přezdívají kudrnáček, a hostující rapper Timbaland dospívali píseň Cry Me a River, Vyplač mi řeku, která Timberlakeovi přinesla hudební cenu Grammy v kategorii nejlepší mužský popový pěvecký výkon. Když Justin loni vydal dvě alba The 2020 Experience, byl to jeho velký návrat ze světa filmu do světa hudebního. V minulých letech jste ho totiž mohli vidět ve filmech Sociální síť, Zkažená úča, Kamarád taky rád, Vyměřený čas, Zpátky ve hře, Hra na hraně, nebo nejnověji v hudebním retro příběhu bratří Coenů Vnitru Levina Davise. Justin Timberlake byl několikrát vyhlášen nejkrásnějším a nejpřitažlivějším mužem planety a nikdy se netajil tím, že se řídí následujícím heslem. Každý den jedno hříšné tělo. Jeho náručí prošly slavné zpěvačky Britney Spears, Christina Aguilera, Janis Jackson, Kylie Minogue nebo herečka Cameron Diaz. Jsou tomu dva roky, co se Justin Timberlake v Itálii oženil. Po pětileté známosti s americkou herečkou a zpěvačkou Jessicou Biel. Jednu věc Justinovi Timberlakeovi ale přece jenom trochu závidím. Jsou to kvalitní filmové příležitosti, kterých se mu až dosud dostalo.

Justin Timberlake se s námi pro dnešek rozloučil písní Mirrors, zrcadla, kterou věnoval svým prarodičům a své osudové lásce Jessice Biel. A než se ze světa výsostného amerického popu přeneseme do světa opery, zaspívám vám slavnou píseň Estrellita de lejano cielo, hvězdička na dalekém nebi mexického skladatele a klavíristy Manuela Ponceho. Textař Eduard Pergner ji v české verzi nazval Půlnoční návštěvník a vy uslyšíte také klavíristu Rudolfa Rokla, houslového virtuóza Josefa Suka a pražský komorní orchestr pod taktovkou Františka Preislera.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Do Prahy stále častěji přijíždějí velké operní hvězdy současnosti, které jsou na vrcholu uměleckých a životních sil. A mají tedy co nabídnout. Mexického tenoristu Rolanda Villazona, který s Mozartovým repertoárem vystoupí v Praze 28. března, jsem vám v tomto pořadu představil loni. Letos na konci ledna jsem vás zase upozornil na koncert polského tenoristy Piotra Beczaly, který 22. dubna v Praze zaspívá nejen árie z oper a operet, ale i árii Vidino sladká přesladká z Dvořákovy opery Rusalka. V té začátkem letošního roku zazářil v New Yorkské metropolitní opeře. A 22. prosince se do pražského obecního domu vrátí v rámci svého evropského turné L'Amour, Láska, peruánský tenorista Juan Diego Flores, aby za doprovodu pražské komorní filharmonie zaspíval nejkrásnější francouzské operní a operetní árie. Nenadarmo se mu přezdívá, podobně jako před lety Lučánovi Pavarotimu, král vysokých C. Při premiéře Donizettiho Dcery pluku v milánské La Scale v roce 2007 se pěvec zasloužil o narušení tradice této scény, kde se zásadně nepřidává. A po nekonečných ovacích zopakoval árii Tonia s jejími 9 vysokými Cčky. Překročil nepsaný zákon, jenž v La Scale platil 74 let. Dirigent Arturo Toscanini totiž kdysi výslovně zakázal opakováním árií narušovat celistvost díla a dlouho si nikdo nedovolil nerespektovat vůli tohoto velikého maestra. Až před 7 roky Juan Diego Flores. Totéž se pak opakovalo v roce 2008 v Metropolitní opeře a v roce 2012 v Pařížské národní opeře, kde od otevření scény Bastille v roce 1989 zazněl přídavek vůbec poprvé. Tuhle árii jste už v mém rozhodnutí.

rozhlasovém seriálu ale několikrát slyšeli. Proto si teď poslechněte píseň Only Make Believe, jenom předstírání z amerického muzikálu Loď komediantů, tak, jak ji Juan Diego Flores naspíval s velšskou nadžánrovou zpěvačkou Catherine Jenkins. Mimochodem s majitelkou nejlukrativnější smlouvy v kategorii vážné hudby v dějinách světového gramofonového průmyslu. Za 10 milionů dolarů se tahle zpěvačka uvázala své gramofonové firmě.

Peruánský prezident Alan Garcia v roce 2007 udělil Juanovi Diegovi Florézovi nejvyšší státní vyznamenání, a sice Velký kříž řádu Slunce Peru. O rok dříve obdržel rakouské státní občanství, ale nadále má i peruánské. Se svou vlastí udržuje nadále těsné kontakty a mimo jiné zde založil nadaci na rozvoj hudebního talentu malých dětí a na podporu mládežnických orchestrů a pěveckých sborů. V roce 2010 nahrál Juan Diego Flores album sakrálních písní Santo, svatý. Titulní píseň napsal a je rovněž autorem její instrumentace.

0: Místo svého prvního velkého úspěchu si Juan Diego oblíbil natolik, že si v Pesáru postavil dům, který je pro jeho rodinu hlavním domovem. Florezova vila stojí v přímořském Pesáru jenom kousek od domu, který tu měl Luciano Pavarotti. A je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Hlava mi už nějak neslouží, stěžuje si Morris. Zapomínám, já si už nepamatuju ani karty ve hře, přidává se Teitelbaum. Ale Goldbaum, ten má fenomenální paměť. Jak si to zjistil? Potkal jsem ho asi před rokem, hned takhle po ránu a měl výbornou náladu. Čím to je? Říkal jsem si. Tak jsem se ho zeptal, co měl k snídani. Vajíčko, povídal. Asi za půl roku jsme se náhodou zase potkali a protože jsme se tak dráhnou dobu neviděli, povídám, tak co, jak bylo? A víte, co mi odpověděl? Natvrdo.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Kika Rosívalová, Radomír Kolář, Víťa Štajgl a jejich stálý host na kubánskou bednu Cajón Honza Štajgl, neboli stále nesmírně mladí vodníci, vás v úvodu dnešní dvorany zavedli, jak právě tvrdili, do svého sladkého domova Mohelnice, kde za pouhých 5 dní, přesně ve čtvrtek 27. srpna, vypuknou oslavy 40. narozenin mohelnického dostavníku. Přijede sem doslova záplava naší folkové, trampské a country elity a nebude chybět ani aktuální pětka z blízkého Zábřehu, skupina Madeleine.

Písnička The Lucky One, kterou proslavila Alison Krausová a její autor Robert Lee Castleman za ní v roce 2002 dostal Grammy. Dnes s českým textem Do sklenic a solovém podání Věry Štajglové, která patří stejně jako autorka textu Jana Geiselová k pilířům party Madalen, o níž se stejně jako o vodníky pečlivě stará kytarista Honza Štajgl. Tady jsou ještě jednou s Honzovou panou Alvem.

Nestárnoucí Colorado z dávných začátků Rangers, kteří letos oslavují, kdo ví, pokolikáté rovné padesátiny, tentokrát se solovou Ivou Hajnovou a ostřílenými muzikanty, kteří věrně pokračují v jejich tradici v sestavě Mirka Řihoška a příjemně připomínají to nejlepší, s čím se plavci toulali světem. I ti přijedou na Mohelnický dostavník.

Mám radost a jak kdysi dávno zpívával skutečně s radostí Tonda Hájek a dnes připomíná zpívající kytarista Karel Macálka. Ten sice zakotvil v partě Mirka Žihoška, ale přitom je stále věrný brněnskému pozdnímu sběru a přijede s ním v pátek 28. srpna i do Mohelnice.

Pozdní sběr a pilíř jeho koncertní nabídky Jižanský kraj. Koncert téhle folkrokové party je na pořadu sobotu 29. srpna. Snad bych měl právě teď dodat, že mohelnický dostavník pod obdivuhodně obětovou péčí Pavla Aligátora Nenkovského myslel i na vyznavače moderní trampské písničky. Tu přinesou dvě vystoupení ostravské party Tempody vlak. Docela jistě i tady budou hledat ztracené údolí.

0: Come on, mama, let's go to work.
1: Jednou ze svých prvních nahrávek, tak trošku rozpustilou písničkou Mámo, vem si kalhotky, stoupila do dnešní dvorany další z elitních černých vokálních skupin 40. let. Rhythm and bluesové kombo Five Red Caps vzniklo v roce 1943 v New Yorku jako pokračovatel původně Los Angeleského kvartetu Four Toppers a sklízelo úspěchy především zásluhou svého manažera Joe Davise. Z roku 1945 je právě jeho variace na dětskou říkánku Mary Had a Little Jam.

Mary had a little jam a pak Boogie Woogie sobotní noci Boogie Woogie on a Saturday night neboli dvakrát skupina Five Red Caps z roku 1945. Sestava, kterou od začátku tvořili baritonisté David Patillo a Romain Brown, basisté Doles Dickens a Steve Gibson a tenorista Jimmy Springs, slavila největší gramofonové úspěchy v roce 1948. Písničkou svého manažera Joe Davise dostal jsem lekci, na kterou nezapomenu. I learned a lesson I'll never forget. Bye.

Proudy světel prozářila dnešní dvoranu brněnská pětka FT Prim, na níž se v Mohelnici můžete těšit v sobotu 29. srpna večer. Nahrávka je z doslova skvostného alba střípky příběhů, které byste si neměli nechat ujít. Ještě před FT Primem se na pódiu objeví ostřílená pardubická skupina Víti Troníčka Marianne.

pardubická sestava Marien cestou za tebou ze svého posledního a také náramného alba Ze skla. Nebude chybět ani brněnský Kamelot, budějiští Nezmaři, ani jejich krajan Pavel Žalman Lohonka.

Pavel Žalman Lohonka a jeho nestárnoucí Jdem zpátky do lesu ze sobotní nabídky 40. mohelnického dostavníku. Ve večerní gala přehlídce pak připomenou lokečtí roháči, že od jejich narození uplynulo letos rovněž už celých 40 let. Pojďte.

Lokečtí roháči a titulní písnička jejich letošního projektu Pojďte jen dál. Snad ještě v rychlosti dodám, že v neděli dopoledne dorazí do Mohelnice Robert Křesťan s Druhou trávou i další letošní jubilanti, nestárnoucí poutníci. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda. Písni

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Není to věru apríl, že se premiéra v pořadí 30. pořadu jménem Toulky českou minulostí ozývá právě v den 1. dubna. Neboť již od konce minulého století, od 2. dubna roku 95. se v skutku potkáváme po 30. A jak nás přesvědčují vaše ohlasy, jsou to schůzky veskrze dobrovolné, ba často i na úkor sladkého nedělního spánku. I nyní se s vámi vítají vaši věrní průvodcové houštinami českých dějin.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý. Inspirováni většími či menšími zmínkami v knize Petra Hory Hořejše hodláme i dnes, a to jubilejně, nahlížet do kuchyně učitelky života, jak bývá též historie nazývána. Příkladů k ponaučení je v ní však tolik, že je člověk během svého krátkého života ani, jak se patří, nevyužije.
4: Ale mohl by,
1: dodává v Českém rozhlase Brno pán nad našimi, naštěstí jen interpretačními osudy, režisér
4: Jaromír Ostrý.
1: Tak, a nyní už bychom se vám mohli pomalu začít svěřovat s tím, co jsme pro vlny Českého rozhlasu 2 dnes připravili. Tedy nebude to radostný příběh, ostatně takových, jak všichni dobře víme, je v našich dějinách v skutku pomálu. Jeho obsah napovídá titulek těchto 30 toulek.
2: Mord na velkém rinku pražském.

0: Když bylo svatého Bartoloměje roku 1506, tedy 24. srpna, dali novoměstští páni zvonit na radnici k novému jarmarku, který konali proti vůli staroměstských. Ti se proti tomu bouřili, všude zesílili stráže a nařídili svým spoluobčanům, aby žádný z nich nešel na ten trh se zbožím. Na všechny strany rozeslali listy, ve kterých žádali, aby odtud nikdo na tento trh nejezdil. Ale přesto sjelo se dost lidí se síry, máslem, suknem a jiným zbožím. Potom se obě města dohodla, že zachovají mezi sebou mír a svou při předloží soudu. V době těchto sporů vzali staroměstští páni zase na milost malou stranu a smířili se s ní. Předtím o malostranských říkali, že jsou zrádci a že vyslepičili nějakou důvěrnou věc. Novoměstští se pak měli dostavit po svatém Jeronýmu začátkem října k soudnímu řízení, protože je staroměstští žalovali z konání jarmarku a ještě z dalších věcí.
1: Tedy já vám řeknu, zuřil to tehdy v Praze začátkem 16. století náramný konkurenční boj.
2: Byla to hotová obchodní válka.
1: A to šlo o tolik?
2: Zdali, výroční trhy přinášely obcím i obyvatelům pěkné příjmy.
3: Trvaly celých 14 dní.
1: Tedy mnohem déle než moderní veletrhy a prodejní výstavy.
2: Začátek trhu se ohlašoval zvoněním.
1: Co to jako znamenalo?
2: Vyvěsila se městská korouhev a zvonil se Freit neboli Fried.
1: Po česku nejspíš klid a mír.
2: Jakože má každý dát pokoj.
3: A kdo by nedal, tak by se proti němu jako proti rušiteli míru zasáhlo.
0: Od vyhlášení vladislavského zřízení zemského dávný veliký spor mezi stavy o práva stavu městského vzrůstal nadále, jakož i podráždění obou stran. Bezohlednost panskou na jedné straně oplácel stav městský přísnějším zakročováním proti urozeným provinilcům. Práva města pražského ukládala náhlý soud na všechny zločiny a přečiny spáchané na výročních trzích. Jakmile na radnici vyzvoněn byl mír neboli Freit či Fried a dáno znamení, že počíti mohou obchody, trestán býval na hrdle, kdokoliv se dopustil skutkem jakékoliv výtržnosti, jakéhokoliv násilí.
2: 3. říjnového dne se tedy konal na staroměstském rynku jarmark.
3: A téhož dne měl začít se svým zasedáním zemský soud.
2: Nezačal.
3: A to ze dvou důvodů.
2: Ten první vězel v tom, že nové právo, které si vymysleli páni a rytíři a jehož autorem byl pan Rendl z Oušavy, měšťané neuznávali a k soudu prostě a jednoduše nepřišli.
3: Ten druhý způsobil fakt, že se uprostřed na náměstí stala věc, která se tam rozhodně stát neměla.
1: Všechno ale začalo den předtím, kdy do Prahy přibyl nejmladší syn Petra Kopidlanského, Jan.
0: Velký straník krále Jiřího z Poděbrad, rytíř Petr z Kopidlna, se jako polní hejtman zúčastnil mnoha válečných tažení, naposled k výpravě proti Uhrům, když sebral vojsko na Hradecku. V té službě získal nemalé jmění, z něhož znovu opevnil svou tvrz Střevač na Bydžovsku a také koupil, jak to páni měli ve zvyku, dost sešlý dům v Praze za Týnem. Když zemřel, zanechal po sobě vdovu Elišku z Nemičevsi a 3 syny, Jiříka, Zikmunda a Jana. Nejstarší Jiří odešel do Uher sloužit králi ve válkách s Turky, ale dost brzo se vrátil a s bratrem Zikmundem si hleděl polního hospodářství. Značně je zvelebili a podaní si je dost chválili. Jan, matčin miláček, bydlil s matkou v Kopidlně. O práci nedbal, staral se víc o zábavu, navštěvuje často sousední zemany, kde všude byl vítaným hostem. Naučil se výborně střílet do terče, stejně dobře šermoval, hrál v kostky i v karty a také v šachové hře býval obyčejně vítězem. Byl to mladík, pěkně rostlý, veselý, vtipný, jen k ženění se neměl, ačkoliv nemálo okolních bohatých nevěst šlo by rádo s ním k oltáři. Nakonec na naléhání obou bratří poslala ho matka do Prahy, aby si tam u nejvyššího písaře pana Hořického našel službu.
1: Tak a nejmladší rytíř Kopidlanský, Mámin Mazánek, se ocitl v hlavním městě,
3: ve kterém zrovna začal jarmark.
2: To už nebyl jarmark bartolomějský, ale jak napovídá datum, svatováclavský, jeden z největších.
3: Na starém městě pražském lidí jako much.
2: Zboží ještě víc.
3: Bylo to poprvé, kdy se staroměstského jarmarku zúčastnili i novoměští.
2: Kramáři byli nejenom z Čech, ale i z Bavor, ze Saska a z Polska.
3: Hospody byly přeplněné, měšťanské domy taky plné hostů. Mnoho trhovců muselo spát ve svých vozech nebo v kotcích.
1: Náš venkovský, ale přece jenom Zeman Jan, si to po příchodu určitě namířil hned na hrad do písařské kanceláře se svým doporučujícím dopisem.
2: Kde pak?
1: Ale kvůli tomu jsem přišel.
2: Ještě daleko víc než nějaké nudné jednání, kterému stejně neuteče, ho zlákal ten ruch, hluk a schon.
3: Záhy byl tím vším unaven natolik,
1: že musel do hospody.
2: Správně. A tam mezi všemi těmi kramáři a jinými nižšími lidmi se setkal s rytířem sobě rovným.
4: Pan Jan Cukr Stamfeldu.
3: Nebyl sice bohatě oblečený, ale to Janovi nevadilo, hlavně, že nebyl sám.
2: Slovo dalo slovo.
3: Sklenice sklenici a jeden džbánek druhý.
2: A když jeho nový společník prohlásil, že je na čase hledat pomalu nocleh, nabídl mu rytíř z Kopidlna, že by mohl přespat u něj v kopidlanském domě u Týna.
3: Což pan Cukr s radostí přijal.
2: Tam opět něco popili?
3: Pak vytáhl Jan z Kopidlna kart. Ty, že by si mohli zahrát flusa.
2: Pan Stamfeldu opáčil, že nemá peníze.
3: Rytíř z Kopidlna, on že má.
2: A tak se chvilku hrálo, ovšem dost opatrně, což se hráči Kopidlanskému nelíbilo. A tak navrhl, aby se hrálo o všechno, co je v talóně.
1: Nebudeme začátek příběhu příliš protahovat. Kdo prohrál?
2: Jan Kopidlanský.
1: Všechno?
2: Všechno. Nezbyl mu ani pětník.
3: Navrhoval, že si zahrají o jeho koně, ale to pan Cukr odmítl. Co s koněm? Že koně nechce. A že mu dobře radí, aby šel spát. On, že taky půjde.
2: Tedy on si myslel, že jenom tak odejde. No, bylo to trošku prudší. Jan ho chytil za límec a vyrazil.
1: Tak a tím by náš příběh mohl klidně skončit, jenomže, jak my všichni tady víme, a vědí to i naše dějiny, že neskončil.
4: Druhého dne se Jan Kopidlanský probudil pozdě, hlava mu třeštila, v ústech měl, jako by se napil močůvky. Chvilku mu trvalo, než si uvědomil v celém rozsahu, co se v noci stalo. Styděl se sám před sebou. Co si teď počne bez groše? Bude muset prodat svého dobrého koně. Ale co je opěšalý rytíř? Pohůnek, hnojokyt? Musí na čerstvé povětří, nebo se tady zalkne. Zbyla mu trocha kořalky, tak si zavdal přímo z flaše, opláchl si obličej a protože spal oblečený, vrazil si na hlavu klobouk a šel.
2: Na rinku byl slyšet jarmareční hluk.
3: Jan měl hlad, ale když sáhl maně po váčku, zjistil smrzutostí, že zeje prázdnotou.
2: Před domem u Modré hvězdy měli kotce vačkáři, toboláři, šmejdíři a pasíři.
1: Ne, že by to bylo pro náš příběh nějak důležité, vlastně to pro další děj nic neznamená, ale dovolte mi, co by milenci paní češtiny, utrousit poznámku, že vačkáři vyráběli kožené váčky, někteří i boty. Toboláři to byli brašnáři. O šmejdířích tu už byla zrovna nedávno v Toulkách řeč. Byli to kramáři, kteří prodávali drobné kovové i jiné zboží. No a pasíři zhotovovali ku příkladu drátěné košile a jiný textil s užitím kovu, například pásy.
2: Před tím domem u Modré hvězdy se to stalo.
3: V kocovině se nacházející Jan z Kopidlna zahlédl svého nočního společníka, jak si vybírá ze zboží, které patřilo k nejdražším. Byl to zrovna dost vzácný ženský pás s kovovým zdobením.
1: První věta Janova mohla znít nějak jako
2: pes hodný pověšení.
3: Načež tasil mečík a ten pás jím nadzvedl.
1: Lidi se raději klidili.
3: To víte. Páni rytíři.
1: A Kopidlanský zavolal na trhovkyni.
2: Víš, že ten rytíř kupuje zakradené peníze?
3: A jak to mám poznat?
1: Jeho protivník, pan Cukr Stamfeldu, zachoval klid a řekl smířlivě.
5: Chováš se jako maštalíř nebo pohůnek. Jsem dobrý jako ty.
1: Což Kopidlanský považoval za těžkou urážku.
3: Lidi kolem nich utvořili kolo. Všichni napjatě sledovali, co bude.
1: Kopidlanský se už neovládal.
3: Ruce se mu třásly. Věděl jen jedno, že musí na místě tak těžkou urážku strestat.
2: Chrte hladový!
3: A vrazil mečík prudce směrem k srdeční krajině protivníkově.
5: V takovém míru neboli frajdu dne 3. října roku 1506. mladý rytíř Jan Kopidlanský vešet v půdku se zemanem Janem Cukrem Stamfeldu zabil ho.
1: Ještě jednou ten frajd nebo frýd, to bylo něco jako příměří.
3: Ještě jednou, nikoli něco jako, ale byl to skutečný mír. Během něj bylo jakékoliv násilí přísně zakázáno.
2: Jan Kopidlanský se násilí dopustil na veřejném místě, a to nejenom tak ledajakého. Vraždy.
3: Pan Cukr Stamfeldu na místě zemřel a ještě téhož dne byl pohřben na hřbitově u svatého Linharta.
2: Pana Kopidlanského městští byřici zatkli a uvrhli ho do staroměstského vězení zvaného Špinka, plného zlodějů, tuláků, nevěstek a dalších ztracenců jim podobných.
3: Šatlavní hospodář.
1: Tak to eufemisticky se říkalo žalářníkovi.
3: Ho prošacoval a se zklamáním zjistil, že Janův váček je prázdný, že je v něm jenom list jakýsi. Sebral ho a odnesl pánům radním.
5: V ten čas byl purkrabím starého města pražského Daniel Rauš, muž rázný, někdy trochu nerozvážný, který mezi konšely platil za nesmlouvavého bojovníka proti oběma vyšším stavům. Vyčítal jim hlavně to, že si páni kupují v městě mnoho domů, ale za měšťany se nepokládají, odpírají platit různé dávky, konat služby a ke všemu se o své domy nestarají, takže mnohé z nich dělají hlavnímu městu ostudu. Kromě toho mladí páni se často opíjejí, karbaní, svádějí mezi sebou bitky a měšťanům dcery a dávají tak špatný příklad zvláště mladým mistrům a tovarišům. Když si prohlédl Kopidlanského, který se tvářil, jako by se mu dělo bezpráví, byl rozhodnut, že proti němu zakročí s největší přísností. A trest bude muset být vykonán hned, aby na měšťany i na tisíce trhovců zapůsobil jako odstrašující příklad.
3: A také, aby si všichni uvědomili, jakou mocí vládne purkmistr hlavního města království.
1: No jistě.
2: Bylo obesláno všech zbývajících 17 končelů.
3: Ale přítomno bylo nakonec sotva 5 osob.
2: Včetně pany Doroty, dcery pasíře Ocáska, u jehož krámu se ta hrozná věc stala.
3: Rytíř Kopidlanský rozhodně nevypadal, že by svého činu litoval a vůbec, že by mu toto řízení něco říkalo.
5: Milý pane, nechcete-li odpovídat, nemusíte. Ale měl byste si uvědomit, že vám jde o hrdlo.
1: A šlo mu tedy o ten krk?
3: Jak se to vezme?
1: Tak šlo nebo ne?
3: Podle zákona, který sepsal pan Albrecht Rendl z Oušavy...
2: A který se stal co by zemské zřízení nejvyšším zákonem v zemi?
3: Tak podle něj měšťané právo soudit urozeného pána neměli.
2: Zatímco podle starého zákona...
3: Který měšťané uznávali, protože nové zřízení odmítli přijmout...
2: Podle onoho starého zákona právo trestat měli.
1: Mezitím, co se v hlavách purkmistra a tří přísedících pánů honili hlavou tyto a podobné myšlenky, stanula před nimi pana Dorota.
3: Bylo asi po 10. hodině podle německého orloje.
1: Což znamená, že bylo skutečně kolem 10. ráno. Kdyby Dorota řekla, že bylo 10 po česku, tak by byla hluboká noc. Nějak kolem 3. hodiny.
3: U našeho kotce zastavil jakýsi zeman a dlouho si prohlížel vystavené zboží. Zeptala jsem se ho, jestli si chce nějaký pás pro sebe nebo pro svou paní máteř nebo snad ženu či nevěstu vybrat. Podle oblečení na boháče nevypadal. Podala jsem mu 3 pásy z jemné kůže, jeden z nich prolamovaný, ale nelíbili se mu. Nabídla jsem mu jeden z nejdražších, hedvábný, se stříbrnou sponou za 1/2 kopy. Když jsem mu pás podávala, někdo z druhé strany mečíkem ten pás zvedl do výše a zvolal, že pán, co kupuje pás, je zloděj.
2: To jsem nevolal.
1: Poprvé se ozval Jan Kopidlanský.
2: Volal jsem, že kupuje zakradené peníze.
5: Jaký je v tom rozdíl? Znal jste dobře pana cukra Stamfeldu?
2: Jen od včerejška. Pozval jsem ho k sobě na nocleh.
5: A hráli jste karty a on vás obehrál. Tak tomu často mezi pány bývá.
2: Do posledního groše.
5: Motiv mordu je jasný. Viděl jste na radnici Korouhev na znamení Frýdu?
2: Ne.
5: Jako Zeman musíte vědět, že Korouhev vztyčená na radnici znamená Frýd. Neodpovídáte, ale to přece víte, že když někdo o jarmarce tasí na druhého zbraň, propadá hrdlem.
2: No, o tom jsem slyšel, ano, ale vždy jsem se domníval, že se to týká obyčejných lidí a nevztahuje se to na pány a na rytíře.
5: Je to vaše zbraň? Je to mečík, kterým jste zabil pana cukra?
1: No, tak to tedy pro pána Skopidlna nevypadalo dobře.
3: I jemu to zřejmě došlo.
2: Patrně ho napadlo, že by měl padnout na kolena a prosit městské končely o slitování. Jemu něco málo přes 20 let, má starou matku, 2 bratry, z nichž jeden bojoval v Uhrách proti Turkům.
1: Udělal to?
3: Ne.
1: Vůbec nic?
3: Vůbec nic.
2: Neboť smí si jako rytíř zadat před těmi kramáři, kteří ho soudí? Ztratil by čest a po celý život by se za to musel stydět.
3: Život by zachránil, ale čest by ztratil.
5: Odveď ho.
2: O milost neprosím, ale...
5: Soud se poradí.
1: A soud se poradil.
3: A poradil se rychle.
1: Hodně rychle?
3: Jak nejrychleji mohl.
1: Slovo si vzal purkmistr.
5: Že nemáme právo soudit urozeného pána? Tak si to vykládají páni podle nového zemského zřízení, ale ten jejich zákonník náš stav městský nikdy neschválil. My se řídíme starým právem z doby ještě před vystoupením svatého mučedníka Kostnického, které neuznávalo rozdílu mezi urozeným a sprostým chlapem, jestliže o jarmarce byl vyhlášen Frýd.
3: Padla námitka, že konšelů je málo k takovému rozhodnutí.
2: Ta však byla smetena ze stolu, že je třeba jednat rozhodně a že s tím budou obě pražská města souhlasit.
5: A jak stoupne náš význam u ostatních měst královských?
1: Ale rozsudek ještě nepadl.
3: Ještě ne, ale už je na cestě.
5: Navrhuji trest smrti stětím, ačkoliv by ten lotr zasluhoval šibenici.
3: Všichni zvedli ruce. I nožíř Fabián. Ale řekl přitom.
5: Ale aspoň pro kněze bychom měli poslat.
1: Jak zněla odpověď?
5: Vždyť ten mordýř nemá u sebe ani groš a žádný kněz zadarmo nepůjde. Ostatně do pekla se dostane stejně, ať s popem nebo bez něho. Jan Kopidlanský byl jat a uvržen do vězení a odsouzen jest bez odkladů od purkmistra Daniela Rauše a 3 radních na smrt, bez vědomí a vůle ostatních pánů. Nedopřáli mu ani prosebně žádané zprávy duchovní a v ten samý večer dali ho stíti pod pranýřem.
3: Před popravou dostal Jan ještě najíst sýra, chleba a dokonce i džbánek piva mu šatlavní hospodář přinesl.
1: Ještě nedojedl a žalářník ho vyzval, aby svlékl kabát, sukni i nohavice.
5: A ty škorně taky už nebudeš potřebovat.
2: Proč?
5: Bylo by tě škoda zahrabat v takovém kasalickém oblečení. Ani sebou.
2: A když tak neučiním?
5: Chceš, abych ti pomohl?
3: Kabát, sukně, nohavice i škorně byly zánovní.
5: S kloboukem a pěkným koženým pásem mě dá vetešník možná i 2 kopy.
3: Hodil odsouzenci špinavý, páchnoucí a zaplátovaný barchanový kabát a nohavice. Také střevíce už byly notně obnošené.
4: Máš dlouhé vlasy, musím tě zkrátit.
2: Chtěl bych kněze, aby mě vyspovídal.
4: Vzpomněl jsi pozdě a stejně by ti to nebylo nic platné.
3: Žalářník sebral věci a bez rozloučení odcházel. Kopidlanský se rozplakal.
0: Po západu slunce na staroměstském rinku poblíž pranýře v přítomnosti purkmistra Rauše, končelu Habáně a Štolce i richtáře Formánka, Kat v dvou barevných nohavicích a červené kamizole dvouručním mečem mistrovskou ranou odtěl hlavu od kopidlanského těla. Potom se svým pomocníkem trup popraveného uložil do hrubé, nenatřené truhly, kterou nakáře odvezli za město do vsi Proseku, kde neboštíka zahrabali poblíž kaple.
1: Bylo při té exekuci hodně diváků?
3: Bylo. Pražanů i trhovců.
1: A litoval Jana někdo?
3: Nikdo.
1: Proč?
3: Kdo by ho měl litovat? Toho rytíře, který svou vzpůrností vynikal nad jiné.
2: Snad jenom Dorotka.
1: Dcerka pasíře Ocáska?
2: Ta snad za něj uronila slzičku. Alespoň to tak napsal spisovatel Václav Kaplický.
1: Kdo ví, proč vlastně brečela?
2: Taky pravda. Možná, že to bylo spíš kvůli drahocenému pásu, o který při tom mordu díky jakési nenechavé ruce přišla.
1: No, smutný konec představení. Už jsme na svých toulkách českou minulostí vzpomněli nejedno drama, nejednu hrůzu a nejeden děs, ale nad osudem mladého Kopidlanského se může nejedno srdce ustrnout.
0: Legálnosti skutku takového nepopíral ovšem nikdo, ale jako pych a ukrutnost bylo Pražanům váženo odepření duchovní správy a v celé šlechtě zakořenilo se přesvědčení, že se to úmyslně dálo pro lehkost a urážku její. Nedlouho pak na to dojal ji podobný příběh. Pan Jan Bavůrek ze Švamberka, ze schudlé linie vzácného rodu, žil již delší čas v rozbroji a půtkách se sousedy svými plzeňskými a žateckými, až konečně učinil se jim zjevným a opovědným nepřítelem a připravil je s pomocníky svými ke škodám, jak se pravilo, nenabitím. Proto plzeňští, špehujíce po něm, když zvěděli, že byl na tvrzi Chřínově u Horšovského Týna, poslali tam něco jízdních i pěších, kteří zlezli a zapálili tu tvrz, jali ho v noci a přivedli do Plzně. Povoláni byli Pražané i jiná města, aby zasedli k soudu nad opovědníkem a škůdcem stavu městského, jenž tudíž byl i právně tázán, to jest na skripci, i k smrti odsouzen a spolu s dvěma tovaryši svými

Švamberkův případ byl oproti tomu, co v zápětí přišlo, takřka idylou, protože nejstarší bratr popraveného Zemana, Jana Skopidlna, rytíř Jiří Kopidlanský, vyhlásil opovědní list neboli válku nikomu menšímu a méně významnějšímu, než bylo hlavní město Království českého Praha.

0: války českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Tentokrát, milí posluchači, uděláme výjimku. Mým hostem nebude herec, ale skvělý pedagog, režisér Dušan Klein. Zdraví vás Ondřej Kepka.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Příjemné dopoledne, milí posluchači, vám z Tandemu přeje Jan Rosák. Co lepšího se může stát spisovateli, básníkovi, textaři, než že některé z jeho myšlenek se stanou tak říkajíc lidovým vlastnictvím a putují od úst k ústům. Jistě jste už někdy zaslechli tenhle verš třeba. Ptáš se, jak mi dupou králíci? Skvěle, pojď si poslechnout. Sevřeně, v trojstupu, obcházejí chalupu, smělý úsměv na líci, tak mi dupou králíci. Autorem je písničkář, scenárista, režisér, skladatel, básník, prozaik a zpěvák Jan Vodňanský. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Nezlobíte se, doufám, že jsem celou vaši tvorbu zestručnil jedním jediným veršem.
2: Naopak, chtěl jsem vám popsat, aby vám tež dupali králíci.
0: Moc děkuju. Já doufám přesto, že to v následující hodince dostatečně napravím. Takže všem přeju hezký poslech Tandemu.
3: V Tandemu s Janem Rosákem.
4: Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, Brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus žral, lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeru

jak dosvědčí předpotopní nálezy. Diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynálezy.

ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit na dříví kůlničky. Rozbili domy,

0: až spatříme duhu. Z Kordiler až po Pamír, bez pánu a sluhu, budem slavit mír.
1: Písničkou jedné slavné dvojice se dostáváme k jiné slavné dvojici. Jejímž nedílnou součástí byl vždycky Jan Vodňanský. Říkám jednou, protože k němu se vždycky někdo přiřadil, nějaký partner, který provázel Jana Vodňanského na jeho cestě životem. Ať už to byl Pavel Šrut, ten s tím se začínal, potom třeba s Ivanem Vyskočilem. A myslím si, že vůbec nejdůležitější část vašeho vystupování na scéně, která znamená svět, bylo vystupování s Petrem Zkoumalem. Programy s úsměvem idiota nebo Hurá na Bastilu nebo s úsměvem Don Quixota jsou do dneška jsou legendární. Bylo to v pražském černoherním klubu, který se tím taky proslavil. No, hezky si to poslouchá. A jak na to vzpomínáte?
2: Já mám to mám vzpomínat a asi i komentovat.
1: No,
2: já jsem to s potěšením vyslechal, abych jenom chtěl říct, že ten každé to osudové setkání, jak bych to tak nazval, s těmi jmenovanými dnes už klasiky, by se dalo říci, že to bylo, každý měl jiný parametr. Třeba co se týče Pavla Šrut, tak to byl též tou dobou začínající básník, ale o rok starší než já a takový zároveň zasvětitel do všeho, co jsem pak dělal, který mi i pomocí takových básnických lstí víceméně přiměl k tomu, abych psal ty texty k písničkám pravidelně, protože když jsem nějak už, mě to jeden čas neuspokojovalo a chtěl jsem toho zanechat, tak on mi předestřel formou takové básnivé mystifikace existenci skladatele, který sice existoval, ale nebyl to ještě Petr Zkoumal, byl to sice reálný skladatel, jak se později ukázalo, ale Šrut si básnivě vyimaginoval, že po nějakém sebevražedném pokusu je v nemocnici v ústřední vojenské, si na vojně opravdu chtěl něco udělat nebo si udělal a to bylo všechno ale pravda. Ale básník si vyimaginoval, že on ho tam chodí navštěvovat a tento mladý skladatel čeká každý týden na jeden můj nový text a když by mu ho Šrut nepřines, tak ho zabiju prostě. Takže já jsem se skřípajícími zuby musel psát každý týden, jako student strojní fakulty tehdy, se musel psát jeden text písňový, aby ten člověk přežil a abych nebyl stíhatelný podle zákona o odepření první pomoci.
1: To je pravda. Víte, pane Vodňanský, vy jste natolik výrazná osobnost, že by člověk čekal, že se třeba takzvaně uděláte pro sebe a osamostatníte se. Budete vystupovat solově, ale vy jste vždycky inklinoval k tomu být v nějaké dvojici, což samozřejmě bylo vždycky sympatické, ano. Protože vám ta dvojice vždycky, nebo ten druhý, ten parťák vám vždycky jaksi ještě přidal na váze. I proto jste to dělal?
2: Jak jistě, to bylo dobrodružné pro mě a velmi inspirativní třeba to vzájemné oslovování hudby a textu při spolupráci s Petrem Zkoumalem, kdy jsme se prakticky scházeli denně nad novými texty mými, i když jsme třeba hráli večer v Činoherním klubu a přes den jsme se sešli u piana a když jsme ty písně dotvářeli takovým způsobem, který sám o sobě velmi vzrušující, že třeba Zkoumal, vyšel z mého textu pravidelně teda, ale najednou ta hudba ho vedla někam dál a chtěl připsat něco k tomu, nebo se zase ptal, zahrál několik variant a ptal se, kterou variantu hudby já bych preferoval a já jsem třeba vymyslel něco, co on tam neměl a říkal, no to je docela zajímavé, nebo zase on si vymyslel komentář mluvený do té skladby, do té hudby, třeba u písně tak jako ve staré Anglii a to bylo velmi zajímavé. Teď zase mám mladou krásnou skladatelku Hanu Navarovou z divadla Sklep, kde vlastně je to nejen generačně zase jinde, ale je to tam i jako technologicky, že my se nemusíme scházet osobně denně, ale denně si třeba vyměňujeme ty texty a ty nápady k ním i hudebním mailem. Takže ta doba je zase někde jinde. A vždycky to má ten charakter toho setkání dvou tvůrčích individualit, které se vzájemně nějakým způsobem fermentují,
1: ano,
2: to řekl hezky, a oplodňují, vlastně to můžu říct.
1: Nebojte se toho slova.
2: Nebojím ani v případě ani Navarové, tady je to tvůrčí oplodnění, protože naše děti jsou ty písničky. A z nich možná některou uslyšíme i v tomto pořadu.
1: Ano.
2: A píšeme hlavně tedy pro Magdu Rajfovou, která je převážně ty, které jsou pro děti zpívá kouzelné školce, televizní kouzelné školce, ale zároveň máme i svůj pořad pro dospělé, za Novou Navarovou, a ten se jmenuje S úsměvem, ani ne idiota, ani ne Don Quixota, ale S úsměvem bytového jádra. tam je zase ten posun, že na rozdíl od Petra Skoumala, Haňa, jak je její umělecké jméno na scéně, Haňa, nesedí u piana, ale se svými krásnými dlouhými vlasy víří po poriu v rytmu těch písní, protože máme základy half playback nahrané a tím pádem jsme oba dva pohybově svobozeni.
3: V tandemu s Janem Rosákem.

0: tahle ta písnička byla právě z tvorby s Hanou Navarovou.
1: Ano, s Hanou Navarovou. A má zajímavou historii, protože vlastně Hana Navarová je částečně nebo popředcích Slovenka a já jsem pro ní napsal slovenský text Výsadkáry zo Žiliny, kompletně slovenský text.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, protože vím, že jste zhruba tak někdy v 80. letech nebo začátkem 80. let, kdy jste podepsal chartu a byl jste v podstatě zakázán, tak jste tak říkajíc emigroval na Slovensko.
1: Ano.
0: Je tenhle ten text například důsledkem toho, nebo respektive tam jste sbíral zkušenosti a jazykové znalosti?
1: Právě dlouhodobě zrálo. Můj vztah ke slovenštině začal ještě před tou emigrací. Mimochodem, ta emigrace to je typický. Zapadá do teorie dendismu. Dendy jde vždycky opačným směrem než DAF a zatímco DAF šel na západ do emigrace, tak já jsem šel proti směru, na východ. A tam byly skutečně menší tlaky na zákazy mojí tvorby, sice jsem tam samozřejmě nemohl ani v rozhlase v televizi působit na Slovensku, ale mohl jsem třeba hrát s začínajícím divadelkem studentským, dnes už slavným divadlem Gunagu. A zpívat slovenské texty, které jsem pro ně skládal. No a co se týče mého stavu ke slovenštině, tak začala už asi v dětství na těch Královských Vinohradech, kdy jsem poslouchal z rozhlasu a jiné nebyly reportáže slavného slovenského sportovního reportéra Gabo Zelenaj.
0: Gabo.
1: To bylo uhranutí slovenštinou, protože ten Gabo vlastně stačil nejen popsat všechno, co se děje na ledě při nějakém rozhodujícím utkání našeho mužstva, ještě radil někdy i nadával jednotlivým hráčům, jako by byl jejich trenérem a ne reportérem, co mají dělat. A i trenérům, když byl neschopný trenér, neudělal to, co ten Gabo chtěl, tak křičel na toho trenéra. Na tom bylo to nejrozkošnější, že on ho nemohl slyšet. Jo. A i jiní lidé z mé generace říkají, nedávno mi někdo říkal, že komentoval tehdy Gabo vyloučení jednoho našeho hráče. A křičel na něho do toho mikrofonu, do toho světa, kde, aniž to ten hráč mohl slyšet, tak dlouhou palicu nemáš, aby si mohl zasáhnout do hory z té trestné lavice. No, úžasné. A ta posedlost Gabo Zelenem třeba se pak projevila v tom, že jsem jeho stylu psal původní slovenské reportáže z fiktivních událostí, které se obvykle tímto temperamentním stylem nekomentovaly, třeba z hrace šachového finále nebo z operního představení. A takže tyhle tu posedlost tím chlapským maniakálním, úžasně temperamentním stylem Gabo Zelenaj jsem zase doplňoval i už v tom dětství a v rané pubertě takovou velkou zálibou poslouchání sentimentálních písní slovenských, které se vysílaly v našem společném československém rozhlase, jako byly tanga v podání zejména Melány Oláriové, Nečakaj ma už nikdy, moje děvčátko zalúbené a podobné, kde jsem tehdy jako před vypuknutím sexuální revoluce 60. let se mi možná, nevím, jestli k mé škodě nebo prospěchu, zakódovalo, že láska je vážná věc, že to není žádná sranda, že jako to je osudové, že tam se lidi tam v Slovensku na těch rytmu toho tanga rozcházeli a scházeli se dramatických okolností, že to vlastně o život.
0: Víte, mě zaujalo, že se zabýváte takhle skvělou legrací, samozřejmě ovšem s vážnou tváří, protože tak to má být, ale přitom na druhou stranu zcela seriózně se přednášíte filozofii. Ano, jak se tohle to snoubí?
1: Já vám to prozradím, pane Rosáku, to se snoubí tak, že já jsem narozen ve znamení blíženců. A je to známé schizoidní znamení, protože blíženci jsou dva v jednom. Čili tam se snoubí toho 19. června, mimochodem jsem se narodil, ale jiný rok se narodil Jiří Voskovec. A kdo se narodil 19. června 41 jako já, to ani nechtějte raději
0: vědět. Já to vím, to je Václav Klaus.
1: Ano, vy jste to prozradil. Ano, já to neřekl.
0: Ve stejný rok, stejný měsíc, stejný den.
1: Čili ano,
0: I dokonce ve stejné části Prahy.
1: Ve stejné části Prahy na Královských Vinohradech a podle teorie Břetislava Rychlíka nás vyměnili v porodnici. Takže vlastně já jsem měl být podle Rychlíka Klausa Orvodňanský, což ovšem padlo, protože jsme si vyjasnili bez Rychlíka, že on se narodil v jiné porodnici než já. Tam jsou na Vinohradech dvě, jedna v Londýnské a druhá v Apolina.
0: Teď si na hradě oddychli teda.
1: To slyšíme až sem do Karlína.
2: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
3: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
2: a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Ani dneska nepřipravíme posluchače Tandemu o jejich oblíbený výběr z archivu Legrace Českého rozhlasu. Vybírá samozřejmě můj host Jan Vodňanský a tím výběrem se vůbec nevzdálíme od toho, o čem si tady celou dobu povídáme, to znamená inspirací Voskovcem a Werichem, víte.
2: To se určitě nevzdálíme, protože motiv přezouvající se stonožky vznikl v improvizovaném komentáři na předscéně představení, kterým začínali v životě svoji zářivou kariéru, a sice ve West Pocket Revue.
1: Už tehdy byly ty předscény.
2: Ano, právě.
1: A už tehdy byly takhle slavné.
2: Podle legendy, ta první předscéna na scéně úplně obrátila původní chladný vztah prvních diváků k tomu ději a najednou se to rozsářilo a čistě náhodou, že tam je Paříž zobrazena na scéně, byla zobrazena štaflemi soby Eiffelova věž. Ty štafle spadly, podle legendy, a jejich soubor složený ze samých stejně mladých lidí, z nichž později byli buď to slavní herci, nebo i slavní chirurgové a všichni inženýři a tak dále, tak ty vystrčili dvojici autorů před oponu s tím, aby něco řekli, než on znova postaví tu rozpadlou scénu s Eiffelkou představovanou štaflemi. Takže tak vznikla podle legendy. Ovšem podle jiných legend zase oni chodili už si trénovat takové improvizované přesce na různá témata do jedné smíchovské kavárny, kde je laskavý pan Vrchní nechal sedět při jedné kávě několik hodin.
3: O čem byste rád zpíval?
4: No co třeba zkusit Odysea.
3: Odysea, kdo je Odysseus?
4: No to byl ten chytrý Odysseus, přeci byla o něm napsána kniha téhož jména.
3: Iliáda.
4: Ano, Homer to napsal, Homer.
3: To je moc pěkná kniha, ta líčí všechna dobrodružství Odysseova na cestě z Troje do Itaky.
4: No nejkrásnější je to, jak se zastavil na tom ostrově, jak tam na tom ostrově vládnul ten obr.
3: Ten obr, ten Polyphemes.
4: Ano, Kyklop to byl, Kyklop.
3: Ano, patentní obr nosil jedno oko prostřed čela. Takový.
4: Ano, ano, to byla báječná optika na tu dobu. Anastigma, světelnost 1,9 a samospouštěč v nose měl ten obr.
3: Ano, a fotocelu v uchu.
4: Ano,
3: to bylo báječné.
4: Krásný snímky s tím dělal.
3: A Homer to krásně líčí, jak on právě vyvolával snímky z dovolený, který nadělal tím bokem, když v tom vstoupili do té jeskyně řekové.
4: Ano, Odysseus je vedl a jak tam vešli, tak pustili světlo a zkazili mu ty snímky.
3: No to viděl toho obra, to těsně dožralo, hned se do nich pustil.
5: Co vy tady takhle koukajte, prosím vás, dejte...
3: Povídá. No,
4: to je doslovný překlad, jak to píše Homer.
3: A hned jim řekl, tady zůstanete, nehnete se odsaď, budete mi míchat vývojky.
4: No, aby nemohli ven, tak zased východ z té jeskyně a tím se dopustil omylu, neboť zamezil přístup vzduchu a nastalo tam dusno, parno a vehementno.
3: Samo sebou tomu obrovi se začalo klížit to oko a na to tata spal.
4: No, s jedním vokem musíte rychleji, než se dvouma, že?
3: To je konečně pochopitelné. A jak mě spal, řekové to viděli, viděli tam leže takovou kládu velikou.
4: Tak ji rozpálili na ohni a tím žhavým koncem ho vypálili to oko, to udělalo zasíčalo, toho probudilo, on otevře oko, vidí, že nic nevidí a vidí hned, na čem je.
3: A povídá hned, tak tady zůstanete, ani se odsaď nehnete, budete tu do smrti.
4: Jo, jenže...
3: Tom se ozvalo blbe.
4: Vovce tam měl.
3: Ano, stádo vovci a to muselo ven na pastvu.
4: Podle smlouvy on musel je pustit ven.
3: Tak je pouštěl ven a takhle chudák na to neviděl, ne, tak pohmatu je pouštěl, aby mu řekové neutekli mezi těma vovcema. Jenže řekové chytrý chytli se těch vovcí ze spoda.
4: No, řekové se vždycky někoho chytnou, to je známý.
3: A tak vyklouzli.
4: No a Odysseus byl poslední a když viděl, že má na kahánku, tak se chytil berana a toho zachránilo.
3: Tak je ta historie podle Homra.
4: Jenže ten konec už není aktuální, protože to jsme říkali v roce 1938.
3: Já myslím, že teď by bylo na místě ukázat něco tedy z doby temného středověku.
4: Aha, vymyslí takový středověk, když si ještě blbost přišla na svý.
3: Správně, doba skutečně feudální, kdy nevolník pokorně ždímaje čepici, musel se ještě plahočit k úřadu jako k vrchnosti.
4: Ano.
3: To ukázat lidem, aby si uvědomili, jak daleko jsme od té doby pokročili.
4: Výborně, výborně.
6: Český rozhlas Pohoda.
7: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
6: Český rozhlas Pohoda.
7: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Chvíle, kdy jste po podpisu Charty 77 se musel odebrat do v podstatě exilu, jako šel Havlíček do Brixenu, tak vy na Slovensko, tak to určitě se dá počítat mezi ty krušnější chvíle vašeho života, pane Vodňanský, víte, ale třeba byly ještě horší.
2: Tak Havlíčka tam pokud jim poslali jako úředně, zatímco já jsem to Slovensko vybral, protože to tam opravdu bylo v ten moment mnohem příjemnější a hlavně mám tam spoustu kamarádů a já jsem se tam cítil možná lépe než ten Havlíček v tom Brixenu.
1: Tak říká se, že to ten Havlíček v tom Brixenu prý neměl zase až tak
2: ale já jsem to měl moc hezky na tom Slovensku a co se týče krušných chvil, tak krušnější byly předtím, ještě dokonce před podpisem Charty v roce 1970 byly, kdy jsme hráli vlastně téměř každý týden v divadle Ateliér ve Spalené ulici před vyprodaným sálem a náhle staly z té pohody, kdy jsme měli už svoje publikum a těšili jsme se na ně a publikum na nás, tak si pro mě přijelo jednoho dne ráno takové komando STB, odvezlo mě do Bartolomějské ulice a tam jsem prožil svůj první pětihodinový výslech, který začal opravdu velmi dramaticky, kdy jsem byl oslovován takovým tím starším příslušníkem, pane inženýre a takovým žoviálním tónem a najednou to přituhovalo a tam bylo něco, že říkám nějaké protistátní věci na představeních veřejných a já jsem říkal, že to asi těžko by mohli prokázat, protože tam je spousta lidí, kteří tam chodili ne jako diváci, ale i kontrolovat z úředních důvodů náměstkové státního divadelního studia a že na to mám spoustu svědků, co jsem tam opravdu říkal. A on říkal, ten dotyčnej, víte, ale to jsou lidé vašeho druhu. A já jsem zbystřil pozornost a říkal jsem, pokud jim zákon nerozeznává lidi různého druhu, co se týče svědectví. A teď jsem dodal, podotýkám dodal, ještě konec věty zněl. A váš tón mi připomíná dikci 50. let. Jo. A teďka on se mu nahrnula několikrát krev do hlavy a zpátky vstal, šel kolem toho stolu v té Bartolomějské a začal mě řvát už ne vykání, ne pane inženýre, ale ty cucáku, kolik ti bylo v 50. letech, co víš o 50. letech, což byly zřejmě nejkrásnější leta jeho života a mládí. A ten moment se napsáhnul a ta možná původně dělnická pěst letěla takhle už na můj obličej a v ten poslední moment byla zachycena mladším příslušníkem, který už věděl, že se to nesmí, že by z toho ten soudruh mohl mít komplikace, kdyby ta rána dopadla, tak mu chytil opravdu jako takovým brankářským reflexem tu pěst, než dopadla. Takže takhle to dramaticky začíná.
1: Na vás málem dopadla 50. let?
2: No, přímo v podobě takové pěsti, která kdysi možná dělala nějakou poctivější práci.

0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Naše hodinka vymezená pro dnešní tandem už se pomalu chýlí ke konci a bylo by ještě tolik k povídání s mým dnešním hostem Janem Vodňanským. On je z rodu těch lidí, na které ta hodinka opravdu málo. Myslím, že se k mé opravdu veliké lítosti nedostaneme ani k vašemu přednášení třeba v Americe, kde jste přednášel tvůrčí psaní, ale určitě bychom měli zmínit přes 30 vašich básnických sbírek, například pohádkový muzikál na motivy filmu Pyšná princezna. V PC to máte prý napsáno jako Pišpr.
2: Pišpr, ano, Pišpr, to je pokouzilo hezký. Mojí krásnou mladou choť Ivanku, když našla v mém počítači heslo Pišpr.
1: To je pěkný. Velká alternativní encyklopedie ptákovin, která vyšla v roce 2004. Co obsahuje?
2: Obsahuje nejrůznější hesla, některá krátká, některá dlouhá. Já třeba z hlavy umím ta krátká, která mimochodem vstoupila do programu s úsměvem bytového jádra. Třeba heslo Blízký a střední východ. Je ten východ, který je nám jak blízký, tak střední.
1: To je hezký. No,
2: a nebo ano, pak je tam heslo Dementál. Dementál je sýr, po jehož požití dochází k prudkému poklesu IQ.
1: No, taky vyšly dvě sbírky krátkých básniček a sloganů Čerstvá zvěrstva. Zase se mi hrozně

0: hrozně líbí, jak si hrajete s těmi slovíčky, přírůstový stimul. A co mě teda opravdu, to bylo dokonce vydáno, jestli se nepletu, už na Slovensku.
1: Na Slovensku, ale je to převážně česky a jmenuje se to prorůstový.
0: Prorůstový.
1: To známe z oblasti podnikání, biznisu, prorůstové stimuly.
0: A taky jsou slavné vaše patafyzické přednášky. Patafyzika, jestli se nepletu, ta vznikla někdy v 60. letech, nebo respektive byla velice jaksi slavná i díky divadlu Na zábradlí. Tam se konaly jednak patafyzická představení, taky výstavy patafyzických strojků. Připomeňte mi,
1: Jíra, autor. Například Jíra dělá patafyzické strojky ta tradice je samozřejmě až k té avantgardě z Paříže, jako Rál Ubu a tak dále, jsou 20. léta.
0: A čeho se týkají vaše přednášky patafyzické?
1: Já bych chtěl říct, že moje přednášky spočívají tomu, že jsem rozšířil tu patafyziku i na patapsychologii a dokonce patapsychiatrii tematicky, protože některá témata jsou skutečně jako fyzikální, doplněná tím pata, ale některá jsou psychiatrická, třeba vznik psychodramatu. Jo, je to o Jungovi, o Freudovi, z obrázky na tabuli. Tabule se stala mojí nejlepší přítelkyní, protože v případě, že by se o publikum házelo jablíčka rajská, co se nám nikdy nestalo se Zkoumalem, tak je možné se za ní i skrýt, jako podobně jako měli Husité ty vozy, které byly jak ofenzivní, tak defenzivní, tak to je ta moje tabule. A na ní jsem rozvíjel ty svoje, a rozvíjím pořád ta svoje témata. Takže to je jedna přednáška je o psychodramatu, druhá je třeba astrofyzikální, o černých dírách, ale zase propojená na psychologii. Analogie mezi černou dírou, která vzniká hroucením hvězdy, gravitačním hroucením zářící hvězdy, a pak nitro umělce, citlivého umělce, který se často pod vlivem těch vnějších tlaků gravitačních také hroutí z různých důvodů a stává se už neprodukující, neemitující černou dírou, která nevyzařuje to svoje kouzlo té tvorby. Čili ta srovnávám takové dosud nesrovnávatelné entity ve svých přednáškách. A pak je třeba se teorie divadla, teorie filmu, kde jsem dospěl k tomu, že když by se říkalo za totality, že jsou v některých kapitalistických zemí loutkové vlády, takže by mohlo být loutkový týden, když by se zobrazovala loutková vláda. A ty teorie jsem prostě přednášel, dokud mi to bylo a tam, kde mi to bylo dovoleno.
0: Já vám moc děkuji za vaše dnešní povídání a přeju vám, pane Vodňanský, do budoucích dní, měsíců a let pořád takovou invenci v tom hraní se slovíčky, slůvky a větami, protože nám to samozřejmě dělá radost. Mějte se moc hezky a hodně zdraví samozřejmě a síly přeju.
1: Vám, pane Rosáku, i našim posluchačům, ať vám dupou králíci.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
3: Byla krásná, byla milá, byla chytrá. Zkrátka fajn, na zahrádce něco rila.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Lidovou polkou v úpravě Jindřicha Loukoty jsme se dnes vydali do kraje kolem Rokycan. Buďte vítáni na malé procházce s pěknou dechovkou. Hrála nám podbrdská dechovka, zpívala František Svejkovský. Od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Kopejtko, srdečně vás zvuk poslechu. Dnes si budeme povídat o Rokycanech, městě, které je jako perla do klenotu zasazeno do překrásné kotliny, obepínané pohořím Brd a Džbánskou vrchovinou s řekou Klabavou. Rokycany mají bohatou historii, a tak se tam teď vydejme. Jedeme tam na trh se Šťáhlavskou šestkou a zpěváky Stanislavou Forštovou a Jaroslavem Vaňátkem.

Hrála nám podbrdská dechovka, zpívali Květa Ernestová, Marie Svejkovská a František Svejkovský. My jsme dnes v pořadu Muziky muziky dovandrovali do Rokycan, které se pyšní bohatou historií. Ve skalách pod povrchem obklopujících Rokycanskou kotlinu se dochovaly fosílie, jež jsou mezi sběrateli i laiky proslulé jako rokycanské kuličky. Když je rozklepnete, můžete být překvapeni nádherně zachovalou schránkou trilobita, osnokošce a dalších zástupců prastaré fauny. Pátral zde i Joachim Barand a tak toto území dostalo i název Barandien. Doporučuji navštívit Rokycanské muzeum. A teď nám podbrdská dechovka zahraje skladbu od Josefa Svejkovského a Svatopluka Radešínského s názvem Za Doubravkou.

Podbrdská dechovka nám zahrála lidovou písničku V lese u Strašic, které leží jen kousek od Rokycan. Jejich současné předměstí Borek leželo na konci druhé světové války na takzvané demarkační čáře, která od sebe oddělovala armády vítězných mocností. Rozdělení připomíná soukromé vojenské muzeum v Rokycanské Šťáhlavské ulici. A už je tu lesanka s tátovou písní od Emila Lose a Františka Fogla.

Valčík, vzpomínka od Jiřího Pohnána a Radka Štěříka nám zahrála Polňanka, naši malou procházku okolím Rokycan. Zakončíme pomalým valčíkem od Petra Finka a Vladimíra Merhauta o Rokycanské bráně a pak si ještě srovnáme krok v upřímné polce od Jiřího Pohnána. Zahrají nám Šťahlavská šestka a Polňanka a Jaroslav Kopejtko se loučí a divám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Rokycanech, Klabavě, Litohlavech nebo ve Svojkovicích. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
1: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
0: Oda Nuc,
1: Jiří Vejvoda
0: a její hosté.
1: Každou středu v 10 dopoledne
0: a ve 20 hodin večer.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Hned na počátku našeho setkání mi inženýr Augustin Merta řekl.
1: Všichni moji vrstevníci potvrdí, že život je, byl a bude boj a umět se čestně probít, aniž by ztratil tvář, to potřebuje celého člověka vyzbrojeného pevnými mravními ideály.

0: Inženýr Augustin Merta vymezuje svůj život daty. První údobí začíná rokem 1914, kdy se v hornickém prostředí Ostravska narodil, a končí rokem 1938. Druhé údobí je vymezeno léty 1939 až 1948, další pak rokem 1948 až 1989 a poslední údobí začíná 17. listopadem 1989 a trvá. Nepředbíhejme však. Začněme údobím druhým, před nímž proběhlo dětství a dospívání v hornické kolonii na Ostravsku.
1: Především jsem zažil jako voják prezenční služby, mobilizaci, obsazení hranic a pak potupné složení zbraní po Mnichovu. Tato tragická událost mě traumatizovala a vyvolala trvalou nenávist vůči nacismu a fašismu všeho druhu. Proto jsem se ihned po demobilizaci zapojil do odbojové skupiny obrany národa na Rodném Ostravsku. Po odhalení a částečné likvidaci skupiny gestapem jsem měl štěstí, že se mi podařilo spolu s manželkou překročit ilegálně hranice přes Alpy v oblasti Feldkirchu v Rakousku. Po krátkém uvěznění ve švýcarském Buxu jsme byli odesláni do Ženevy, kde během války pracovalo středisko československého zahraničního odboje, vedené doktorem Kopeckým. Po kratším pobytu jsem spolu s dalšími 10 československými uprchlíky pokračoval v ilegální cestě do Marseille. Tam se o pokračování naší cesty do zahraniční armády mělo postarat další odbojové středisko. Po delší době čekání se naše skupina dohodla, vydali jsme se na vlastní pěst na další legální přechod přes Pyreneje s cílem dosáhnout na radu francouzských maky anglický konzulát v Barceloně. Nepodařilo se. Trvalý déšť a hlad pomohl k tomu, že jsme byli asi 50 kilometrů od hranic zatčení frankovskou policií Guardia Civil. Po výsleších a vězněních v Cheroně a v pověstném vězení Carcer Modelo v Barceloně, kde jsme byli po 30 namačkání v malých celách pro 4 osoby, nás v poutech převezli do koncentračního tábora Miranda del Ebro v Katalánii. Tam jsem se už setkal s dalšími 60 Čechy. V táboře bylo tehdy asi 3000 mužů různých národností. Během o něch 8 měsíců věznění a marných pokusech o útěk pod hrabáním pod táborovým opevněním jsem zažil mohutnou 8denní hladovku všech vězňů proti Frankově úmyslu vydat nás Němcům. To by bylo znamenalo smrt. Hladovka skončila vítězně. Diktátor ustoupil, protože již nevěřil ve vítězství Hitlera a Mussoliniho a začal hrát na obě strany. Na nátlak spojenců nás na jaře 1943 propustil. Po kratším pobytu v Madridu, kde jsem si našel chvílku k prohlídce slavných Goyových obrazů, jsme odjeli jako vyhoštěnci na Gibraltar. Tam nás k naší veliké radosti britské velení už vybavilo vojenskou uniformou, battle dressem s nášivkou Čekoslovákia. Čekali jsme několik týdnů na připojení k námořnímu konvoji z Alexandrie do Anglie. Zvykali jsme si na zvláštní poměry v britské armádě a ve volných chvílích jsme obdivovali precizní organizaci vojenského života na malém území okolo Gibraltarské skály, která střeží životně důležitou cestu přes Středozemní moře na Britské ostrovy. Po mistrném nočním manévru jsme se připojili k velikému konvoji se dvěma mateřskými loděmi, chránícími několik desítek lodí, které pluly ve tvaru mnoho kilometrů dlouhé šipky. Naše cesta vedla okolo Kanárských ostrovů a pak ve směru na Island, odkud jsme přistáli v Glasgow. Konečně tedy po 15 měsících se mi splnil můj sen a stal jsem se tankistou Československé obrněné brigády ve Velké Británii. Všude, kde jsme byli až do invaze posádkou, se k nám Angličané, Skotové a ostatní obyvatelé chovali velmi pohostinně. Bez vychloubání mohu říci, že my Čechoslováci jsme patřili k nejoblíbenějším spojeneckým vojákům. Patrně díky svému zdvořilému chování, ale především díky našim letcům Heydrichiadě a lidické tragédii. Svědčí o tom velká mramorová deska s poděkováním za záchranu Británie a zejména Londýna v době pověstného německého Blitzkriegu. Tato deska je umístěna ve starobylém Westminsterském opatství v sousedství nejslavnějších osobností této země. Je ostudou totalitního režimu, že k nejkrutěji pronásledovaným zahraničním vojákům patří o něch 10% letců, kteří přežili válku. Protože jsme byli s ženou jedni z posledních, kterým se podařilo ujít do zahraničí ještě před Heydrichiádou, byl jsem určitou dobu přidělen k londýnskému ministerstvu zahraničí, abych mohl podávat informace o obtížné situaci u nás. V té době jsem se seznamoval s často deprimujícím klimatem v naší politické a vojenské emigraci. A byl to vzácný člověk a pravý vlastenec ministr Jan Masaryk, který mi několikrát trpělivě vysvětloval složitou situaci mezi našimi krajany. S humorem jemu vlastním odhaloval všechno nedemokratické a zavánějící bojem o budoucí mocenské pozice. V té době jsem několikrát hovořil v českém i britském vysílání BBC. Když se schylovalo k invazi, navštívil jsem ministra Jana Masaryka a požádal jsem, abych se mohl vrátit ke své vojenské jednotce, protože se mi nějak příčila představa, že bych po tom všem, co jsem doposud prožil, se vrátil do naší rodné země s bílým límečkem a kravatou. Jako podporučík jsem se zúčastnil boju u Dunkerque. Mezi kamarády z našeho prvního praporu, kteří odešli z domova nebo po mobilizační výzvě z různých zemí, z opravdu ryzího vlastenectví, bez kariéristických záměrů, jsem si odnesl jedny z nejkrásnějších zážitků mého života. Se smutkem vzpomínám na ty, kteří se nedožili návratu do rodné země.

období 1945 až 1948 se zdálo, že moje profesní dráha je vytýčena. V této době jsem měl opět to štěstí pracovně se setkávat s ministrem Janem Masarykem, který pro mě stal vysoko svou mravní a politickou velikostí nad tehdejšími osobnostmi veřejného života. Setkat se s Janem Masarykem bylo vždycky požitkem, protože to byl člověk z lidu, jeho slovník byl srdečný, bez příkras, někdy i s použitím výrazů, které jsou nám tolik blízké. Na druhé straně člověk musel obdivovat jeho životní moudrost, státnickou velikost, nepřikrašlování a nezveličování kladu i záporu naší společnosti. Nejbolestnějším zážitkem pro mě bylo, když už jako vyhozený zahraniční voják, běhající po Praze a hledající obživu pro svou rodinu, protože mezi tím už jsme měli dva syny, byla poslední pocta, kterou jsme mu vzdávali v budově ministerstva zahraničí. To bylo, jak už jsem řekl, pro mě zážitkem tragickým, který ve mně posílil celoživotní nechuť a přímo bych řekl nenávist k totalitnímu režimu kteréhokoliv ražení. Únorový převrat. V roce 1948 jsem jako zahraniční voják přežil pouhých 6 dnů. Moje propuštění podepsal Vlado Klementis, tehdy netušící, že ho Stalinova zrůdnost brzy přivede na popraviště. Velice se mě dotklo a bylo osobní urážkou, když akční výbor Prahy 7 mě zbavil bez odůvodnění volebního práva. Po ostrém osobním protestu mě bylo toto právo vráceno. A tak jsem po třetí začal hledat nové profesní uplatnění. Našel jsem je díky náhodě, jak už to v životě bývá, setkáním s krajanem inženýrem Kopcem, který pro vývojový závod povrchových úprav kovu podniku Kovofiniš hledal člověka se znalostí cizích jazyků. Pověřil mě vybudovaním útvaru pro patenty a vědecko-technické informace. Jeho požadavek zněl, uděláš ze mě nejlépe informovaného inženýra o korozi a povrchových úpravách v republice. Nikdy od té doby jsem neslyšel lepší pragmatickou definici nového vědního oboru informatiky. Tento obor se stal mým povoláním po dobu takřka 40 let. Začal jsem spolu se skupinou podobně postižených kolegů studovat otázku takzvané informační přípravy rozhodování v řídící tvůrčí a produkční činnosti. Přes takzvaný poradní sbor pro vědecko-technické informace při tehdejším ministerstvu těžkého strojírenství jsme začali upozorňovat na nebezpečí opakovaného výzkumu způsobeného nízkou informovaností o světové úrovni jednotlivých vědních a technických oborů. Uvážíme-li, že dnes celosvětový průměr tohoto opakovaného výzkumu dosahuje 20 až 25%, pak i v našich podmínkách ztráty materiální a zejména mrhání tvůrčí kapacity výzkumníků a vývojářů dosahují miliardových hodnot. Připočteme-li k tomu zaostávání účinné patentové a licenční ochrany našich vynálezů a neefektivního využívání zlepšovacích návrhů,
pochopíme, proč došlo k dnešnímu hrozivému zaostání naší vědy a techniky za světovou úrovní. Bohužel naše hlasy nebyly vyslyšeny. Naše upozorňování na nutnost vyšší profesionality manažerů všech úrovní nám v jedné kampani 50. let vyneslo osočení z propagování západních imperialistických ideí. Věc došla tak daleko, že po několik let byl prakticky téměř anulovan dovoz západních vědeckých a odborných časopisů. Snížení prestiže naší vědy a konkurenceschopnosti našich výrobků na světových trzích, které bylo důsledkem, vedlo k oficiálnímu odsouzení tohoto hloupého kroku, za nějž však nikdo nikdy nebyl pohnán k odpovědnosti. Dnes již se i u nás uznává takzvaná druhá gramotnost, spočívající ve schopnosti a dovednosti využívat technik práce s informacemi. Státní program hardwarové a programátorské informatizace k tomu v současné době podstatně přispívá. Bohužel dosud zaostává objasnění společenského aspektu tvorby, sdělování a využívání informací ve všech společenských činnostech, což se obráží v současné nepříliš vysoké úrovni systémového inženýrství u nás. Již v roce 1975 jsem vypracoval v rámci programu státní informační politiky projekt komplexní výchovy uživatelů odborných informací, který zahrnoval výuku práce s informacemi oba systémy školního i mimoškolního vzdělávání. Bohužel dodnes není projekt realizován v patřičné kvalitě a šíři a začínáme i zde objevovat již dávno objevené.

60. letech došlo u mě k zlomové situaci. Tehdy jsme totiž jako českoslovenští zahraniční vojáci byli aspoň částečně rehabilitovaní. A tak po třech předchozích vyhazovech při různých kampaních jsem byl pozván zabývat se otázkami komunikace vědeckých informací na pracovištích Československé akademie věd. Po tříletém informatickém výzkumu byl prezidiem přijat návrh Střediska vynálezů a vědeckých informací na zlepšení toku vědeckých informací v badatelském výzkumu. Výsledky této teoretické práce z tehdejší doby jsem obhájil v disertační práci na téma společenské aspekty komunikace odborných informací a dosáhl na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hodnosti kandidáta věd. Když docent Drtina na počátku 60. let modernizoval tehdejší katedru knihovnictví na Filozofické fakultě a přebudoval ji na katedru vědeckých informací a knihovnictví, pozval mě jako externího učitele informatiky. Tuto funkci jsem přijal a vykonával až do loňského roku. Po odchodu do důchodu jsem posledních 12 let působil na této katedře jako interní vědecko-pedagogický pracovník s polovičním úvazkem. V současné době jsme spolu s manželkou připravili již jako důchodci anglicko-český slovník informatiky, jehož vydavatelem je Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. Nyní chystáme jeho česko-anglickou verzi. Za 40 let svého informatického působení jsem publikoval přes 150 pojednání doma i v zahraničí. Prosím, aby to nebylo chápáno jako vychloubání, ale kdo chce být zván na kongresy, výstavy a k účasti na vědeckých radách mezinárodních institucí, musí se prezentovat svými myšlenkami a názory. Byl jsem posledních 15 až 20 letech členem řady poradních orgánů doma v zahraničí. Například v UNESCO UNISYST, což je označení celosvětového systému vědeckých a technických informací, v FID, to je v Mezinárodní federaci pro dokumentaci a informací, ve Vědecké radě Mezinárodního systému vědecko-technických informací a podobně. Po dobu mého 22-letého působení v Mezinárodní redakční radě časopisu Information Processing and Management se mi podařilo umístit tam okolo 40 příspěvků českých autorů. V zahraničí mám mnoho profesních přátel. Patří k nim profesoři Vickery, Foskit, patří k ním profesor Borko z Kalifornské univerzity, patří k ním ředitel Fifood Edinburghské univerzitní knihovny, patří k ním náš šéfredaktor profesor Fry a mnoho dalších. Přátelství vědeckých pracovníků začíná vždycky na profesionální platformě a většinou se přemění v hluboké přátelství osobní. Tak tomu bylo i v mém případě.

0: Myslím si, že ve své podstatě jsem optimistou. A proto tvrdím, že v mém soukromém životě jsem měl štěstí. Moje první žena, která zemřela v roce 1972, mi darovala dva dobré syny a spolu se mnou vytvářela pro ně, doufám, šťastný domov i v dobách nejhorších. Moje druhá žena, která je mi životní oporou a současně mojí spolupracovnící v oboru, je zároveň přísnou oponentkou. Často se mne ptá, kde beru energii pro některá téměř sisyfovská úsilí v naší práci. Sám nevím, ale myslím si, že je to sokolskou průpravou, skautingem v mládí a celoživotním sportováním. Nyní jsem se naučil i aktivně odpočívat. Snad jako každý Čech mám rád všechny druhy umění, ale zejména hudbu. Ale musím se přiznat, že jen velmi těžko hledám vztah k tomu, co se nám v posledních letech prezentuje v rozhlase a televizi s ohlušujícím třeskem syntetizátoru. To, doplněno bezduchými texty, připomíná Čapkovu vizi mlčích tanců. Avšak pozornost, s jakou naše mládež naslouchá písničkářům i vážné hudbě v poslední době, signalizuje lepší časy i v rozhlase a televizi. Nepotřebujeme cenzuru, avšak potřebujeme erudovanou kritiku, svobodnou, nepodbízivou a neúplatnou. V našem demokratickém diskutování nechť nás ale vede společná vůle a při vší úctě k tříbení názoru hledejme to, co nás spojuje a rozeznejme včas, co nás rozděluje. Obojí je třeba uvážit. Důležitým tématem naší budoucnosti je umění spolupráce. Po letech jsem si znovu přečetl Chalupného Národní povahu českou a také Masarykovu českou otázku. Oba myslitelé upozorňují na klady, ale i zápory naší národní povahy. Když je zlé, dovedeme se sjednotit a bojovat o své bytí statečně a chytře, bez spoléhání na cizí pomoc. Proto si kladu otázku. Bude však platit i další postřeh, že naše sangvinistické nadšení brzy opadává, že český vzestup je rychlý, příkry, bravurní, ale brzy nastává sestup? Protože žijeme po staletí v opětovných nábězích a depresích, vynikáme v jednotlivých oborech vědy, techniky a umění, ale méně v politice, kde rozhoduje výsledek a ne úmysl nebo program, kde váží ne inspirace, ale obezřetnost a trpělivost. Myslím si, že něco z těchto charakteristik zůstává, avšak mnohé v průběhu 20. století zaznamenalo značný posun. Kladu si otázku, je tento posun k lepšímu nebo k horšímu? Dnes a denně sledujeme všichni počínání naší nové vlády a všeobecný a nesnadný zrod svobodného myšlení a konání. Domnívám se, že zkoumání současného etosu našeho národa je důležitým tématem pro naše filozofii a sociologii. Výsledky tohoto zkoumání by měly být zveřejňovány a diskutovány tak, aby se staly neúprosným zrcadlem nastavovaným v pravou chvíli v době zápasu o nový mravní kodex národa. No a zcela na závěr bych rád řekl s Karlem Čapkem na adresu našich politiků. Je nás dost, kdo necháváme politiku jiným, protože děláme něco jiného. Děláme svou práci. Není to politická netečnost, říkáme-li, že chceme mít od politiky pokoj. Znamená to něco velmi vážného. Chceme, aby politika byla v pořádku, aby nás neotravovala nad našimi pracovními stoly, aby nás neponižovala. Rádi bychom považovali politiku za určitou práci, která se koná stejně pozorně a věcně, jako my konáme svou a jakou žádáme od svého krejčího nebo zámečníka. Rádi bychom důvěřovali politikům tak, jako důvěřujeme železnici, že nás poveze tam, kam jsme si koupili lístek.
1: Hned na počátku našeho setkání mi inženýr Augustin Merta řekl, že umět čestně projít životním bojem si vyžaduje celého člověka vyzbrojeného pevnými mravními ideály. Z jeho životního příběhu jste jistě poznali, že on takovým člověkem vždycky byl.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu se dnes vracíme na stránky knihy spisovatele Josefa Tomana z doby antického Říma Po nás potopa.

0: Pod terasami Jovova letohrádku na ostrově Capri bije do skal moře. V zahradách letohrádku tryskají fontány a něžně zpívají. Mramorová nymfa si češe vlasy a bronzový satyrové křepčí kolem ní. Kamenní bozy se procházejí alejemi cipřišů, znepokojeni kořenými vůněmi stoupajícími ze zahrad. To vše pro císaře, neboť nenaleznuv za celý život krásu v lidech, obklopuje se v samotě krásou řeckých plastik a veršů. Po 12 letech své vlády v římském míru, ale za ustavičné války se senátní opozicí, přesídlil Tiberius s několika přáteli z Říma na ostrov Capri. Proč opustil milovaný Řím? Zhnusen nejen římskou aristokracií, chtivou moci a lačnou zlata, ale i plebejci, kteří ho nenáviděli, protože jim odepřel nákladné hry v cirku a v aréně. Odešel i proto, že v Římě mu šlo o život. A z té dálky vládl tvrdou a často hrubou rukou, podezíraje každého a všechny. Zde na Capri byl v bezpečí, aspoň se tak zdálo. A přece žil v hrůze a strachu, ale žil. Z přátel mu zbyl jen senátor Coccejus Nerva, který následoval Tiberia na Capri, ale i ten ho nyní opouštěl. Nerva umíral. Tiberius čekal. Čekal na Seneku a čekal od něho přátelství. Vždyť člověk tak vzdělaný a moudrý jistě rozpozná. Stalo se, co se stávalo zřídka. Když vstoupil Seneka, císař se zvedl na uvítanou a šel Seneku obejmout. Terasa se zarojila otroky, křesla, pláště, šály, zákusky, ovoce, zlaté víno v křišťálu. Seneka, zvyklý pít jen vodu, zaváhal, ale pak zvedl číši na zdraví císaře, aby bylo trvalé a pevné.
1: Moje zdraví, bez kazu a dosta let. Ach, to byl žert. Ať se Řím nebojí. Vydržím sotva 2 roky. Rok. Ale dost. Rád bych slyšel o tvé práci.
2: Dopisuji tragédii.
1: Zase? Proti tyranovi ovšem.
2: Ano.
1: Bereš si mne za vzor?
2: Co tě napadlo, můj nejvznešenější? Ty nejsi tyran. Tyran by nedal Římu bezpečí. Ty jsi mu dal svým hospodařením blahobyt. Za draho ty jsi sám doplácel obchodníkům, aby cena obilí i chleba nestoupla. A hlavně dal z říši věčný mír.
1: Dal, ale co z toho mám? Posměch a nadávky. Lakomec, který nám nepřeje zisky hry ani gladiátorské zápasy. Despota, který nám svým mírem udělal ze života šedivou poušť. Ach, pro ně, Seneko, je přece válka vzrušení a zisk.
2: Ano, můj Cezare, mnohým je mír obtížnější než válka.
1: Tyran, který se koupá v lidské krvi. Vida. A přece jen ty a já jsme v Římě jediní, kteří nechtějí, aby se při gladiátorských hrách zbytečně prolévala lidská krev. A proto nechci ani válku. Přesto, že krev prolévám a budu prolévat, byť ne z Bůh darma. Já, můj drahý, musím.
2: Mírnost je nejušlechtilejší vlastnost vladaře. Tou nejvíc prospívá svému lidu, říši. A lidská krev, odpust mi, můj vznešený, ten obraz velikého vladaře kalí. Humanitas. To je vesmírný zákon.
1: Tvá humanita, filozofe, objímá celý svět a tím je příliš zředěná. Tvoje vesmírné zákony jsou pára nad mořem, letáš v oblacích, ale já musím chodit po zemi.
2: Lidský duch nade vším.
1: Ne, ne, hmota, hmota je to, z čeho hněteme život. Vznášíš se v abstrakcích. Řečníš o tom, že člověk má být dokonalý. Jen o to ti jde, ať se děje, co děje. Je tu však rozdíl. Ty žiješ jen pro své myšlenky, kdežto já žiju pro Řím. Náš rozšafný Seneca se hlídá, aby svou dokonalost nepotřísnil blátem. Ale já chci prospět říši i za tu cenu, že si pošpiním ruce lidskou krví. Řekni mi, Seneco, v čem vidí urození Římané smysl života?
2: Smyslem života je pro Římana blaženost. Nebylo by to nesprávné, kdyby kde kdo nezaměňoval blaženost za blahobyt. Naši urození věří...
1: V bohy?
2: Bozy se dali na útěk před potopou zlata, můj Cezare. Řím s maskou ctnosti na tváři věří v zisk, požitky a rozkoš. A tuto víru obrací v čin tak hltavě, jako by dnešek byl jeho poslední den.
1: Ty mluvíš často o konci světa. Máš pocit jeho blízkého zániku, že v každé tvé tragédii je ničivý osud.
2: Jak nemyslet na konec světa, můj Cezar, jestliže je kolem tebe demoralizace a zkaženost. Jeden mokvá vínem, druhý dřevění zahálkou. Bohatství je táhne k zemi jako řetěz z koulí na noze otroka. Den ztrácejí ve strachu z noci, noc ve strachu ze svítání. Dusí se zlatem a hynou nudou. Tu pak zahánějí neřestí. Jak nebýt pln skepse a pesimismu? Jak nemyslet na zánik světa?
1: Třeba se blíží konec světa. Našeho. Snad je i jiný svět a ten se udrží.
3: Seneku ta myšlenka překvapila. Jiný svět? Jaký? Kde? Císař se mýlí. Ze Seneky promluvil kosmopolita. Hájil jednotný světový stát, v němž všichni lidé jsou spoluobčané. Není dvou světů. Jen jeden je, ten trvá a zanikne. Tiberiovi se příčil názor světoobčana, byl duší tělem Říman. Rozhorlil se.
1: Ty nejsi členem římského národa. Tobě není Řím vlastní. Ty nemáš za svou povinnost, aby ses třeba myšlenkou a slovem byl za slávu vlasti, abys za Řím bojoval.
2: Jak víš, můj Cezare, stoická filozofie staví duševní klid nade vše a duševní klid, vyrovnanost, nelze získat, nevzdáli se člověk svých vášní, svého lpění na věcech. Dokonalý duch stojí vysoko nad lidským hemžením, usiluje o ctnost, o poznání nejvyššího dobra. A toto poznání, poznání, že vše na světě je pomíjející, kromě ducha, který je věčný, mu dodává duševní klid.
1: Hezky se to poslouchá, filozofe, a jak tě slyším, uvědomuji si, že já nikdy nedosáhnu ctnosti a duševního klidu. Já se nemohu stáhnout jako hlemíš do ulity a babrat se ve svém nitru. Já nemám den co den svátek, ale samé všední dny. Musím se starat o takové přízemní věci, jako je dovoz obilí, oprava vodovodu, pořádek a ten nepopulární mír, protože mám před dějinami odpovědnost za Řím. A komu skládá účty? Komu se zodpovídá ten tvůj duševní klid? Duševní klid. Pasivita je to. Ustrnutí, odtržení od života. Podívej se kolem sebe. Tvůj klid, jak ho tak vykládáš, je tvůj největší blud, můj milý. Herakleitos má pravdu. Všechno na světě je v pohybu, vše plyne, vše se mění. Život potřebuje pohyb. Klid je mu smrtelná rána.
2: Ctím názor Herakleitův, ale nemohu s ním souhlasit. Odpust mi. Pro mne zůstane autoritou Zenon.
3: Císař se podmračoval. S tímhle člověkem si nikdy neporozumí. Znechucen náhle převedl řeč na věci velmi konkrétní.
1: Doneslo se mi, že někteří nespokojení senátoři chystají cosi proti mně. Dokonce snad spiknutí. Ty jsi důvěrníkem skoro všech, řekni, co o tom víš?
2: Nejsem důvěrníkem senátorů, můj Cezare. Jak bych byl, nebažím po zlatě jako oni. Nikdo z nich by se mi s ničím nesvěřil.
1: Pověz mi, drahý Seneko, co bylo v Balbově divadle v tom mimu o pekařích? Makro hru líčil tak, že skončil radou, abych znovu vyhnal všechny herce z Itálie.
2: Přeháněl, můj císaři. Šlo tu o pekaře a vztahovační lidé mysleli hned na senát. Pekaři v bílém pečou, uštipují, šidí, úplatky dávají i berou. Fabius Scaurus byl výtečný.
1: Však je to opravdu obraz senátu, můj Seneko. A Makro troubí na poplach proti ubohým komediantům. Ano, urození senátoři mohou pod rouškou vlastenectví okrádat, loupit, cpát si chřtány na účet ostatních. Ale vidět se to nesmí. Vědět se to nesmí. Nařídím Makronovi, aby mi sem zavolal toho Fabia Scaura. Je to asi pěkný rošťák, když veřejně podlamuje úctu k senátu.
2: Pudí vítr je to. Nestojí za to, můj císaři, abys ty ztrácel čas s komediantem.
1: Pozvu si ho. Neviděl jsi v poslední době se Serviem Curionem?
3: Seneku překvapila císařova nenadálá otázka. Císař to ví. I on, Seneka, je hlídán. Zoufale shledával, čím by se vysekal ze zlého podezření styku s vášnivým republikánem.
2: Nedávno byl Servius Curio u mne se svým synem. A víš proč, můj nejdražší? Lucius přišel po návratu z Asie složit poklonu svému bývalému učiteli. Vím, Curio byl starý republikán.
1: Byl?
2: Byl. Curio stojí dnes jinde. Na tvé straně.
1: A co ti druzí? Ulpius? Bibienus?
2: Nevím. Ulpia vidím jako starého, bláhového a zarytého snílka. Bibienus je mi z duše protivný. Vysvobozuje se z nudy flámováním.
1: A co říkají? Co říkají na můj zákon o urážce panovníka?
2: Ten zákon budí strach. Strach z tebe.
1: Jsem špatný vladař, že?
2: Spíše nešťastný. Vládce má být milován, aby mohl být šťasten. Má být obklopen přáteli, má mít mnoho přátel, nemá se stranit lidu v samotě. Milovat druhé jako sama sebe.
1: Radíš mi milovat zmije? Radíš mi, abych prosil o přátelství lidí, kteří mi strpčují život? Mám se podle tebe bratříčkovat s lůzou, a dokonce snad s otroky. Ti přece, jak říkáš, jsou také našimi bratry. Já, rodem Claudius. Otroci, k smíchu. Kde by byla říše, kdyby se s otroky nejednalo jako s otroky?
2: Otroci, můj Cezare, živí Řím. Živí nás všecky. Spravují naše majetky, neobejdeme se bez nich. A lépe nám budou sloužit, když v nich uvidíme přátele a ne mluvící nástroje. I já musím mít otroky.
1: Vidíš, si boháč jako ti druzí. A co tvé výklady o vznešenosti chudoby? Podle nich bys majetek vůbec neměl mít, abys dosáhl největší blaženosti. Lehko se ti káže o chudobě v paláci úplných truhlic a stolů. Jak ale se to srovnává, můj filozofe?
2: Tuto námitku předhazovali už Platónovi, Zenonovi, Epikurovi. Také oni učili, ne jak žili sami, nýbrž jak by se mělo žít. Myslím si, můj vznešený, že ten, kdo ukazuje ideál ctnosti, už tím činí mnoho. Dobré slovo a dobrý úmysl mají svou hodnotu. Pokoušet se o něco velikého imponuje, i když se to hned nedaří.
3: Tiberius schladl. Uvědomil si, že ač je v Senekovi nějaká jiskra, která se snad rozroste v světlo, přece jen tu sedí u stolu proti sobě dva lidé nesměřitelných názorů. Kosmopolita proti Římanovi. Nereálná blouznivost proti chladnému rozumu. Abstrakce proti konkrétnosti. Opatrník proti bojovníku. Císař vstal.
1: Salve, Seneko.
3: Mlčky Seneku objal. Nad ostrovem Capri svítalo, když stráž přivedla Fábia Scaura před císaře. Tiberius seděl v křesle z cedrového dřeva vyloženého poduškami. V átriu bylo přítmí. Jenom skomírající plamínky několika kahanců osvětlovaly nádhernou místnost. Císař si prohlížel herce spod přivřených víček. Skoro nikdy neprokázal tu čest plebejci, aby s ním hovořil. Proč chce dnes dělat výjimku? Rozmar. Vida. Velkohubý hrdina frašek, který zesměšňuje osoby vládnoucí Římem. Je bledý. Ví jistě, že z ostrova neodejde a přece drží hlavu zpříma a dívá se mu do očí. Tiberius se podbračil. Rád se pokochal děsem odsouzených, ne z krve lačnosti. Zemsty, že sám byl po celý život osudem trestán. Císař pokynem poslal stráže pryč.
1: Hrál v Balbově divadle, v Mimu o pekařích. Hrál hrdinu lidu, jak jsem slyšel. Uvidíme, jaký jsi hrdina. Kde kdo tvrdí, že co herec, to bezpáteřný ničem.
4: Diváci, nás nutí, abychom měli každý den jinou tvář. My potom sami už nemáme žádnou.
1: Kdo napsal tu frašku?
4: Já.
1: Ty? Neřekli mi, že jsi také básník.
4: Ubohý veršotepec vznešený, pane. Chatrný neuměl.
1: Který rád střílí do vysokých terčů. Oč tam šlo?
4: Tvoji důvěrníci, pane, ti jistě pověděli.
1: Odpovídej!
4: Fraška jednala o pekařích a Edilovi.
1: Jinotaj.
4: Někdo snad v tom viděl podobenství římských senátorů.
1: A ty jsi v tom viděl? Ale nelži.
4: Totéž.
1: Jsi upřímný? A co ti vadí na senátorech?
4: Co mi na nich vadí? Je to v té hře, můj pane. Páni v senátě se usnesou, zdražíme chléb o 3 asy. Velký pekař ty 3 asy trhne na malém, malý na nás. A my nemáme na chleba. A kde to začalo? Nahoře.
3: Trudovitá tvář má sotva pozorovatelný úsměv. Hle, maličký histrion. Nicka v číslech Jane. A vidí zlodějům do hry. Zlodějům s maskou, v níž mohou tohoto červíka rozšlápnout. A on si troufá říci pravdu nejen 10 000 diváků, ale i císaři do očí. Tiberius zná cenu pravdy. Ví, že je to zboží nejvzácnější, které si ani pán světa za žádné poklady nemůže koupit. Všichni mu vždycky lhali. A tento člověk se nebojí mluvit, co si myslí. Císaře napadlo, že to, co se stalo v divadle, poškodilo obecnou kázeň. Ale v tu chvíli byla jeho zlomyslnost k senátorským velkoobchodníkům větší než státnická obezřelost.
1: Jsi buřič, Fabie Scaure. Troufal jsi příliš. Řekni mi, proč jsi neukázal i mne?
4: V Římě je ještě mnoho lidí, kteří nevědí, čí zásluhou pořád chudí chudnou a bohatí bohatnou. Jsou mnozí, kteří ani netuší, že se kšeftuje z úřady, že se berou úplatky.
1: Vida. Ale odpověz, nač jsem se tě ptal. Proč jsi v Mimu neukázal mne?
4: O senátorech a o prodejných úřednicích málo kdo co ví, ale... Ale o tobě ví každý všechno.
3: Císař sedí v křesle jako skamenělý. O mně ví každý všecko. O senátorských ničemech si lidé mohou myslet ještě ždibec dobrého, ale o mně nic. Katan žíznivý po krvi. Tisíce rozsudků smrti podepsal imperátor Tiberius Julius Caesar. Tratoliště, řeka krve. Zemsty, zášti či krutosti. Pro rozmar, pro zlato. Tak to vidí svět. Ale nevidí, proč je takový. Celý život musel snášet smrtelnou nenávist a pikle všech proti sobě jedinému. A on jim to neměl odplácet. Tiberius se zcvrkává v křesle. Dech se mu úží, sám sobě zoufale dokazuje svou pravdu. Nechtěl prolévat krev. Musel srážet hlavy, aby zachránil svou. Aby Římu zachoval císaře. Proč dnes, kdy tento prašivý komediant zaštěkal, se té krve děsí? Fabius čeká. Čeká minutu, 2, 10. Kdo je tu v právu? On, kterého celý svět nenávidí, nebo já, který hraju lidem, aby chvíli zapomněli na těžké živobytí? Za mnou, křičí to ve Fabiovi, stojí 100 000 lidí z dobré vůle, z náklonosti, z lásky. Kdo stojí za tebou? Kdybys neplatil zlatem prétoriány, pak ani jediný člověk. Ach, skočit po něma zardou si do. Ne, nemůže. Má svázané ruce. Ale ať je tedy zabit sám, bez prodlení, okamžitě. Fabiův dech se zrychlil. Ze tmy před očima mu vyskočila rudá kola a rozvířila se. Vůle přestala fungovat. Put, bláznivý dravý put ho hnal, aby si ukrátil trýzeň.
4: Proč trpíš, aby nás okrádali? Proč dopouštíš, abychom živořili? To jsi náš císař. Tak pečuješ o Řím.
1: Rozumím ti. Chceš rychlou smrt.
4: Vrháš příliš velký stín, Cezare. Nedá se v něm žít. Všechno v něm zajde strachem.
1: Každý člověk má strach. Já jsem také jen člověk, i když mám na ramenou císařský plášť. Jenomže Já mám jednu výhodu. Mám v ruce moc. Zachceli se mi, za minutu nebude Fabius Scaurus žít. Ty nemáš strach?
4: Ne.
1: Ty nebudeš prosit. Ty nepadneš přede mnou na kolena. Ty nebudeš řvát.
4: Nebudu.
1: Ty člověče, se nebojíš smrti?
4: Bojím. Mám milou otce, přátele.
1: Po mně jásot. Po tobě nářek. Jsi šťastný člověk, Histrione.
4: Byl jsem šťastný. My jsme prostí lidé, pane, ale i ze svého mála se umíme radovat.
1: Komediant vyrobí řemeslně i radost toho, díky mu někdo peníz.
4: Odpust mi, Cezare, nemluvil jsem o komediantech, ale o lidech ze Zátiberí.
3: Tiberius zvedl oči. Ve své přezíravé píše zahrnoval pod slovo Řím mramorové paláce, senátory, spiklence a vrahy. Náhle spatřil statisíce tváří, davy lidí z ohavných činžáků, které vídal jen z dálky, z palatínu, milion špinavců, hadrníků, ale nakonec taky lidí. Tiberius myslel na to vše. Měl toho plné oči.
1: Řím. Řím.
4: I my, obyčejní lidé, jsme Řím.
1: Řím jsem také já. Řím jsem také já.
3: A v duchu se rozhodl. Vrátím se do svého Říma. Náhle přestalo všechno císaře zajímat. Vstal.
1: Můžeš jít.
3: Teprve nyní si císař uvědomil, že dal svým slovem herci svobodu. Měl by dát zmáčknout tu štěnici. Je to buřič a bude pobuřovat zas. Srazit ho ze skály. Ale Klaudiovská pýcha se v Tiberiovi vzbouřila. Ten člověk si mi troufl říci pravdu do očí. Ať si táhne. Ať si štve proti senátorům dál. Císař zatleskal. Objevil se centurio osobní stráže.
1: Propusťte ho.
4: Děkuji ti za život, Cezare.
3: Fabius pokročil k východu z Atria a nerozhodně se zastavil.
1: Proč nejdeš?
4: Ty jsi řekl, že mohu jít. Ale senátoři...
1: Přej mi dlouhý život, herče. Pokud já dýchám, nikdo se neodváží na tebe sáhnout. Ale až zavřu oči. Bozi s tebou.

0: Znovu jsme dnes společně otevřeli stránky knihy spisovatele Josefa Tomana Po nás potopa v úpravě Marie Srovátkové z roku 1979 a v režii Jana Lormana účinkovali mimo jiných Petr Svojtka, Petr Haničinec, Josef Vinklář, František Hanus, Radovan Lukavský, Jorga Kotrbová anebo Miroslav Moravec.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

choť do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

až se doví z větrných stran, dá, že jen pro ní voní.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Kika Rosívalová, Radomír Kolář, Víťa Štajgl a jejich stálý host na kubánskou bednu Cajón Honza Štajgl, neboli stále nesmírně mladí vodníci, vás v úvodu dnešní dvorany zavedli, jak právě tvrdili, do svého sladkého domova Mohelnice, kde za pouhých 5 dní, přesně ve čtvrtek 27. srpna, vypuknou oslavy 40. narozenin mohelnického dostavníku. Přijede sem doslova záplava naší folkové, trampské a country elity a nebude chybět ani aktuální pětka z blízkého Zábřehu, skupina Madeleine.

Písnička The Lucky One, kterou proslavila Alison Krausová a její autor Robert Lee Castleman za ní v roce 2002 dostal Grammy. Dnes s českým textem Do sklenic a solovém podání Věry Štajglové, která patří stejně jako autorka textu Jana Geiselová k pilířům party Madeleine, o níž se stejně jako o vodníky pečlivě stará kytarista Honza Štajgl. Tady jsou ještě jednou s Honzovou Panou Alvem.

Nestárnoucí Colorado z dávných začátků Rangers, kteří letos oslavují, kdo ví, pokolikáté rovné padesátiny, tentokrát se solovou Ivou Hajnovou a ostřílenými muzikanty, kteří věrně pokračují v jejich tradici v sestavě Mirka Řihoška a příjemně připomínají to nejlepší, s čím se plavci toulali světem. I ti přijedou na Mohelnický dostavník.

Mám radost a jak kdysi dávno zpívával skutečně s radostí Tonda Hájek a dnes připomíná zpívající kytarista Karel Macálka. Ten sice zakotvil v partě Mirka Žihoška, ale přitom je stále věrný brněnskému pozdnímu sběru a přijede s ním v pátek 28. srpna i do Mohelnice.

Pozdní sběr a pilíř jeho koncertní nabídky Jižanský kraj. Koncert téhle folkrockové party je na pořadu v sobotu 29. srpna. Snad bych měl právě teď dodat, že mohelnický dostavník pod obdivuhodně obětovou péčí Pavla Aligátora Nenkovského myslel i na vyznavače moderní trampské písničky. Tu přinesou dvě vystoupení ostravské party Tempody vlak. Docela jistě i tady budou hledat ztracené údolí.

0: Come on, mama, let's go to work.
1: Jednou ze svých prvních nahrávek, tak trošku rozpustilou písničkou Mámo, vem si kalhotky, stoupila do dnešní dvorany další z elitních černých vokálních skupin 40. let. Rhythm and bluesové kombo Five Red Caps vzniklo v roce 1943 v New Yorku jako pokračovatel původně Los Angeleského kvartetu Four Toppers a sklízelo úspěchy především zásluhou svého manažera Joe Davise. Z roku 1945 je právě jeho variace na dětskou říkánku Mary Had a Little Jam.

Mary had a little jam a pak Boogie Woogie sobotní noci Boogie Woogie on a Saturday night, neboli dvakrát skupina Five Red Caps z roku 1945. Sestava, kterou od začátku tvořili baritonisté David Patillo a Romaine Brown, basisté Doles Dickens a Steve Gibson a tenorista Jimmy Springs, slavila největší gramofonové úspěchy v roce 1948. Písničkou svého manažera Joe Davise dostal jsem lekci, na kterou nezapomenu. I learned a lesson I'll never forget.

Proudy světel prozářila dnešní dvoranu brněnská pětka FT Prim, na níž se v Mohelnici můžete těšit v sobotu 29. srpna večer. Nahrávka je z doslova skvostného alba střípky příběhů, které byste si neměli nechat ujít. Ještě před FT Primem se na pódiu objeví ostřílená pardubická skupina Víti Troníčka Marianne.

pardubická sestava Marien cestou za tebou ze svého posledního a také náramného alba Ze skla. Nebude chybět ani brněnský Kamelot, budějiští Nezmaři, ani jejich krajan Pavel Žalman Lohonka.

0: Pavel Žalman Lohonka a jeho nestárnoucí jdem zpátky do lesu ze sobotní nabídky 40. mohelnického dostavníku. Ve večerní gala přehlídce pak připomenou lokečtí roháči, že od jejich narození uplynulo letos o rovněž už celých 40 let.
1: Pojďte jen.

Lokečtí roháči a titulní písnička jejich letošního projektu Pojďte jen dál. Snad ještě v rychlosti dodám, že v neděli dopoledne dorazí do Mohelnice Robert Křesťan s Drou Trávou i další letošní jubilanti, nestárnoucí poutníci. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.
2: Noční linka.
3: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně, že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy. Příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer bramburky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene? A ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy? Jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete a odstartujete dnešní vysílání. Tak kdo? Inka napsala, dobrý den, pane Honzo, mně se stalo něco úžasného v červenci 2017, kdy jsem se vypravila do restaurace U Letců na koncert Hoptropu a v peněžence 300 korun. Nenosím moc hotovost, domnívala jsem se, že zaplatím vstupenku kartou, když mě samozřejmě paní začala odbavovat, když na mě přišla řada. Zjistila jsem, že vstupenka stojí víc, než mám hotově, kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále, vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šitím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkalouny nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším
1: Olomouc
0: krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství. Tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého jako sebe samého. Mm-hmm. A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bivione, to bylo, Itálie. A no, a se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap. Ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně. A no, a my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navštěvovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schůdkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
0: Takže čau bambínu pak.
1: Lidumilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidumilství, je.
0: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
1: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela.
0: Tak děkuju.
1: Děkuju.
0: Podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
1: No, čekaj, někdo tam lice venku.
0: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
1: Zdravíšný lidi, já jsem se vzdala.
0: Ano.
1: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
0: Děkuji. Dobrou noc, neplakat. Umělé ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou. Ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání, nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a i jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké v nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct. Třeba mám kamaráda, který je tělesně postižený, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tedy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, kdysi nevím, kdy to bylo, a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: No vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší. A tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju, ano. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří.
0: Ano, děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
0: přitom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo, nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka z Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocnou manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak, no, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně zdravím.
1: Děkuju, přidáme pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, tak též vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím zhodně štěstěny i lidem dobré vůle. Tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád, bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně, odkud nám volá a kdo dal příkaz, vypni to?
3: Ano, už jsem to udělala. Hana, tak. České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusy, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to pozdě nebo poříkadlo za dobrotu na zebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepší úmyslu, A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka se v příběhu, no, případ by bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takovej příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání s lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, teda jenom velmi líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít. A tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako, domů jsem si to možná nebrala, protože k tomu kocourovi už to nešlo a nemám možnosti si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkali, že za dlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička vzdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě s tím vlastně i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: Já nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
0: Takhle, kočky jsou všech. Kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No ano, ano. Já jsem to pustila. I rodina mě varovala předtím a říkala, hrantě pámbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No, co myslíte, že se stalo? Samozřejmě, kočka mi přišla domů a přivedla mi teď tam tři koťata. No? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netplech, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: A po zásluze, po trest, vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
3: No, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte, co taky někdy docela, jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit,
0: jo, takže... Jej, ale jo, to je, jo, to si šetřte, a... protože tohle jo. Budeme mít v srpnu jako téma.
3: Tak jo, tak dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě, například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít.
0: Jasně, po zásluze potrestáno, tohle známe úplně všichni. Moc děkuju, dobrou noc a mějte se hezky, mňau.
3: Ano, dobrou.

0: je vašeho mládí lepší anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka zavináč rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Jeničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mi stane, že vystupuji z tramvaje, a trošku je to vyšší, a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tý 15-letý ze školy, oni už mě znají, tak se zastavil do ve čtyřech třeba a teď, kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuju, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už stejně staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe a bydlíme naproti sobě kousek. Náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco upeču, ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost jí to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Tak se ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska, co se mně stalo? Já jsem sebou nosím takovou lahev a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíká mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala. Protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně jste ho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Hezníkovi tady na Jánskýho, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes to otevřít mi dveře. Já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte ale i sluhy takhle, ano, ano, ano, chápu.
1: A do utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přijdeme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím. Že?
0: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskost

0: lidskosti rozdávalo moc tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně,
1: takové
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a byli až v Lučině, tak mě vždycky volá, jak se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám, je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Není ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než... Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá tím, že musím chodit s tím vozíkem. No ale říkám, stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, protože jsem vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu. Tak zcela lidsky ne. Vám děkuji. Dobrou noc. Přeji, posílám úsměv. A ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš? Ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale vy jste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace je samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michal, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám, těžko říct, no mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

Co je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A dalším způsobům hodných v prokomunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde mám i improvizované studio. Tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek a teď mi to vypadlo z hlavy. Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano. Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách. Ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenářek a koukám-li do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší. Zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu, to je život.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova star.

0: nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne tu svou káru dál. A káru svou si táhne dál.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Ach, dobrý večer, pěknou noc.
2: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze tak bývala modelka, no nechala se rozvíst, jo, a uchylila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že o tu práci, měla pěknou práci a to, a věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama jim je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka, a věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
1: Jo, takhle, to je koňský
2: prostě
1: útlek.
2: Nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají, a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
1: no,
2: a zase chlap nějaký si to odveze a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo, takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
1: Já mám,
2: protože
1: já
2: bez ní už by ty koně dávno nežili.
1: Přeložím si to do prašštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
2: No, ona má teda, víte co, účet ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo, ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama. Prakticky, jo. A tak já jsem mi přišla jako to ke koním dřív z práce. Ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
1: Pojďme
2: to
1: k věci.
2: To není jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, jak se mu o to starají, že jo. Ale ona má říkala, že musí kýdat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdo by nějaký na to žrádlo, tak já jsem jí poslala na ten účet, jsem jí poslala 5000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
1: Mm-hmm.
2: No, a víte co, no, a ona říkala, že byla klika, že akorát přišla dom, jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u Heřmaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5000, asi 5500,
1: No zkrátka, je to tak, jak to bývá. To znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde. A ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda. Nikdo to nedělá zadarmo.
2: Že by to musela po brigádách a splácet mu to.
1: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc, a to, že ta lidskost není jenom o penězích. Je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
2: Že takových lidí, ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to neby, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla,
1: co
2: zřekla, že tohle je užitečnější práce.
1: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo úplně neponižoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, a jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože...
2: Já bych si, víte, co poslala víc, ale jde to. No já jsem vdova, já jsem sama a říkám,
1: kdo
2: jsem
1: co má, to dá.
2: Jinak bych si poslala víc.
1: Nejde to. Každý máme své limity.
2: No, mě zase soused tady měl slepice vedle baráku, to zavřel, jo, jenže on tam měl 3 kočky, dvě asi zlikvidoval a ta jedna se přišla mě okotit na půdu a nechala mi tam 5 koťat.
1: No gratuluju.
2: Kůže na ní, pane Maco, kůže na ní vysela. No a o těch koťatech, tak jsem je zachránila, že jo, schránila jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakous, jo, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, Nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama. Až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
1: Paní, mají dobré
2: paní
1: srdce.
2: Má, manželem mají 7 holek, 7 dcer.
1: Končíme, musíme končit. Povídáme moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní.
2: Odvezla.
1: No super zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké době, tak poslouchejte.
2: Tak mějte se hezky a naschle.
1: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. Představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No, tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústí na Trovici a původně jsem bydlel vlastně na Žomberecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takhle třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, či ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, či ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě, jako vyloženě v mrazech. A tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat, a aby se tam vyloženě trápil, mrznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho bejt, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnilo, že jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyvoloval, to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, když se na to vlastně zpětně vzpomeneme, tak je to zhruba asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo jako vám to v paměti.
1: Rádio, na to prostě takhle vzpomněte a ta vzpomínka prostě přišla na povrch, no.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky. Zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosil jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo? Něco lepšího, jo? Nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude letat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba ve vašem přijímači, jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: Toho jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No dobrý skutek, něco lidského, hřejivého takového, něco, co zahřeje. Třeba úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste by...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám schovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání takové,
1: to
0: jestli jako to ještě nebylo.
1: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Mm-hmm. Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé cosi.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
1: No já jsem už dopadla, že jsou na vozíku teď. No, ještě o Vánoce jsem byla dobrá, že? A už hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě.
1: No právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc, moc děkuju za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám další příspěvky? Třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma. Já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím. Je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou. Peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta. Horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili. A kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba... Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pán mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici. Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo? Protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád flaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejlíp.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti měli několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, když například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řešení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také prográzly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Vhodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl, vlastně v své podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec. Žádný prospěch, nic. Prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat. A ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju. Děkuju moc. Bylo to sympatické. Bylo to fakt milé poslouchání. Ať se daří. Děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat. No,
0: no doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval. Já bych věřil.
1: No, není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovu neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval. No.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak, kdo bude další?

0: Bylo mi šepnuto do sluchátek, mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Tríp z Žamberska.
0: Ano, zdravím, Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberská... No, to je Bamberg,
0: to je Bamberg, no. Přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás, ještě jednou, povězte, lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stal, kdy jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova a nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavezl domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, že to měl přes celou republiku a co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj cestovatel a takže ta lidskost přišla vníveč a teďka už žádnému stopaři nikdy peníze nedám, i kdybych tý nouzi byl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát. A nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí a jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak, nemám úplně jako bíru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě, určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, co jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek a říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Schvaluju, naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být. Člověk nemá jenom sebecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady.
1: Určitě, určitě.
0: Děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. A ano. Já bydlím v Plzně.

0: stromeček, jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu, člověk nepřemýšlí.
1: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej velikej igelitovej tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se, proč se línej, strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
1: No, tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voholi. A teď jdu po tom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladej proti mně, že jo, opravdu mladej.
0: Zajíc, se vám líbil?
1: Ne,
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, abyste se trápila.
1: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý, a najednou on k mně došel a povídá mi: paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No, to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popeláš. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo? Mně to nevadí, že jste popeláš, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka, proč
1: sebe.
0: To, no jasně,
1: no, sám od sebe. Prostě, no, byl bezvadnej, byl bezvadnej. Už jsem ho nepotkala teda.
0: No, chodíte asi v jiný čas než on.
1: No, já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
1: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou deku.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne. Platit bude. No. Dobrou noc, já vám děkuju.
1: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a mockrát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký... Asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, anebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi, je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i nad vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu nebo klidně do sklepa. To už je jedno. A co tam objevíte? Nebo co jste objevili? Něco zásadního. Půda plná příběhů nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď nebo někdy dřív a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macon. Přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macon.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.
2: A už sešlo a už ta muzika začala hrát.

se vykročilo do masopustního průvodu, naši milí, protože touhletou dobou už začínaly masopustní pochody. Po válce samozřejmě, ve válce ne.

ten anšlák osmitaktový, jak se tomu říká, ten bubínek, jak rachotila ty činely do toho paprda prr.

začaly vřískat a sníh už tál a ze střech visely rampouchy. A byla to doba zabíjaček,

Žanda na mě kouká, ty si myslíš, že mě přeskočilo, viď? Když tady takhle blbnu a dělám, imituju bubínek, já bych mohl jít nahoru, kde mám bubínek postavený pravej, popraktický, i s činelama a udělat to, nahrát to. Jo, zabíjačky. Srdcervoucí divadlo. Uvazovali Čuníka za nožku. Na provazu ho vytáhli ven. Ta sekira tím tupým koncem do toho čela, aby ho omráčili. Potom už měli takovou jako na patronku, takovou, že mu to dali k té lebce, jak by se dalo říct. Třesklo to a jenom ty zvuky, když si teď vybavím. Tak je mě z toho mdlo, a že v Pavlíkově byli mistři, řezníci. Pepík Žáčkojc, ten si tak rád zakládal na takový, no on každej, pan Černohorský taky, Honza Eibl taky, taky měl tuhle tu kostičkovanou takovou kazajku řeznickou. A taky pan Svoboda. Takže v Pavlíkově byl Pepík Žáček, Honza Eibl, pan Černohorský Karel a pan Svoboda, čtyři řezníci. A když přišly zabíjačky, tak my děti jsme roznášeli v bandaskách černý polívky. Někde se tomu říká prdelačka. Kroupy vařený a česnek v tom. To koření v té polívce. A to byla dobrota, juj. A byla tam jitrnice, jelítko, kousek prejtu, kousek ovárku. A to se roznášelo po sousedech. A když vždycky zabíjeli sousedi, tak to roznesli taky. Takže v době zabíjaček touhletou dobou byli pořád vepřový hory. Protože v takové vesnici, jako byl Pavlíkov, tam skoro v každém domě byl Čuník a sousedský vztahy se pěstovaly. Takže pořád byly čerstvý trnice, čerstvý prejt, čerstvý jelita, čerstvý vovar a čerstvá černá polívka. A sulc potom byl.

A my jsme vás nepřivítali. Zapomněl jsem úplně, vidíte, s tím, jak jsem tady takhle dělal ten bubínek, tak jsem vás zapomněl zdvořile přivítat, naši vážení a milí. Vítáme vás u naší hodinky vzpomínání. Vyčan do papoušku, nezaspíváš nám? Opice jedna paličatá minule trucovala. Co pak si na nás vymyslí teď? Koukám.

kde jsme to přestali, teďko jsem se, vidíš, ztratil v tématu. Ty jsi vostuda, už minule jsem tě říkal, abys toho nechala. No, je to 14 dní a ona se vokusuje, vokusuje, nevokusuj se, jaro přijde. Jaro přijde, ona na jaře vždycky dorůstá. A jak jsme se na to jaro těšili, jak jsme sledovali, jak to slunce začíná vyhrávat zápas s tou zimou. Jak to jaro vyhrávalo zápas s tou zimou, jak to jaro přicházelo v podobě tajícího sněhu. Jaro, nebo to předjaří, mělo barvu hnědnoucího sněhu. Jak tu sněhovou bělobu pomalu zabarvovaly vystupující hroudy brást, hroudy země, kterou víc a víc obnažovala sílící slunce zář. Žando, slyšela jsi to, jak jsem to řekl? Básnicky.

No a masky šly. To, když jsem poprvé viděl masky, tak jsem z toho byl úplně zjančený. Oni tak trojčili ty masky, když šli v průvodu. Tam byl medvěd, měl na sobě navázanou hrachoviny a takovou, asi z punčochy měl nějakou, nebo nějakou mordu měl na hlavě a řetězem ho drželi a byl tam i kat. Smrť tam byla taky, pomalovaná, takový bílý žebra měla, na černým nějakým přiléhavým trikotu, nebo z čeho si to ty lidi dělali. Oni, když se maskovali, tak se přitom i bavili, to bylo hezký, to bylo na tom vidět. A masky se kupovaly, to byly papírnictví plný masek v době našeho dětství. Takový, některý měli i veliký takový obrovský hlavy s cylindrem. Některý byli jenom škrabošky, že se dali nasadit na tvář, a některý byli obrovský, že se do nich dala strčit celá hlava, a ještě měla ta maska na hlavě takovej klobouk, cylindr černej. Přiblble se smála, no a ty šli po té silnici a jako kdyby i ta vesnice se smála s nima. Protože ty jižní strany těch střech, který byly ještě nedávno pokrytý sněhem, tak ty zářily těma barvama těch. Protože z nich ten sníh stál, roztál na nich, tak ty střechy zářily a smály se do světa tím obnaženým eternitem, nebo i pálenýma taškama růžovejma, některý byli i do černa, když byli politý tchérem v peci a to byly zvláštní tašky, aby hodně vydrželi. Ty eternity měly barvy takových třeba zelenkavých, nebo namodralých, nebo šedivých, nebo růžových, takových pastelových barev byly ty eternity a oni tak zářili takovou čistotou, protože ten sníh, co na nich roztál, je i tak trošku jako vyčistil, vypral, vydrhnul.

z každého stavení voněly čerstvě pečený koblihy, plněný marmeládou a šišky, ze kterých kapalo sádlo, to by byl žlučníkovej záchvat. A ty aleje ovocných stromů, který tak lemovali Pavlíkov, jako taková hezky upletená krajka. Na nějakým kroji svátečním ty ovocný aleje, jako takovej temnej, skadeřenej, kudrnatej rám, rámoval obraz té naší vesnice. A vrby na návsi zlatě zářily v tom slunci před jarním, jako by už se těšili, až my kluci z jejich proutků začneme dělat píšťalky a budeme do nich nožem tlouct a říkat tu krásnou říkanku: otloukej se, píšťaličko, nebudeš-li se otloukati, budu na tě žalovati, císaři pánu, on tě dá ránu. No a taky z jejich proutků, my děti jsme ty píšťalky dělali, ale velký lidi z nich pletli košíky. A to byly celý aleje vrb u rybníka, nebo třeba u polních cest, nebo u remízků, u takovejch jam, který byly kolem vsi, kde bylo vlhko, tak tam rostly ty vrby, který tak jako zářily takovou úplně, jako kdyby tam šlehali červený plameny.

Po té silnici se valí ten průvod rozjásaných lidí. A jak jsou někde otevřené dveře, tak tam ty masky vtrhnou. Jedna maska má na zádech nůši, do té nůše ty druhý masky nahází všecko, na co přijdou. Ty šišky, ty koblihy, jabka i mrkev tam někdy. Najednou paní Kapounová vybíhá z baráku a hrozně těm maskám nadává, vy pacholcí, křičí. Kominík, který taky nemohl chybět v tom maškarním průvodu, jí udělal na nos velkou černou tečku a na tváře takový velký kříže sa zema, tak vybíhá ven s koštětem v ruce, vy pacholcí, vy jste mě šlápli do talířů ze sulcem. Ale nikdo jí neslyší, jenom pár sousedek tak jako soucitně pokivuje hlavou. Ano, samozřejmě na nadlaždičkách v chodbě ten sulc stydnul. A oni ty masky, jak blbě vidí, když mají ty škrabošky na tvářích, tak někdo šlápnul i do toho talíře se sulcem. Masky už šly dál. A taky světu to bylo úplně jedno. Ta zima už začala ten zápas prohrávat.

A myslíte si, že by ten masopustní průvod byl tak krásný, kdyby tam nehrála hudba? Vůbec ne. Ta hudba, ta muzika, trumpety se leskly, matný černý klarinety, maškary do toho se všelijak potácely. A když ten průvod se valil vesnicí, tak když někdo náhodou po silnici jel, ať to byl třeba koňský potah, nebo i autobus, nebo i pekař, nebo mlíkař, nebo sentinel z pivováru z Rakovnického, který přivážel pivo, všecko muselo zastavit. Muselo počkat, až ten průvod přejde. No a to se i ty tváře, třeba těch kočích, nebo toho šoféra v tom sentinelu, ty se tak rozzářily, když poslouchali tu kvílející muziku. Bubeník tlouk do velikánského bubnu, druhou paličkou zvonil do činele. To jsem všecko jako kluk měl tak vypozorovaný, protože bubeník to byl, já jsem vždycky, když byly průvody, tak jsem chodil co nejblíž bubeníkovi. Jako kdybych to byl tušil, že i mě ten buben bude souzený taky, že na něj budu hrát. Jak už jistě víte, 8 let jsem hrál v kapele Křivokládských lesů. Ale jako student, tak jsem si přivydělával každou sobotu nebo neděli. 100 jsem dostával za takovej večer. 100 korun, to byly peníze. Když tramvajový lístek stál 60 halířů a cesta autobusem nebo vlakem z Prahy do Rakovníka stála 11 korun. Lístek do menzy, vidíte, to jsem zapomněl, kolik to stálo, asi 2,40 koruny. No, nebo v koruně, v automatu koruna, byly za 2,20 4 knedlíky s rajskou omáčkou bez masa. Já jako študák, když jsem si vydělal 400 měsíčně, já byl bohatý. Jsem si kupoval hezký knížky v antikvariátě, knihy o umění, nebo básně, nebo spisy Fyodora Michajloviče Dostojevského. Jsem se vzdělával.

Nebo jako když na to taky nezapomenu, po otevřenýma dveřma. Po třech schodech jsme tam vylezli, když chtěli v hospodě větrat. Vedle těch dveří byla taková kulatá mřížka, která klepala, protože ty lopatky té mřížky se tak jako třepaly. On za nima běžel ventilátor. A teď z toho ventilátoru a těma pootevřenýma dveřma na nás dejchala ta hospoda. Takový ty zvláštní vůně těch pudrů, těch lacinejch kolínských vod. A my jsme škvírou po otevřenýma dveřma slyšeli jenom takovou tu basu, jak tam šrumlujou. Slyšeli jsme šoupání nohou těch tančících párů. A někdy jsme tak jako uviděli třeba i tvář nebo ruku nebo nohu těch tančících. A všecko ostatní jsme si museli domýšlet. A zvláštní bylo, že s tou vůní těch pudrů lacinejch ještě tím průvanem v těch dveřích do našich dětských citlivých nosů prosakovala vůně pánských záchodků, který byly před každou hospodou venku a sestávaly z takového žlábku a ta místnůstka byla natřená tchérem, dechtem. To byla taky taková zvláštní vůně těch vesnických hospod, tenkrát vzpomínáte si? No jo, ale když to bylo takový poprvé, že jo, jsme na to koukali, protože skončila válka, ve válce se taneční zábavy pořádat nesměly, jenom takový krátký odpolední čaje, to o tom už jsme mluvili, že jako to si vzpomínám, jak jsem se dával mamince na klíně, nedělní odpolední čaj, ale taková velká taneční zábava, která začala odpoledne a skončila až v půlnoci, to se mohlo poprvé začít pořádat, až lidi mohli začít žít naplno až po válce.

Když byla v Pavlíkově pouť koncem června, tak se šlo od hospody, od Jirkovských s kapelou na hřiště TTC Pavlíkov, který bylo hned za hospodou v průvodu, a to taky hrála dechovka. A my jako děti jsme tam dělali různý závody. V pytlích jsme závodili. Vzpomínáte si, jak se blbě utíká v pytli? Já byl každou chvíli na zemi, protože tam se nedají dělat kroky, tam člověk musí poskakovat. Já to neměl natrénovaný, ty, co vyhráli, tak třeba to trénovali. Několik dní jenom, že já dostal pytel, vlez jsem do něj a myslel jsem si, teď se rozeběhnu, jo, a už jsem byl na nose. Protože ten pytel jsme museli držet, aby nám z těch dětských našich hrudníků nesklouz. Potom utíkejte v pytli, to se nedají dělat, to se muselo jenom tak jako poskakovat. Ale stejně to bylo krásný, potom se hrála Česká beseda. Vzpomínáte si? A v krojích tam byly Anička Hůlová, Česká beseda, počkej, já povím, že s nám mě loudíval, počkej, já povím, že s nám mě chtěl. V zahrádce růžičku pod oknem hubičku. Takhle to tam se nějak zpívalo.

Sedlák ještě jednou sedlák je velký pán. On má pas na břiše a na svém kožiše tuli má tulipán. Česká beseda.

A zase se točíme kolem té muziky. Jak všecko ta muzika zkrášluje. Já si vzpomínám, když doktor Edvard Beneš přijel do Rakovníka, tak jsme tam šli průvodem. No to bylo tak pěkný. Jo, a taky jsem přišel ještě na to, že pan Patera, bubeník, já jsem zase šel tím průvodem do Rakovníka vedle pana Červenýho, kterýmu se říkalo Červeňák, protože měl červený nos. Možná, že měl ten nos červený, protože vždycky v kapse saká měl placatku plnou rumu a tajně, aby ho chlapi neviděli, aby se s nima nemusel dělit, tak vždycky si z té placaté flašky nahnul a možná, že měl ten nos červený od toho rumu.

pan červeňák, jak se mu říkalo, měl buben hladkej, takový medový barvy do zlatova. A na té kůži vydělaný oslí, nebo z čeho to byla ta kůže, nebo nějaká... Tam byly takový bílý žíly. A někdy byla ta kůže taková celá zvrásčitá, jak to břicho někde toho oslabilo. Zvrásčený, tak tam byly takový faldy a nahoře měl na tom bubnu činel. A ta kůže byla trošičku uprostřed stmavnutá, jak do ní tlouk tou paličkou. Kdežto pan Patera, který hrál v té kapele, jak jsme ho pozorovali skrz ty pootevřený dveře. Představte si, že měl buben pomalovaný, že tam měl hlavu indiána na tom bubnu, protože tato kapela hrála taky i někdy takzvanou modernu, buky-buky se tomu říkalo. Tak tam musel mít pan Patera hlavu indiána a za tím indiánem byly palmy a moře a ještě tam zapadalo slunce. To bylo co? Ale já si vzpomínám, jak jsme šli do toho rakovníka a vždycky se ozvalo to tram tram tram tram tram, ten anšlák, jo, který zase hrál malej bubínek. A velký buben do toho udělal vždycky a už ty trumpety začaly ječet. A pan Červený vždycky tak jako šikovně si cvaknul z té placatý lávičky. A když jsme šli skrz lesík přes Pavlíkovský vršky, tak pan Červený, že prej hned přijde, a zmizel v borovičkách. No a když kapela chtěla začít hrát, tak bubeník nikde. No snad ho nesebrala senecká opice, někdo říkal, a chlapi se strašně smáli, protože tady prý senecká opice už není. Ta je u nás v tom lese v Senecký hoře, ale tady už jsme u dolu Rako. Mezitím už jsme šli po rovinách a kapela hrála další pochody bez bubeníka pana Červenýho neboli Červenáka, až jsme dorazili na náměstí do Rakovníka. Tam byla taková sláva, tam byla tribuna a tam byli sokolové, legionáři, hasiči, horníci v hornických uniformách. V národních krojích tam byly krásné dívky a kluci. Teďko přijela to černý veliký auto, vystoupila paní Anna Benešová ve světle šedým kostýmu v klobouku, jako kdybych to viděl. A pan prezident doktor Edvard Beneš měl projev a tak se hezky usmíval a tak bylo vidět, jak se kouká po nás všech, co jsme na tom náměstí stáli, jak si říká, ten národ je ale krásnej. Ten národ určitě udělá všecko pro to, aby tu zem zušlechtil, aby poctivě pracoval, aby ta naše země skvétala.

No a zpátky jsme šli tak už jako pomalu. Vzpomínali jsme na to, jak hezký to bylo v Rakovníku. Slavnostní, prápory byly všude. A když jsme šli do toho kopce, kde byl ten lesejček, už byly prápory stočený. Muzika skoro už taky nehrála, každej toho měl dost. Ono je to daleko. Když se šlo s Kratkou přes ty pavlíkovský vršky, tak to bylo 6 kilometrů. A najednou někdo říkal, pozor, ticho, co to je? Co to chrochtá? Tam je asi nějaký divočák. Kanec nějaký, tam reje. Jo, houby, kanec, pojďte se podívat. Volají chlapi, který našli na takový mítince pana Červenýho, jak tam slastně rozvalený vedle buben. Vedle leží ta prázdná, dopitá, placatá lahvička. Franto, mu říkají, vstávej. My jsme si mysleli, buví, co se nestalo, ty starý usnul. Ty dostaneš starou belu a ne vejplatu. A pan Červený říkal, co kecáš. Ty přece dneska stejně hrajeme zadarmo, ne? Dneska přece jsme hráli pro vlast, pro šťastnou budoucnost. Zadarmo jsme hráli, z lásky k vlasti, ne? Tak se chlapi tak smáli pro šťastnou budoucnost. No, tenkrát si každý myslel, že tu šťastnou budoucnost máme na dosah.

A dnes, když přijedu do zátočin pod ty pavlíkovský vršky, jak se jim říká, ty borovice už jsou veliký. Protože stejně tak jako my i ty borovice rostly a zrály, my jsme kolem nich chodili, když jsme z rakovnický měšťanky šli pěšky přes pavlíkovský vršky. Protože tam to místo, kde ležel pan Červený, jak tam spal, my jsme tomu místečku, protože tam se museli dít věci. My jsme mu říkali háj lásky. Tráva tam byla vždycky zválená a pozůstatky potom zvláštním pro nás dospívající kluky velmi dráždivém dění, který bičovalo doslova tu naší fantazii těch dospívajících adolescentů, těch nezralců, předpubertálních, pubertálních. No a i čas studií přišel a přeletěl.

Ale ta hudba provázela ty naše životy pořád. Z rádia, jak rádi jsme ji poslouchali. A v Praze byla slyšet z kaváren na Václavském náměstí třeba. Nebo když jsem studoval na Akademii výtvarných umění, která měla ateliéry ve Stromovce a sousedila s parkem kultury a oddechu Julia Fučíka, tak z těch reproduktorů tam pořád řvali budovatelský pochody. A to bylo tak zvláštní, když tam zpívali Už dozrál čas a voní nadějemi svobody, slunce svítí z oblaků vpřed, soudruzi k té zaslíbené zemi, kde už není pánů ani žebráků, nebo jak se to tam, kde nebe míru nad hlavou se klene, kde člověk není vlkem, člověku vpřed, soudruzi k té zemi zaslíbené, kterou chudák marně hledal od věků, do houfů srdce spojme svoji víru. Muž podle muže, podle boku, bok. Je, teď se mi to vybavilo, úplně jsem z toho šokovaný. A my jsme do téhle písničky kreslili třeba akt paní Valáškové, stárnoucí ženy, která nám stála modelem. Nebo zase akt, jak se ten pán jmenoval, už nevím, ale paní Valášková byla v invalidním důchodu a ten pán, kterýho jsme kreslili taky nahýho, ten zase měl cukrovku, jak říkal. A oni si tím stáním na akademii přivydělávali, měli málo tenkrát, já nevím, jestli měli 4 koruny na hodinu. Tak jsme kreslili za zvuku těch budovatelských pochodů.

No a potom jsem začal hrát, jak už jistě víte, v Dechovce, Křivokládských lesů, a tam to dění na těch sálech, na vesnici, to bylo plný vzruchu, protože všecko za zvuku té naší hudby se jevilo tak ostře řezaný, kontrastní. To střetávání mládí a stáří a drsnosti a lásky, a to všecko okrášlovala ta naše hudba. A já si jednou vzpomínám, já jsem sledoval tanečníky. Teď se mě vybavily všechny ty sály hospodský, kde jsme hráli. Ve Žloukovicích nebo v Račicích u Berounky, tam byl sál tak šikmej, maličkej, jako kdyby celá hospoda se nahnula. Nahnula se úplně, jako kdyby tam se něco stalo v těch základech toho celého domu, byl nakřivo. I podlaha byla nakřivo, takže když se nahoře někde v rohu padlo pivo, pad půl litr plnej piva, tak to pivo doteklo až pod naše nohy v tom protějším rohu, kde jsme seděli s naší kapelou. Ale rychle teklo to pivo. To byl šikmej sál.

tam jsme hráli v Sokolovně a pořád kluci říkali, co to tady je cítit, jako kdyby se tu palilo uhlí. Taneční zábava probíhala. Po půlnoci nebo před půlnocí byla dámská volenka. Vzpomínáte si? Vždycky se zatroubilo ta ta da da ta ta da da a pořadatel řekl, tak a vyhlašujeme dámskou volenku. A to chodili dámy žádat o tanec pány. Protože vždycky je to naopak, že pán žádá o tanec dámu. Ale při dámský volence je to naopak a pořád tam bylo cítit takový, jako že se pálí uhlí. A já vidím do dneška tu hezkou paní, která šla si pro takovýho největšího frajera. Ten tancoval jak doprava, tak doleva, když tancoval tango. Ten dělal takový figury. Skoro tak, jak to vidíme dneska v televizi, když je soutěž v tancích. Tak elegantně držel ty dámy, se jich dotýkal jen tak jako hřbetem ruky. To se tancovalo taky líčko na líčko, vzpomínáte si. A on všecko tohleto ovládal, takový frája. Měl nabrilantýnovaný vlasy, ty se blejskaly, ty vrhaly úplně lesky, pěšinku učesanou, černý šaty, bílou košili, motýlka měl, to tenkrát, když někdo měl motýlka, to byl, v tom musel být takovej už jako řízek, to už byl frajer non plus ultra. A ten ho měl, tenhle ten. Vazba to byl chlap. Taky královal v té dámské volence. No jo, jenom, že to jsme netušili, co se všecko semele.

Tam jsme zažili věci, když jsme hráli s naší kapelou s Čendou, když se strhla rvačka na sále, vybouch sud jednou, který naráželi slavnostně první sud v nově otevřeném kulturáku v Pšovlkách, to už jsme o tom mluvili, na to si možná vzpomenete. No, ale tady to, co se mělo stát, to jsme netušili vůbec. A hlavním hrdinou toho příběhu byl právě tenhle ten nejhezčí tanečník. On to byl horník a takový obětavec. To se najdou takový lidi. Možná i dnes. Tenkrát, když někdo mohl ukázat hrdinej čin, aby se o něm po vesnici povídalo, tak byl hrdej na to. A ten štiplavej kouř, který pronikal do toho sálu, už od večera, to byla předzvěst čehosi neblahýho.

Byly 4 hodiny ráno, my jsme do 4 hráli, už jsme měli zbalený věci a že budeme nasedat na nákladní auto, který nás odváželo. Když najednou, představte si, tenhle ten krasavec v tom nádherném obleku, v té bílé košili s tím motýlkem, nabrilantinovaný vlasy, měl tu pěšinku, říkal, to není možný, já tam musím vlézt. A zmizel ve otevřeném okně sklepa, kde, protože on tomu rozuměl, neboť to byl horník, se určitě samovznítilo uhlí. Tak se udělal řetěz a chodili plný belíky vody. On vždycky vystrčil hlavu a musel se tou hromadou uhlí prohrabat až k tomu středu té hromady, kde to doutnalo. On byl čím dál tím špinavější. Ty jeho krásné ruce, kterýma tak něžně hladil ty tanečnice, ty byly dokonce byly odřený až do krve. Vždycky se objevila ta jeho ruka, košile bílá ta už dávno nebyla. No jo, ale on ten požár ulil, potom jsme ho z toho okýnka vytáhli ven, úplně byl černý celý, ale byl hrdina. A kdo ví, možná, že do dneška ve Slabcích se o něm ještě do dneška vypráví, jak tenkrát zachránil kulturní dům nebo sokolovnu před vyhořením od samovznícenýho uhlí ve sklepě. Jo, to někdy se stanou věci,

Kdo ví, jestli mu nedodala odvahu taky ta naše muzika, protože hudba dělá s lidmi divy. I mě jednou hudba tak omámila, jinak se to nedá říct. Ten čas studií utek, i když se to tenkrát zdálo, že se to vleče, ten čas, jako kdyby se zastavil v těch 50. letech, tak najednou už tady byl rok 61, jak jistě víte vy všichni, kteří nás posloucháte, já jsem přešel potom hned po absolutoriu Akademie výtvarných umění do divadla Jirky Srnce a náš první zájezd byl v srpnu roku 62 do Edinburgu, do Skotska.

To bylo jako zjevení. My jsme v Londýně už si nastoupili do britského letadla a přistáli. Tam je ta tak zelená krajina v tom Skotsku. To jsou všecky tóny zeleně. To je tak krásná země. A už to přivítání, my bydleli jsme tam na Princess Street v penzionu a paní Fergussonová nás přivítala zvláštním způsobem do dneška. To mám vrytý hluboce do paměti, protože nás přivítala velikým dortem a omluvou a chudinka se rozplakala dojetím, protože říkala, my Skotové jsme nikdy nesouhlasili s tím, co vám Chamberlain tenkrát v tom Mnichově proved, my se vám za to hluboce omlouváme, to byla křivda, kterou Velká Británie na vaší zemi spáchala. No, řekněte, tak daleko od naší vlasti, někde v Edinburgu až nahoře tam ve Skotsku, majitelka penzionu paní Fergussonová věděla přesně historii naší země. A zrovna vám to udělali. Mně to bylo tak líto, protože já si vás tolik vážím, protože mám ráda hudbu Antonína Dvořáka a vašeho spisovatele Karla Čapka miluju. Tak jsem se styděla za tu naší vládu. A prosím vás, odpusťte nám to. Co byste tomu řekli? No to bylo hezký přivítání. No, my jsme tam hráli v rámci Edinburského festivalu, ale v předvečer festivalu, nebo ten den před tím festivalem, najednou po té hlavní Princess Street jde slavnostní průvod. Skotský dudáci jako veliká kapela.

To je hudba sfér, když hraje dudácká kapela. Tu skotskou hudbu, to je jako když se rojí včely, nebo prostě, to je tak něco magického. A teď oni jdou takovým pomalým pochodovým krokem, tak se kolíbají a teďko ty chlapy mají ty skotský sukně a ty dudy krásný. A vzadu byly tři řady bubeníků a ty, když bubnovali, tak ještě nad hlavu vyhazovali paličky. Z těch paliček byla jako takovej, byla taková mlhovina, takovej vír. No já na to chvilku koukal z chodníku a potom jako, když mě něco vtáhne, nějaký veliký magnet, a už jsem byl za tou řadou těch bubeníků. A šel jsem s nima tím pochodovým pomalým krokem.

To bylo magicky krásný, ta hudba sfér, ty dudy. To zelený Skotsko. Nad Edinburgem byl velký kopec, ze kterého bylo vidět do kraje. Širokýho, tam na moře tam bylo vidět, na přístav. Každý dům měl nablejskanou mosaznou kliku, nablejskaný mosazný zábradlí. A ty Skotové jsou takový vlídný, pořád se smějou. Modrý nebe je tam. A mně bylo tenkrát 26 let. A den předtím večer jsme byli na hradě, na recepci, kterou pořádal starosta Edinburgu, Lord

Já jsem se tam potkal s panem Dmitrijem Šostakovičem, který tak ustrašeně seděl v rohu, protože tenkrát ten Edinburghský festival byl ve znamení hudby Dmitrije Šostakoviče. Tenkrát tento genius hudby 20. století vlastně prožíval takový první velký světový uznání. Já jsem říkal, že jsem z Prahy s Černým divadlem, že jsem tady. On se mě podepsal na tu pozvánku. Mám ji uloženou pečlivě v šuplíku s podpisem Dmitrije Šostakoviče. A když jsem mu něco vyprávěl a on mluvil o tom, jak má Prahu rád, že tam často jezdívá a že má českou hudbu rád, tak mě bylo divný, že ty jeho modrý oči se nekoukají na mě, ale koukají se někam daleko, až skrze mě. A kam se tenkrát koukali? Ty oči Dmitrije Šostakoviče, to jsem pochopil až o mnoho let později. Když jsem poslouchal symfonii 13., myslím, že to je 13. symfonie Babi Jar na Jevtušenkovi verše, kterou tenkrát v té době komponoval, takže mu procházela ta partitura této gigantické symfonie obžaloby krutýho režimu, který vládnul tenkrát v Sovětském svazu. Jevtušenkovi verše Humor se jmenuje jedna věta té symfonie. Carové, králové, imperátoři, vládci této země, královali jste celému světu, poroučili jste všem lidem, ale humoru jste poručit nedokázali. Takhle se to tam zpívá.

Zvláštní setkání to bylo, nezapomenutelný. Krásný zážitek, který taky souvisí s hudbou, jsem měl, když v Praze koncertoval Duke Ellington, král jazzu. A pár lidí potom bylo pozváno do rezidence amerického velvyslance osobnímu setkání s tímto velikánem, s tímto géniem, Dukem Ellingtonem. A najednou jsem se ocitnul u klavíru a pan velvyslanec americký říká: maestro, zahrajte nám na klavír Solitude, samotu, tu mám tak rád. A pan Ellington, jako kdyby ho slyšel, udělal ha, ha, ha, ha, takovým hlubokým hlasem, se zasmál a říkal: no samozřejmě, velmi rád, vaše excelence. A teď vidím, vedle mě si vzpomínám, že stála paní Iva Janžurová, ta měla takovej velikánský klobouk. Teď jsme viděli, jak ty černý prsty štíhlí kultivovaný ruce pana Duka Ellingtona se rozběhly po těch klávesách a rozezněla se hudba. Solitude, samota.

tenkrát jsem si neuvědomoval vůbec, tak to asi v životě taky chodí. To mě jistě i vydáte za pravdu, že když člověk něco prožívá nezapomenutelného, tak si to vůbec neuvědomuje. Ten okamžik, to probíhá něco, na co budu celý život vzpomínat. Myslíte, že si to člověk řekne? Ne. Já si vzpomínám jenom, že jsem byl zvláštním způsobem elektrizovaný, jako v tom Edinburgu na té Princess Street, když jsem stál v těsné blízkosti toho pana Duke Ellingtona, který tak krásně hrál tu skladbu Solitude. Samota.

No a potom jsem slýchával hudby. Při svátku díků vzdání v New Yorku, kdy pochodovali mažoretky a po Broadway táhli takovýho velikánskýho kačera Donalda, který byl nafouknutý a vznášel se ve vzduchu. Australský dechovky v Adelaide nebo v Melbourne, dechovka hasičů v Melbourne, no ta hrála v parku, dopoledne měli koncerty. V neděli. A my jsme hned vedle bydleli, tak jsem chodil do parku na koncert hasičů v Sydney i v Melbourne.

krásný hudby, taky jsme zdi... Jo, při koridě ve Španělsku, to je tragická hudba. Nejdřív je to taková cirkusová hudba. No vůbec, cirkusový hudby jsou taky krásný. Ty jsem vždycky miloval. Taková zvláštní tesklivá grotesknost. Z té hudby, která hraje v cirkus, k cirkusovému představení, takovou nepopsatelnou. No, je tam to šapito plný pilin, že jo, a teďko tam jsou ty akrobati a takový, jako, i když probíhá výstup šašků, tak z té hudby vane takový jako trošičku i bych řekl smutek. Ale při té koridě to je triviální a když tam vytahujou toho z té... Ani na to nechci vzpomínat, toho, to nešťastný zavražděný zvíře. A k tomu ta dechovka hraje takovou slavnostní fanfáru. Tak jsem se styděl za to, že jsem člověk. Já si na to vzpomínám zcela přesně, protože kdyby dali tomu zvířeti šanci, aby se mohlo bránit, nebo oni ho brutálně... Obraťme list, ale krásný byly i dechovky v menších španělských městech, když jsme hráli taky takový ty dopolední koncerty. Byly hezký odpolední taky. Ona i hudba naší hradní stráže měla koncerty třeba v zahradách na Valech. To byla taky vždycky slavnostní nálada.

to byli takový poctiví dříči, který psali ty nesmrtelné polky? Vejvoda, Vacek, Poncar. To jsme všechno hrávali s naší kapelou a to jsem viděl, jak to s těma lidma, jak to prožívají. To totiž krásná hudba, čistá, průzračná. Ta dechovka má v sobě cosi, co se zadírá pod kůži. Taky snad proto, že jsme ji slýchali od doby našeho dětství, kdy člověk má ty smysly a to vnímání tak rozvinutý a ty stránky knihy jsou nepopsané a on dokáže zítřeně vnímat. Samozřejmě dechovka hrála při každém pohřbu u nás v Pavlíkově. Takže my jsme znali tu hudbu v takovém tom rozkyvu od těch hudeb tragicky smutných až po ty hudby těch rozjařených masopustných průvodů. Takový tý grotesky.

teď v Praze. Probíhá takovej koncert pouliční, do Prahy se sjeli kapely z evropských měst, ale to je spíš randál než koncert. I když i to je krásný, i když to má svoji krásu, protože ty mladí lidi se vyžívají při té hře. Jak se to jejich mládí liší od toho našeho posmutnělýho mládí, že jo? Který jsme žili v těch 50. letech. No, bylo nám to souzený.

Takže naší milí, my se žaninkáně nepí, planot je to možný, to ty žando, ty děláš pěknou ostudu. Ona spí, no, já jsem jí snad probudil. Spí klidně dál, žando, spí klidně dál, vy, naši vzácní a milí přátelé, kteří nám dáváte v dopisech najevo takovou náklonost, že nás to někdy přivádí až do rozpaků. My vám za vše děkujeme, za vaši přízeň. Napsali jste nám například, proč se sbírali pecky. Jak jsem říkal, že jsem našel žákovskou knížku, kde byly záznamy o tom, co se sbíralo tenkrát, když jsme chodili do školy. Papír, kosti, barevné kovy, pecky. Na co pecky, jsem se ptal. Vy jste mě napsali, že se z nich dělali knoflíky. A já jsem si vzpomněl, jak jsme mi z pecek vypilovávali košíčky. Nebo když to byly takový ty vrázčitý pecky, třeba z broskví, tak ten košíček byl mnohem větší. To jsme si dělali i prstínky, které jsme dávali holkám. A zase holky pletly věnečky. Když rozkvetly sedmi krásky, to už taky brzo bude. To už bude brzo. To jsme měli hezký dětství, že jo? No, takže děkujeme vám za přízeň. Opatrujte se a těšíme se zase na setkání u našeho pořadu příště. Dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: ty si dám tenhle film.
1: Jeho autor a průvodce, legenda české pop music Karel Gott, si v roce 2011 splnil svůj sen. Stal se na bezmála 5 let rozhlasovým diskjokejem.
0: Týden co týden si pouštěl zpátky film svého hudebního života. Připomeňte si spolu s námi celý seriál, ve kterém Karel Gott uvádí písničky svých velkých vzorů a celoživotních hudebních lásek.
1: Zpátky si dám tenhle film vysíláme vždy v pátek od 14 hodin a také v neděli od 8 hodin ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Herečka Marie Drahokoupilová slaví v těchto dnech své 85. narozeniny. Při této příležitosti nabízí Český rozhlas Pohoda pořad, který už za malou chvíli začíná, a my přejeme všechno nejlepší a pevné zdraví.

0: 11 hodin 4 minuty a já vás vítám při poslechu dvojky a pořadu Tobogán. Možná jste, nebo spíš určitě, jste pochopili a poznali, že nemám hlas Aleše Cibulky. Aleš Cibulka nás poslouchá, všechny vás pozdravuje, má lehkou zdravotní indispozici, příští týden zde určitě bude. Přiznám se vám, že po docela dlouhém půstu v divadle jsem nečekal, že mě premiéra bude čekat zrovna na půdě Českého rozhlasu a jsem za to velmi rád, protože jsem Tobogán nikdy neuváděl. Živé vysílání s diváky, to je jedna z nejkrásnějších věcí, co vůbec může být. Vy, kteří občas posloucháte naše ráno, víte, že my jsme si tam něco podobného vlastně vytvořili, že moderátor se snaží mít minimálně 2 nebo 3 někdy diváky a tady ve studiu S2 je vás docela dost. Ještě jednou vítejte. Ten dnešní den, abych tedy jenom připomněl, je datován 12. červnem roku 2021. Napadla mě taková myšlenka, která není nějak zásadně inteligentní ani vznešená. Nicméně tou jedničkou vždy něco začíná. Začíná nová, v tomto případě třeba dekáda. Třetí dekáda 21. století. Ta jednička je takový dobrý start. A říkal jsem si, že ta historie na tom docela hezky zapracovala, nebo všemohoucí, nebo ať nazvěte to, jak chcete. Na několika startech, několika dekád, zrovna máme to štěstí, bylo několik velikých osobností, se kterými máme tu čest se ještě stýkat a vídat. Například před nějakým časem paní Jiřina Bohdalová. Ten čas to už je úplně krátký, paní Janžurová, bylo to krásné. A je mi velkou ctí, že mohu sem přivítat herečku, která se vlastně narodila také na začátku jedné takové velké dekády. A prosím, narozeniny má přesně dnes. Marie Drahokoupilová. Prosím. Posaďte se u nás. Já vám asi svěřím takhle mikrofon číslo 2, ne, že byste byla na druhém místě, ale z nějakých technických důvodů mám já mikrofon číslo 1. Tak vítejte v Tobogánu.
1: Já vám moc krát děkuji, Dalibore, a jsem ráda, že vás poznávám takto osobně v práci. My se známe samozřejmě, ale ne pracovně. A já jsem vždycky ráda, když s někým mohu pracovat, protože tam toho člověka, toho herce, herečku poznáte nejlépe. Takže jdem na to, Dalibore.
0: Jdeme na to. Já se s dovolením tedy k vám posadím. Mohu se k vám sednout?
1: No, nemusíte.
0: I když v obleku by člověk vlastně sedět neměl, jak se mě jednou ptali, jak se má sedět v obleku. Říkám, v obleku se stojí prostě, protože oblek má mít nějakou štábní kulturu a nějaký vzhled. Já jsem si oblek vzal záměrně a tím vlastně začneme náš rozhovor, protože vy máte ráda módu, ráda se elegantně oblíkáte, což je mimochodem vidět, ale přiznám se vám, že vaší oblíbenou černou jsem nezvolil, protože v tom smokingu by to třeba nevypadalo úplně patřičně, ale aspoň mám černou botu a černý pásek.
1: Úžasné. A taky 2 černí vedle sebe, to už by bylo moc, že já si myslím.
0: To už by bylo moc. Jenom promiňte, kde se formovala vlastně ta vaše láska k módě nebo vůbec k tomu hezkému oblékání?
1: Zaprvé maminka moje. Moje maminka si myslím, že měla vynikající vkus. A ona, to byla doba po válce, že? Když mě bylo 8, 10, 12 a tak. Takže to bývaly domácí švadleny a k nám chodila paní Ernstová. Po ní zbyl šicí stroj, který tam